0: Z ní se už vrátil a dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
1: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
0: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. S sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
2: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: A jak bude během posledního školního dne, i na horách bude hodně horko. 28 stupňů Celsia naměříme v 1000 metrech nad mořem. No co na slunci v nížinách, až 37 stupňů, tak se na to připravme.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: i o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve čtvrtek padal a v pátek padnou další teplotní rekordy. Největší hit bude o víkendu. Cestování vlakem je často zkouškou nervů kvůli vedru. A Evropané po covidu víc spoří, šetří. Další zprávy s Láďou Jakubem.
2: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
2: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučí cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
2: Mluvčí Českých drah taky dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší, než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic, píšou to novinky.cz.
5: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek. Na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku byl druhý Jakub Otruba, na třetí Petr Kelemen.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Pátek raději nechoďte ven a pokud je to možné, zůstaňte doma třeba s klimatizací a pijte hodně vodu, minerálku nebo mléko. Bude až 37 stupňů Celsia a na horách se taky moc neschladíme. I v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech i na Šumavě v 1000 metrech nad mořem naměříme 28.

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
0: Takhle to umí glosovat jen velkého.
2: Tam je jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Život plne dál.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu Láďa Jakub. Naši hasiči míří na pomoc do Jižní Ameriky. Policie zadržela primátora Karviné. A prezident si o programu na summitu NATO rozhodne sám, nebude poslouchat vládu. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala odpoledne. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Primátora Karviné Jana Wolfa, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Primátor byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a o dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu. Náš prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. A o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Hlava státu to dnes řekla ve veřejnoprávním médiu. Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidenta na summit akreditoval. Detaily má ale vláda projednat až v pondělí. Politolog Lukáš Jelínek nám řekl, že další dohady by nás v zahraničí mohly poškodit.
2: Je dost motivací k tomu, aby jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel sundali nohu plynu a zkusili si role na summitu na to rozdělit, protože v opačném případě se můžou stát pro ostatní partnery v rámci Severoatlantické aliance nečitelnými nebo možná dokonce i nespolehlivými.
1: Podle premiéra Andreje Babiše bude prezident členem delegace i s doprovodem. Současné horko znamená každou chvíli houkání houkaček záchranky po snad každém větším českém městě. Pražští hygienici radí, jak zvládnout horko v metropoli. S sebou bychom měli mít vždy lahev s vodou. Organismus se totiž ve městě přehřívá rychleji.
3: Pro ty, co mají s dodržováním pitného režimu problém, odborníci radí nastavit si upomínky v telefonu. Na lahev s vodou bychom neměli zapomínat ani při cestě MHD. Lidé by také měli omezit pohyb v ulicích mezi 11. a 15. hodinou. Pokud ale už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy a lehké světlé oblečení. Příznakem přehřátí je třeba bolest hlavy, slabost i svalové křeče. Pomůže přemístit se do stínu nebo klimatizované místnosti, pít chladnou vodu, osprchovat se nebo otírat vlhkým ručníkem. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: A jak bude během posledního školního dne, i na horách bude hodně horko. 28 stupňů Celsia naměříme v 1000 metrech nad mořem. No a co na slunci v nížinách, až 37 stupňů, tak se na to připravme.
0: Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve čtvrtek padaly a v pátek padnou další teplotní rekordy. Největší hic bude o víkendu. Cestování vlakem je často zkouškou nervů kvůli vedru. A Evropané po covidu víc spoří, šetří. Další zprávy s Láďou Jakubem.
2: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice překonala ve čtvrtek teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech nad Ohří, na Litoměřicku. Tam bylo 37,5 stupně Celsia. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 41 stupňům Celsia. Meteorologové tak rozšiřují výstrahu. Vlna pařáků patrně vyvrcholí v neděli. Hrozí i riziko přehřátí. Podrobnosti má za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím, zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta. Před ní ještě budou teploty ve východní polovině území překračovat 31 stupňů, zejména na východě i 34 stupňů.
2: A v Jihomoravském kraji platí do odvolání výstraha před vznikem požárů. Na vedra, která mají koncem týdne vyvrcholit u 41 stupňů, se připravují i dopravci vlaků. I na krátké vzdálenosti doporučují cestujícím mít u sebe dostatek pití, jídla a případně i léky. Podrobnosti dává například mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
2: Mluvčí Českých drah taky dodal, že podstatná část vlaku je vybavena klimatizací, přesto při dlouhodobých tropech může dojít k jejímu přetížení a nakonec i výpadku. Standardně udržuje klimatizace ve vlaku teplotu zhruba o 6 až 8 stupňů nižší, než je venku. První prázdninový víkend bude perný pro řidiče, kteří se chystají na jih Evropy. Dopravní situace na evropských silnicích je letos v létě o to horší, že se nahromadily rekonstrukce velmi vytížených silnic. Píšou to novinky.cz.
5: O víkendu startují letní prázdniny ve třech německých spolkových zemích, a to v Hesensku, Porýní, Falci a Sársku. V sobotu se navíc uzavře jedna z nejvytíženějších silnic, a to B179 kvůli demonstraci. Odborníci očekávají komplikace celý den. Náročný bude i 11. a 12. červenec. Prázdniny začínají v Nizozemsku a v severním Německu. A perný bude i první srpnový víkend, kdy se cesta na jih může protáhnout o víc než 10 hodin. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Evropané po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu. Píše to analýza The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a ve Velké Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech amerických až o 18%. Inflace v eurozóně i Česku přitom vrcholila na podzim 22. Nicméně spotřebitele mohlo vystrašit i letošní zdražování spojené s americko-izraelským útokem na Irán. Mistrem České republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově na Olomoucku. Byl druhý Jakub Otruba, na třetí Petr Kelemen.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V pátek raději nechoďte ven a pokud je to možné, zůstaňte doma třeba s klimatizací a pijte hodně vodu, minerálku nebo mléko. Bude až 37 stupňů Celsia a na horách se taky moc neschladíme. I v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech i na Šumavě v 1000 metrech nad mořem naměříme 28.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Lucie Šmídová na svém místě.
3: Krásné ráno. Dobré ráno. Je tu konec školního roku. K soudu jde případ vraždy maskované jako sebevražda ženy. Na D5 se došetřují nehodu osobního auta. Školáci a studenti si jdou dnes pro vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Letošní školní rok proběhl standardně, řekl Frekvenci 1 Jiří Nekuda, ředitel 3 středních škol z Teplic. Zmínil ale možné změny přijímacích zkoušek.
4: Taky věci probíhaly standardně, probíhaly přijímačky, samozřejmě s nima, souběžně s nima začíná nějaká ta debata okolo toho, aby se měly změnit, jestli je předřadit jednu přijímací zkoušku před samotným podáváním přihlášek a tak dále. To si myslím, že ještě bude chvíličku trvat.
3: Podle ministra školství plagy by se nejdříve psaly testy a až pak podávaly přihlášky na střední školy. Ke změně by mohlo dojít v roce 2029. Pardubický soud se dnes začne zabývat případem muže z Orlicko-Ústecka, který v lednu 2025 podle obžaloby zavraždil manželku a čin maskoval jako její sebevraždu. Podle informací, které zveřejnila některá média, byl motivem mužů dlouhodobý mimo manželský vztah. Na jednání soudu čeká obžalovaný ve vazbě. AI podle analýzy nejvíce ohrozí vysoce odborné a kreativní profese, a to jak právo, finance nebo IT. Juniorní pozice nebo ty s nízkou kvalifikací se podle nejnovějších analýz nemusí obávat. Zoo Praha v Troji má nového lachtana. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samečka se narodilo 5. června. Informuje o tom Zoo Praha v tiskové zprávě. Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií. Diego Maradona vstřelil slavný gól boží rukou. Aukce začne na částce 2,5 milionu dolarů, tedy asi 53 milionů korun.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Bude ještě větší horko než včera, jasno, k tomu jen místy přechodně polojasno a teploty 32 až 37 stupňů.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Pozor na auto po nehodě na D5.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla, která se převrátila na bok, se došetřuje na dálnici D5 na exitu 80 ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody projíždějte opatrně. A opatrně také projíždějte na dálnici D11, kde na 59. kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené osobní vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Po zprávách startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Poněželovou a Márou Maláškem. Já na vás koukám, že nic neříkáte.
7: A my koukáme na tebe, že nic neříkáš.
8: Já jsem se na ní nedíval, já jsem prostě nic neslyšel.
3: Tak o co jim jde?
7: Hele, kotě, o co ti jde? No, dneska vysvědčení.
8: Jo?
7: Mně došlo, že jsme nekoupili kytku.
8: No to je pravda, ty jsi pedagog, že vlastně?
7: Ta by zvadla. Že jo.
8: Tak že ano, jo. Kytka je to ten nejhorší dárek možnej stran trvanlivosti a ceny. To je pravda.
7: To byste dneska ani nedonesli.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Frekvence 1.
1: Krásné páteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je den proti drogám, svátek slaví Adriana a Adrian, blahopřejeme. Slunce v raku a luna ve štíru přitahují pozitivní aktivity. Hvězdy vám namíchaly příjemný koktejl událostí. Radostnou euforii můžete zažít díky poznání nových přátel. Co čeká raky? Léto s vámi udělá divy. To, co jste si před pár dny neuměli představit, se teď může stát realitou. Lvi, dojmy a vzrušení zcela obloudí vaše smysly. Vše budete velmi intenzivně prožívat. Dobré a méně dobré chvíle se budou střídat jako na běžícím pásu. Pany, dnes není dobré něco začít nebo končit. Potřebujete relaxovat, načerpat nové síly z přírodních zdrojů. Váhy, život vás postaví před nějakou nečekanou výzvu. Solidním vystupováním a promyšleným postupem všechno zvládnete. Štíři, luna je ve vašem znamení. Reagovat budete především na podněty smyslové a citové. Jste plní emocí a taky tvořivé síly. Střelci, hvězdy přejí jakýmkoliv aktivitám, čehož vy jako silné ohnivé znamení dokážete beze zbytku využít. Vyhýbejte se jenom rychlé jízdě a riskantním činům. Kozorozi, i když vám romantika obvykle nic neříká, dnes jste si k ní otevřeli cestu. Léto na vás silně působí, většina vašich přání se splní. Vodnáři, díky komunikaci a smyslu pro humor jste velmi oblíbení. Nesnášíte být, ale přivázání na jedno místo, milujete cestování. Těšte se na dovolenou. Ryby, před vámi je skvělý pátek. I z nevinného posezení u kávy se může vyklubat horoucí cit. Berani, nezadaným jedincům začne nadbíhat přitažlivá osoba. Ostatní už přijde samo. Býci, s koncem pracovního týdne naleštíte svá autíčka a vyrazíte na své chaty a chalupy. Odáte se lásce i přírodě. Blíženci, nápadů a inspirací by kolem vás mělo být víc než dost. Úspěch vás nemine ani v oblasti milostných vztahů, ale je třeba jednat. Milí přátelé, planetární konstelace je příznivá za předpokladu, že budete sázet na jistotu. Jinými slovy, držte se toho svého a neuděláte chybu. Přeji krásný a slunný víkend. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: páteční ráno, 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Takhle, když mají být dneska ty prázdniny, Máro, tak mám takové jedeny.
1: Váš školní?
0: Který míří do školních lavic. Tak.
1: Tak pojď.
0: Tak co, Pepíčku, jaký je ten váš nový pan učitel? Hodný a zbožný, tatínku. Zbožný? Ano. Při každé mé odpovědi koukal k nebi a jenom říkal: Pane Bože, Pane Bože.
1: Ježiši Kriste, pane.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Byla klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Byla klubu za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jedno.

0: Alegría, cosa buena.
1: Za 4 minuty, půl sedmé, dobré ráno z frekvence 1.
2: Krásné ráno.
1: Mám tady připravený vtípek.
2: Můžu stát nebo si mám radši sednout?
1: No, chytni se pevně.
2: Chytni se, dobře.
1: Kdybyste měli volbu mezi novým autem a perfektní ženskou, co byste zvolili?
2: Já auto.
1: Za A naftu, za B benzín.

0: páteční ráno. Užívejte ty nižší teploty, dokud jsou, protože odpoledne opravdu teplé, polabí a poohří až 37, na jižní Moravě 36. Pokud hledáte nějakou chladnější, v uvozovkách chladnější lokalitu, tak je to Vysočina s 32 stupni. Jinak dneska jasno, maximálně polojasno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte frekvenci a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Máme minutku po půl sedmé a jsou tu zprávy s Lucí Šmídovou. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Při vyšetřování drogové kriminality zajistili loni policisté omamné a psychotropní látky, které by podle nich na nelegálním trhu stály zhruba 438 milionů korun. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 lidi předali do péče zdravotních záchranářů. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa vítězstvím nad USA 3-2.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na D5.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla, která se přivrátila na bok, se došetřuje na dálnici D5 na exitu 80 ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody projíždějte opatrně. A opatrně také projíždějte na dálnici D11, kde na 59. kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené osobní vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné páteční ráno, ty se tak naculuješ.
7: Ne,
0: to... Co tě pobavilo?
7: Pojď dál. Ne, to není tajný, tak...
0: Ne, hele, teď už to říct musíš, teď už to prostě fakt...
7: Nemusím, po písničku a je to...

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Retro táhne. Z pomalého polského vlaku bez Wi-Fi i klimatizace je absolutní hit. Co vy na to?
2: To věřím, to je krásný, já to mám taky rád. A v těch městech, když jsou tyhle ty nějaké atrakce, tak rád. Hrozně záleží, jak to udržujete. Tam se může stát, že se podlehne iluzi, že když to tak dlouho vydrží, že to stejně dlouho vydrží do budoucna. A to je to, jak se pak dočtete, že se utrhla lanovka někde nebo něco. Tak je, jako pokud je to dobře udržovaný, tak je to moc hezká věc a mám to taky rád.
1: Jo, takže když budete v Polsku, tak možná Něšpěšní se jmenuje ten vlak.
2: No, tam jde jenom o to, aby to nebylo jaksi retro i z hlediska technické kvality a bezpečnosti. No, aby ty brzdy nebyly třeba 300 let starý, zrezlý a tak dále.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 3:45. To je v pořádku. To k tomu ránu patří, jo? Jo,
1: já jsem se tak jako zhluboka nadechla, že ti položím otázku. A normálně mi zaskočilo.
0: Ale jak zhluboka?
1: Zhluboka dýchat. Vypnout prsa, břicho zastrčit, nebo jak se to tam zpívá?
0: Já teda k tomuto pamatuju teda spíš kupředu levá zpátkyní krok, ale dobrý.
1: Tak, prosím tě, dneska slaví čárový kód. Já se tě ptám.
0: Víš, kdy jsem poprvé zaznamenal čárový kód, když si ho Martin Kocián nechal vytetovat z lunetiku na zátylek.
1: Jako fakt?
0: Jo, to já jsem byl jako... No. Ano, věděl jsem, že tam ten čárový kód něco znamená, ale že až takhle je to jako fenomén.
1: Já mám pocit, to byla nějaký takový šílenství. Možná mi dáte za pravdu, nebo možná mi to připomenete, klidně pište na 736 300 444, že bylo takový šílenství, že se sbírali čárové kódy, které začínaly 4. Mm-hmm. Mám pocit, že to bylo, začínaly nebo končily, teď nevím, 4, že to bylo jako snad Německo, ne? Ty, Lucka přišla, ty to víš, Luci, co to bylo? Pamatuješ si to?
2: No, to bylo právě přesně, že to začínalo 4 a vím, že jsme to, že babička z toho byla úplně, to sbírala každý mejdlo.
1: To se my totiž sbíralo na nějakou
2: výrobek.
1: Na nějakou asi charitu, nebo já už se to úplně jakoby nepamatuju.
2: Já si nejsem jistá, že to byla charita, to byla nějaká výhra nebo něco.
1: Nebo výhra?
0: A vy jste to jako někam posílali, ty čárový kódy?
2: No to já právě se vystřihávali.
1: To já už si právě úplně nepamatuju, ale byla tam 4. 4 hrála zásadní roli. Ale já se tě teda dneska ptám, jak starý je čárový kód. Hele, to je otázka
0: to,
1: na tebe.
0: To, co vy říkáte, to smrdí kuponovou privatizací. Já to vykoupím, ty vaše kódy. No, jak je starý čárový kód? Tak řekněme... No... 60?
1: Typuješ 60 let? Mm-hmm. Co typujete vy? Dejte nám vědět. Samozřejmě klidně nám můžete pomoci i rozlousknout tu záhadu s tou 4. No a za chvilku správná odpověď.
3: Frekvence 1.
4: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: okultní informace dostali až k dějepisu k tomu, jak si kdo pamatujeme data. Ale já jsem se ptala, jak starý je čárový kód. To byla zásadní otázka, která šla směrem k tobě. Přišla jedna správná odpověď od Jirky, takže to já prozradím za chvilečku. A ty jsi říkal, že je to podle tebe nějakých 60 let. Hmm? Shodli jsme se tady na tom, že si všichni pamatujeme ještě výrobky, české výrobky, bez čárového kódu. Tak, není to zase tak dávno, jak si myslíme, že to je? Je to rok 1974.
1: Nepovídej.
0: Takže je to vlastně 52 let, počítám to správně. No.
1: Tak to jasně, jestli to nemohu pamatovat.
0: No, jasně, že ne. Jasně, že ne.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
7: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
8: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
7: Tam, kde to všechno začalo.
9: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
7: Dostává první láska druhou šanci.
10: Po druhém už to samozřejmě.
7: Po večerce v kinech od 25. června.
11: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii, kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
14: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: Zprávy s Lucí Šmídovou. Dobré ráno.
16: Krásné ráno.
17: Hezké ráno. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Žáci si jdou dnes pro vysvědčení. Osobní auto se převrátilo na bok na D5. České dráhy se začátkem prázdnin posílí kapacitu vlaků. Dopravce s předstihem upravil jízdní řády a přesunul naplánované posilové vozy na konec školního roku už na tento týden. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení, navíc především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. A žáci si jdou dnes pro vysvědčení. Ministr školství Robert Plaga během roku avizoval možné změny, například zrušení povinné výuky angličtiny od první třídy. Škola by se ale mohla rozhodnout podle svých podmínek a priorit. Velké téma je pak rozmach syntetických drog, řekl pro Frekvenci 1 Jiří Nekuda, ředitel hotelové školy, obchodní akademie a střední průmyslové školy Teplice.
18: V dnešní době to jsou technické drogy. To jako je obrovský problém, který se zatím moc úplně neřeší. To znamená, takový to HHC a ty různý jejich kombinace začíná být docela velký problém, zejména třeba na těch učilištích, kde děti se dostávají k práci na nebezpečných strojích a tak dále. Takže tohle vidím třeba jako větší problém než samotný mobily. Jo, nevím, jestli to je úplně to, co to školství teďka potřebuje řešit.
17: Děti v mateřských a základních školách by mohly mít zakázáno používat mobilní telefony a jinou elektroniku během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině od roku 2027. Česko má před sebou další extrémně teplý den. Podle Českého hydrometeorologického ústavu čtvrteční maximální teploty přesahovaly 36 stupňů a rekordy byly překonány na více než polovině stanic, které měří déle než 30 let. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale podle veřejnoprávní televize vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let.
14: Frekvence 1.
11: Počasí.
17: Dneska bude ještě větší horko než včera, k tomu jasno, během dne jen místy přechodně polojasno a teploty budou stoupat na 32 až 37 stupňů.
11: Frekvence 1.
14: Doprava.
17: Pozor na nehodu na D5.
16: Dopravní nehoda osobního vozidla, která se přivrátila na bok, se došetřuje na dálnici D5 na exitu 80 ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody projíždějte opatrně. A opatrně také projíždějte na dálnici D11, kde na 59. kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené osobní vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
17: A příjemné ráno s frekvencí 1 taky s Lubkou Ponížilovou a Marou Maláškem.
15: No, tak snad bude.
19: Tak máme záhadu. Jo, bude. Taková záhada Blair Witch tady vznikla, ano. A to byly ty čárové kódy. Ty čtyřky vlastně řešili jsme tady a přišla nám odpověď, jakže to vlastně bylo. Takže kdo z vás si pamatuje čtyřkové čárové kódy? Kdo z vás je sbíral a schraňoval? Klidně se přiznejte a za chvilku si připomeneme, jakže to tedy všechno v těch devadesátkách bylo.
15: Čtyřkové kódy.

0: Pojďme se podívat na ty čtyřkové sbírky čárových kódů někde z devadesátek. To jsme tady rozpoutali diskusi a vy jste nám ji pomohli rozplést, protože píšete na 736 300 444.
1: No pomohli, rovnou jste udeřili hlavíček na hřebičku, že jo? Tady to je, pamatuju si, že opravdu se měli sbírat čárové kódy začínající čtyřkou, měli označovat Německo, to se říkalo správně.
0: Ano.
1: A za ně se pak mohli nakoupit vozíky pro invalidy. No, zvláštní směný obchod asi, ano. Tehdy. Taky jsem sbírala, myslím, že potom vyšlo najevo, že za to nic se koupit nedalo. Zdravím vás, posluchačka Víťa.
0: Tak já jsem to taky hledala a zjistila jsem, že ano, opravdu, byla to falešná sbírka, stejně jako třeba sbírka víček. Ty plastový víčka, které se sbírali, taky to byl hoax. A dokonce nám tady někdo napsal, že si pamatuje, že se sbírali i jízdenky.
1: Neprocvaknutý.
2: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme

0: V týdnu tady s námi na Frekvenci 1 byl ředitel letního festivalu letní shakespearovské slavnosti pan Michal Rychlý. My jsme si povídali samozřejmě o Shakespeareovi a protože začínají dneska prázdniny, děti byly naposledy ve škole, děti se těší na prázdniny a vy se těšíte na to, že vás čeká léto plné divadelních představení a stěhování a já nevím čeho všeho, takže pojďme ty diváky tak nějak jakoby souhrnně pozvat na všechna ta místa, kde se hraje.
1: Máte pravdu, 26.6. je první den, na který si mohou diváci koupit stupenky na naše představení. My jsme se začali už 24., ale dvěma slavnostními premiérami 24, 25 a diváci si můžou koupit vstupenky vlastně až do 5. září a nejlépe se podívat na naše stránky www.shakespeare.cz, kde je celý program, celý slavnosti.
0: Ještě jestli se můžu zeptat vaše nejoblíbenější dílo od Shakespeare?
1: Hele, já bych neřekl dílo, jo, to je takový, to bych nerad, ale já tomu vlastně vždycky podle těch představení. Když se představení povede, tak jsme za něj rádi a máme ho v oblibě, ale nemusí to být nějaký známý titul. Jedním z nejúspěšnějších titulů, který máme teď, no, letos teda končí to představení, je Zimní pohádka, vstupuje by letos do 8. sezóny a to je, myslím si, že titul, který běžný divák úplně jakoby nezná, jo, ale to představení se tak fantasticky povedlo, že to patří k našim teďkom vlastně s nejoblíbenějším.
0: Mimochodem, jediná hra od Shakespeara, která zmiňuje Čechy, že?
1: No ale víte, jakým způsobem?
0: No, že jsme u moře.
1: Ano. Vůbec Shakespeare měl trošku
0: problémy s geografií.
1: S geografií, protože v některých se zase jezdí na lodi po moři z Verony do Milána, což taky úplně nejde, že jo. Ale máme moře, no, konečně.
0: Konečně jsme se dočkali. Frekvence 1.

0: pět peněz.
1: Jak pět peněz? 15,5
2: Pět peněz. Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: To jsem si říkala, že se nikdo nevšimne, víš?
1: Jo, tak to bys viděla, jak by začali kvičet.
0: Já vím. Pět peněz. Tak pojďme se na to podívat, kdo pak chce od nás vyhrát krásné penízky. Říkal jsi 15,5 tisíce.
1: Ano.
0: Otázkou, pro koho by mohly být. Krásné ráno, tady Lubka a Mára.
4: Dobrý den. Tady Hanka z Náchoda.
0: Hani, zdravíme do Náchoda, máme
4: taky
0: pro vás
4: zdravím.
0: Tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak co myslíte?
4: Domov si myslím.
0: Pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není to domov, nedá se nic dělat, teda dá se přihodit 500, takhle.
1: To Hanka si slyšet nechtěla, že?
0: Ale jo, když to Hani zkusí za hodinu,
4: jo,
0: tak přesně máte určitě o 500 víc.
1: Hani, zkusíte to za hodinu?
4: Tak jo, určitě zkusím.
0: Tak držíme palce, mějte se krásně.
4: Jo, děkuji, mám taky krásný den, naschanou.

0: na Frekvenci 1, tak bylo hits. A bude.
1: A bude.
0: A bude. A nejenom dneska, ale taky zítra a pozítří. No, víš co, já nevím, jestli jsou to vlastně...

0: V Polabí a také v Pohoří, ale i na jižní Moravě budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat na 630 stupních. A pokud se ptáte, kde bude v uvozovkách nejchladněji, tedy nejnižší teplota, tak to bude okolí Českomoravské vrchoviny, kdy naměříme 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy, těšte se, ale mnoho jich nebylo, protože v roce 2019 také nejvyšší odpolední teploty vystupovaly až na 37 stupňů. No a k výrazně nadprůměrným teplotám se potom přidá jasná maximální polojasná obloha.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
2: Tam, kde to všechno začalo.
4: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
2: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: Máme minutu po půl osmé, Lucie Šmídová na místě, dobré ráno.
8: Hezké ráno, končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili už jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup.
9: Frekvence 1.
10: Doprava.
8: Zpomalte na hradecké dálnici.
11: Dejte si pozor na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 60. kilometru se provádí úklid po požáru osobního vozidla a místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem. A z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Prahu, kde na 80. kilometru na exitu Litice na nájezdu na dálnici došlo k dopravní nehodě osobního vozidla převráceného na bok. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
12: Krásné páteční ráno, pojďme slavit takhle v pátek.
7: 26.
12: Jo.
7: Je co slavit?
12: Je, no vlastně nevím, jestli je co slavit. Jako jo, jako pojďme slavit to, že začínají prázdniny a že se nám všem alespoň trošičku uleví. Myslím že si to zaslouží nejenom děti, ale i rodiče a
7: to
12: taky učitele.
7: To slyším ty rodiče, nám, že se uleví.
12: Já myslím, že jo, že konečně už nebudou žádný stresíky a tak. Ale máme tady jedno výročí, 49 let od posledního koncertu koho?
7: Ne.
12: Jo.
7: Prosím tě. Elvis Presley, 49 let od posledního koncertu.
12: Chápeš to? A pořád je, jak kdyby byl.
7: No, to je tím tou stravou, jakou on jedl. To se ví, ne? Že on měl nejradši toast namazaný arašidovým máslem, do toho banán, slaninu a šet zakápnutý medem.
12: Ne.
7: No, ale není to marný. Pak ti to takhle hraje, hele.
12: Takhle krásně. Já ho fakt miluju. Já vím, že je jako trošku pozdě, ale...
7: Ne. Když by to bylo včas, bylo by vás moc zbytečně.
12: A pojďme se trošku ochladit s Elvisem.
7: Vidíš to? Ale to si myslím, že je naopak jako moc hezký, protože bychom si ještě takhle mohli dát vem. Merry Christmas. A když už je jste venku 40...
12: Proč si nezahrát?
7: No.
12: Bílý Vánoce?
7: No jo.
12: Dáme je celý?
7: Tak jo. Jsme si to právě odhlasovali, že?

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Humpolci mají Špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem. Co vy na to?
2: To je dobrý nápad, to bude atrakce určitě. A jako jsou prý ty špekáčky?
1: Jo, tak to tady...
2: Nebo se vyrábí jenom. No to je jedno, je to docela dobrý nápad a vedle piva a busty to se hodí.
1: Počte.
2: Já jsem byl v Humpolci, to je asi rok po mnoha letech. Naposled jsem tam byl v komunismu, kdy Humpolec patřil mezi ty města, který, když jste chtěla zvolit nějakou sebevraždu, tak Humpolec se nabízel jako ideální místo, kde se oddělat, jak byl depresivní a takových měst, Česko hýřil, nebo Československo takového města. Já měl velmi silný motivace vždycky a teď jsem žasnul, tak je to město v krásném stavu a jak působí výborně, mají galerii krásnou, měli tam dokonce výbornou výstavu. Jenom skvěta, je tam Bernard, dobrý pivo, Standa, dobrý chlapík, je to tam dobrý.
1: No tak právě jako vedle toho, jako vedle značkový prodejny je
2: A tam je restaurace nahoře, taky dobrá, a Špekáčko, Humpolec si vede dobře.
1: Prostě navíjeli do Humpolce.
2: Je vidět, že Humpolec potřeboval svobodu.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: se jedná, přátelé. Jeden přítel tady, druhý na telefonu.
1: To je vlastně takový teleamigos.
0: Přesně tak. Proč telefonujeme? Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom jste tady správně.
1: V restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks si můžete užít nejenom fotbalovou atmosféru a navíc taky zasoutěžit o skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Coke App. No máte vyhráno!
0: Pozor, pozor! Po Česku právě vyráží i náš kolega Tomáš Fíla s autem nadupaným cenami až po strop. Říká se tomu strop v autě? Ne, tomu
1: ano,
0: se,
1: ano. Jo, říká se tomu. Stropnice, to je to, čeho se ty ceny dotknou nejdřív.
0: Tak, Tome, kam to bude dneska? Ahoj, hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno vám přeji. Tak dnes mám namířeno do města, o kterém za pár dnů uslyšíme dennodenně.
0: Fakt tam jedeš?
2: Jako ty už to fakt víš?
1: Ale že jsi už tam byl, ne? A no, znova?
0: A znova. Došla?
2: No, ne, počkej. Došel teď, si myslím, teď si myslím, že jako nevíte.
0: Že nevíme? Tak no, dobře.
2: No tak zkuste první písmeno.
0: K, V. Oni jsou dvě ty no první písmena.
2: No jo, tak to víte.
1: No tak vidíš.
2: No.
1: Tak co děláš, co valíš?
0: No takže kam jedeš?
2: No jedu do KV.
0: Do KV.
1: No je takhle.
2: No, takže dneska prosím vás, divadelní náměstí v Karlových Varech.
1: Jo, tak Vary to
2: 10...
1: jsou.
2: 10. Ježišmarja.
1: A máme to.
2: Máme vymalováno. Co si myslel, že to bude?
1: No Královský...
0: Vinohrad.
1: Nebo tak.
2: O, tak. Tam bych taky rád, já. Ale prosím vás, dneska teda Karlovy Vary, divadelní náměstí, 10.00, 500 korunová poukázka do restaurace sítí Foodmarks, co luxusní sluneční bydle, plážová osmička, plážová taška. To všechno vezu sebou, plus plato nápojů Coca-Cola, samozřejmě. Nikdo přijde, no.
0: No ne, já navrhuju soutěž někdy zkusit jako rychlost, jako mluvení. Myslím si, že tě
1: to
0: nikdo neporazí.
1: Na kempech.
0: No.
2: Takhle, mám jednoho velkého soupeře, to je Eminem.
0: Jo.
1: No jo, ale tomu nikdo nerozumí, já ještě zprostěčí.
2: Dobře, tak to si necháme samozřejmě na radiokempy, ale pojďme teda zpátky k dnešku, jo. Takže Kv. Divadelní náměstí 10.00 KV, neboli Karlovy Vary, Královský Vinohrad, přesně tak. A vezeme ty ceny, o kterých jsme mluvili, no a protože jedeme vlastně do města Amenů, léčivých pramenů, protože tam člověk každýho druhého potká s takovou tou konvičkou, který dělá, že je to strašně chutný, přitom já to ochutnával. Dobrý to vůbec není, ale nespochybnuju to, že to bude určitě zdravý a léčivý.
1: No, tak hlavně, že takže,
2: no a to je ono, a teče to tam od rána do večera. Tak dnešní, nebo heslo pro dnešní den zní, tady nám to stříká.
0: Tady?
2: Tady nám to stříká, přebudeme v Karlových Varech.
0: Tady nám to stříká.
1: Ano.
0: Hmm?
1: Ano. No.
2: Jo?
1: Mohli bychom třeba říct spíš slovo příští, dobře ošetřený ležák, ale chápu, že to se hodí víc.
2: No, to by se mohlo těžko vyslovovat, takže stříká je lepší.
0: Takže tady nám to stříká dneska v Karlových Varech.
2: Ano.
0: Ano.
2: Je to tak.
1: No, dneska to bude těžký den.
0: Je pátek, přátelé, je pátek. Já jenom doplním, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola a ať v tom není, prosím tě, nepořádek. Tomáši, ještě jednou teda Karlovy Vary, 10:00, kde přesně?
2: Divadelní náměstí, tady nám to stříká.
0: Tak jo, měj se krásně a šťastnou cestu, ahoj.
2: Hezké ráno, čau.
3: Jen dívat se nestačí, naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si, hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i Pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

sebere si to sama. Sebere si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Vánoce jedná, kterého po osmé střídají mandraže.
1: No a když mandraže, tak bychom si mohli dát taky lambáru, to je vyloženě letní.
0: To jo.
1: A taková vlastně oslava prázdnin.
0: Hodíme si bůčkem. A jedna novinková.
1: Já bych ten bůček radši hodil.
0: Kam?
1: Na roš. Tady si mi hrál.
0: Takže pro taroštěnky, jo?
1: Tu bych radši na houbách.
2: Odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Efler
2: a mají pořád co rozebírat.
4: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A tak to už taky nemusím.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
4: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
0: tak
4: to.
0: Tak mu zlom nohu.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
11: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z Fondu zábrany škod.
12: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
13: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lucí Šmídovou, dobré ráno.
0: Krásný pátek.
14: Hezké ráno. Je to konec školního roku. Na fotbalové mistrovství dorazil rekordní počet diváků. Na D11 se hořelo auto, směrem na Prahu se jede jedním pruhem. Máme tu poslední školní den. Děti převezmou vysvědčení a čekají je 2 měsíce prázdnin. Původně měla letos škola končit až v úterý 30. června. Zkrátil ho ministr školství Robert Plaga. Některým rodičům to ale přineslo komplikace, protože museli schánět hlídání. A tak na pomoc přišly některé školy, včetně té ve středočeských Pečkách, kterou vede host press klubu Frekvence 1 a prezident ředitelů základní škol Luboš Zajíc.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Já se omlouvám, to je moje chyba.
14: Ještě nebude počasí, ale
0: ne.
14: Můžeme se povídat o tom, jaké bude horko.
0: Je mi horko. Pojďme na základní školu ve středočeských Pečkách.
15: Školy v některých aktivitách pokračují a velká část škol, včetně naší, zajišťuje vlastně pomocí školních družin, hlídání a program právě pro ty děti, u nichž rodiče neměli šanci zajistit něco jiného.
14: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jeho americká země nabídku z Česka přijala. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Pražské nemocnice i záchranná služba zaznamenaly nárůst počtu pacientů kvůli horku. Kromě kolapsů z horka počasí zhoršuje také stav chronicky nemocných nebo seniorů. Mezi ošetřovanými v ústřední vojenské nemocnici byli i dehydrovaní studenti. Slunečné počasí s tropickými teplotami vydrží v Česku do konce týdne. Teploty budou ještě stoupat v neděli až ke 40 stupňům Celsia. Olomouc schválila stavbu nové sportovní haly. Sportoviště přijde zhruba na 230 milionů korun.
16: Hala bude mít veškeré vybavení. Návštěvníky bude k dispozici parkoviště i s místem pro autobusy. Umístěná je navíc blízko dálničního sjezdu. Město na místě vybuduje i novou točnu pro městskou hromadnou dopravu. Stavební povolení by mělo být hotové do 2 let. Martina Svobodová, Frekvence 1.
14: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud na něj zavítalo více než 3,6 milionů diváků.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
14: A teď si dáme to počasí. Dneska bude ještě větší horko než včera. Bude jasno, během dne místy přechodně až v polojasno. A teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
14: A bouralo se na D11.
17: Dejte si pozor na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 60. kilometru se provádí úklid po požáru osobního vozidla a místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem. A z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Prahu, kde na 80. kilometru na exitu Litice na nájezdu na dálnici došlo k dopravní nehodě osobního vozidla převráceného na bok. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
14: Je po zprávách, pokračuje ráno na Frekvenci 1.
0: A pojďme si vystavit vysvědčení. Ovládání mixpultu 5.
1: Ne, přátelé, jak už bylo řečeno ve zprávách o počasí, horko dneska ještě bude i zítra. Prosím, omluvte zhoršenou kvalitu vysílání, těch kopanců bude možná víc.
14: Ano, to musím potvrdit.
1: Jo?
14: Je horko. Včera odpoledne už mi to vůbec nemluvilo, ale vůbec.
1: A kdo, přátelé, z vás, řad posluchačů těch kopanců napočítá nejvíc? Zítra ráno se ozve.
0: Vyhrává.
1: Tlačenku a tu zlatou čokoládovou kouli.
0: Já jsem myslela zlatou bulu sicilskou.
1: To je 12.12, to já moc dobře vím.
0: Hezky.
1: Tak zrovna dneska, když už je po všem, no.

0: 15 minut po 8 raní, což je čtvrt na 9.
1: Děkuji, příteli.
0: Není za co. Já jsem si už na to zvykl, už si to i doma dopočítávám.
1: Víš, že v Americe začali studentům u maturitní zkoušky dávat digitální hodiny? Protože zjistili, že ty mladí lidi normálně neumí ručičkový. Takže jim tam začali dávat čas v digitálních hodinách.
0: Tomu rozumím. Já jsem nedávno kamarádovi napsal, vysílám hele do 12.30. A on, já jsem myslel, že do 23.30. Říkám, prosím tě, co ti jelo hlavou?
1: Co ti jelo hlavou? Tak nic, pojďme platit vaše účty.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: No, mám tady před sebou účet. Dobrý den, Frekvence 1, posílám účet za benzín, většinou do práce a taky občasné ty výlety, užívejte léto. A doufám, že máte klimatizaci. Zdraví.
1: Slávka.
0: Slávina.
1: Tak voláme Slávce. Klimatizaci máme, Slávko, ale chladí nějak moc.
0: To neříkej jako... do eteru.
1: Nemám to říkat?
0: Ne, je rozbitá.
1: Není rozbitá, ale chladí. Chladí moc, tak vlastně člověk není nikdy spokojený, že jo? Buď to chladí málo, nebo to chladí moc, ale myslím si, že jako klimoška, která chladí moc, není teď úplně.
4: Prosím.
1: Tak které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: No, je to tak.
1: Slávko, tady Lubka a Mára, Frekvence 1, my vás zdravíme, máme tady vaši účtenku.
4: Wow, děkuji.
0: Wow.
4: To jsem měla štěstí, 50... už se mi to jednou stalo, že jste volali,
1: ano.
4: Ale já jsem nebyla přítomna.
1: A tak to je dobrý, že dneska přítomna jste?
0: Jste se ponaučila.
4: Ano. Děkuju.
0: Za 14 stovek jste natankovala?
4: Jo, tak to je za benzín, ano.
0: No, přesně.
4: To je pravda, tak budu mít zase na cestu do práce.
1: No, kolik toho najezdíte za měsíc?
4: No moc ne, tak 1000.
1: 1000 kilometrů. A nebo za 1000.
4: No, za 1500.
0: Jasně. To je jasný, to tady máme, ne?
1: A tak nevíš, že to je za měsíc, že?
0: No, někdo to mě nenapadlo.
1: Někdo to najede za celý odpoledne. Slávko, tak tuhle ten účet za vás platí Frekvence 1. Vy se mějte krásně, užívejte léto, užívejte si prázdniny, pokud jako to Tepíčko. Vnímáte. Jasně, jako že jsou prázdniny. Děkuju. Mějte se krásně, naschle.
4: Vy taky užívejte, naschledanou.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: Vyloženě letní song Lambada na frekvenci 1. Nejvyšší odpolední teploty opravdu hodně, hodně vysoké. Polabí a po Ohří až 37, jižní Morava 630. Na Vysočině o něco chladněji, tady do 32 stupňů, k tomu jasno, maximálně polojasno.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdy.

0: Smíchově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 předali do péče zdravotnických záchranářů. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa vítězstvím nad USA 3-2.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Po nehodě popojíždí kolona na hradecké dálnici.
2: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 61. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel a místo je průjezdné pouze odstavným pruhem. A z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Prahu, kde se na 80. kilometru na exitu Litice na nájezdu na dálnici vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla převráceného na bok. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
3: No a my se teď minutku po půl deváté můžeme pustit do jedné důležité informace.
4: Dostala jsem nabídku k sňatku. Přišla přes SMS-ku a přišla v angličtině.
3: I to se počítá. A tak to, pozor, to bych jako nebral na lehkou váhu.
4: Jo, nebral bys to na lehkou váhu.
3: Tak může to být fantastická partie.
4: No, jmenuje se Staňa.
3: Tak to řeknu se to jako po anglicku, ne? Stanley. A možná, pozor, umí věštit i z křišťálový koule.
4: Jo, já si myslela, že možná od něho dostanu i pohár.
3: No, tak stačí si o něj říct, ne? Paníku, já bych ráda nějaký pohár.
4: Stanley, nemáš Stanley Cup?
3: Jenom si to představ, jak ho hladíš v těch vlasech. Stanley.
4: No, nevím, co by tomu řekl můj muž.
3: No, počkej, to se musí domluvit ještě, já si myslím, že to je hotový.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Přepálený olej nebo odpad ze zemědělství. Aerolinky kvůli krizi schání alternativní paliva. Co vy na to?
2: No to já netušil, že se dá lítat na přepálený olej.
1: To
2: by mohli vykupovat od restaurací.
1: Jo.
2: Asi je to trošku cítit, když se to hlavně, když to startuje.
1: Jo, přesně.
2: Že si člověk řekne, tady někde vařej nebo co, ale ono jenom vzlítá letadlo.
1: Jo, takže ten olej, do toho všichni vytáhnou ty řízky a vajíčko.
2: Já vím, ale je možný, že právě proto to pak výborně se letí na to.
1: Jo.
2: Ale já nevěděl, že to je možný jako alternativní palivo. Mám o tom trochu pochybnosti, ale ty si nechám pro sebe.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 15,5 tisíce, to byla suma, která už je dávno pryč. Přihodili jsme 500, teď k tomu máme 16 000 korun a myslím si, že pokud už teď máte svůj tip, protože někteří říkali, že těch typů mají víc, tak 257, 400 a 3 devítky, to je ta správná cesta k poslednímu slovu.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak pojďme na to. Koho pak tam máme? Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Josef.
3: Josefe, Plumlov. Odkud voláte?
4: Z Plumlova.
3: Z Plumlova, vy máte štěstí, že?
4: No, někdy.
3: Někdy, někdy. Tak pojďme to prověřit, tady je ta věta, vám dobře známá.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Josefe?
4: Já bych řekl zdraví.
3: Pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak Pepi, zdraví to není.
3: Bohužel, bohužel, no, nedá se nic dělat. Každopádně dá se samozřejmě něco dělat. Dá se přihodit. Přihodíme 500 a to znamená, že dopoledne hrajete o...
0: 16,5.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

zpívat, tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát, pojď zářit celým světem.

0: přidají se i jeleni. Protože je pátek, přátelé, tak vás v podstatě za hodinku čeká kvíz na frekvenci 1 se Střel Miloše. To si všechno ještě probereme.
1: I o víkendu vám na frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
7: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Šmídová. Krásné ráno.
8: Pěkné ráno. Je tu konec školního roku. K soudu jde případ vraždy maskované jako sebevražda ženy. D11 z Hradce do Prahy je uzavřená. Školáci a studenti dostávají vysvědčení. Pro hodnocení své práce si jich jde více než 1,5 milionu. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Letošní školní rok proběhl standardně, řekl Frekvenci 1 Jiří Nekuda, ředitel hotelové školy Obchodní akademie a střední průmyslové školy Teplice. Zmínil ale možné změny přijímacích zkoušek.
9: Taky věci probíhaly standardně, probíhaly přijímačky, samozřejmě s nima souběžně s nimi začíná nějaká ta debata okolo toho, aby se měly změnit, jestli je předřadit jednu přijímací zkoušku před samotným podáváním přihlášek a tak dále. To si myslím, že ještě bude chvíličku trvat.
8: Podle ministra školství Plagy by se nejdříve psaly testy a až pak podávali přihlášky na střední školy. Ke změně by mohlo dojít v roce 2029.
10: Pardubický soud se dnes začne zabývat případem muže z Orlicko-Ústecka, který v lednu 2025 podle obžaloby zavraždil manželku a čin maskoval jako její sebevraždu. Podle informací, které zveřejnila některá média, byl motivem mužů dlouhodobý mimo manželský vztah. Na jednání soudu čeká obžalovaný ve vazbě. Zoo Praha v Troji má nového lachtana. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samečka se narodilo 5. června, informuje o tom Zoo Praha v tiskové zprávě.
8: Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií. V tom Diego Maradona vstřelil slavný gól boží rukou. Aukce začne na částce 2,5 milionu dolarů.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Máme ještě větší horko než včera, teploty budou stoupat nahoru, k tomu bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. Odpoledne naměříme 32 až 37 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Pro
10: problémy hlásí z hradecké dálnice.
11: Aktuálně je uzavřená dálnice D11 na trase z Hradce Králové do Prahy na 61. kilometru z důvodu dopravní nehody dvou nákladních vozidel. Poslední možný sjezd dálnice je na 62. kilometru exit Chlumec nad Cidlinou. A další dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 23. kilometru na exitu Chrášťany. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
10: A po zprávách už je připravený Miloš Pokorný. Krásné ráno.
12: Hezké ráno, přátelé. Pátek máme, 26. Vlastně poslední plný červnový týden, pak se to bude lámat. Adriany mají dneska svátek, přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví, ať si to hezky holky užijou, hlavně při pátku, značka Ideál. No a vzhledem k tomu, že je pátek, čeká nás kvízíček, je to tak?
0: Je to tak,
12: těšíme se tady s Lubkou na to, která mě bude dneska asistovat a samozřejmě skvěle, jako vždycky. No a začneme takovou jako veselou věcí za chviličku, protože jedna světová superstar ohlásila svatbu a to, co se kolem toho děje, přátelé, to je prostě Amerika, to je Amerika, bude to velikánský, myslím si, že New York si užije. Tak hezké ráno, přátelé, z Frekvence 1.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak já jsem slíbil, že se podíváme na jednu očekávanou svatbu, hlavně u fanoušků a faninek dvojice, která se bude brát, což je Taylor Swift, jedna z nejbohatších, jedna z vynikající obchodnice taky, to je jako bezesporu, a taky popstar celosvětového formátu, čili Taylor, a k tomu hráč amerického fotbalu, v Americe velice známý člověk, Travis Kills, který patří mezi hráče Kansas City Chiefs. V každém případě, tato dvojice se bude příští pátek brát a já se tě, Lubko, musím zeptat, kolik jsi měla lidí na svatbě?
1: Hodně. Ona byla z části ta svatba moravská. Takže, ne jako hodně, jako na poměry hodně, nějakých 70.
0: Mm-hmm, 70.
1: No, oni budou mít 700, co?
0: Já se obávám, že víc. Prosím tě, hlavně budou se brát, to je teda velmi pravděpodobně příští pátek v legendární New Yorkské hale Madison Square Garden, kde šly dějiny show businessu a sportu, od boxu po basket a tak dále. Mimochodem je to stánek basketbalistů Knicks New Yorkských. Dále pak samozřejmě tam jsou všechny možné sportovní akce od tenisu, no prostě na co si spomínáš. No a hrajou tam samozřejmě i hokejisté Rangers domácích. No a tam teda má být svatba. Dokonce se teď jedná, že by byly na dva dny uzavřeny ulice v okolí haly, což mi přijde jako úplně jako... V New Yorku uzavřít ulice kvůli svatbě mi přijde jako hodně. Jako. Takže tam by teda měl být nějaký zábor. A ještě před halou, která už je takhle megastická, tak by se měl stavět takový přístřešek přímo před arenou pro 500 až 999 hostů. Já myslím, že této svatbě neunikneme, že to bude jedna z věcí, které budou velmi sledovány příští týden, protože Taylor Swift má obrovské množství fanoušků a faninek, takzvané Swifties, kteří si cokoliv Taylor vymyslí, tak si koupí, když vychází album. A jsou tam takový ty jednotaje, který ona tam jako nějakým způsobem propašovává, a ty fanoušci to zjišťují, co to vlastně všechno znamená. Jak jsem řekl, je to výborná obchodnice, žádný její krok není náhodný, když to tak řekneme. A myslím si, že i tato svatba, nejenže se zaplatí, ale myslím si, že ještě vydělá. Že to je prostě...
1: Jak pro Danka známe, jednu dívku, ta má dukáty.
0: A jestli někdo má dukáty, tak je to... Takhle. A ani manžel není žádný chudák.
1: Jasně. Jo,
0: takže já si myslím, že to bude opravdu jako taková ta mega show businessová svatba. Celá Amerika tím bude žít a už to, že se to koná v této legendární New Yorkské hale, je prostě předzvěst toho, že to bude opravdu veliký. Takže připravte se na fotografie, různé záznamy, různá reelska z této svatby, prostě bude to opravdu veliký, to je bez diskuze. Kolik jsi říkala 70 lidí?
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejvší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: Tak přátelé, ve 9:45 naše registrační místnost ohledně kvízu Sestřelte Miloše pravidelně v pátek, tedy ve standardním čase potřebujete telefon chytrý, počítač, cokoliv chytrého, kde se můžete připojit a dát si www.frekvence1.cz, kde se vyjeví moje fotografie. Vy se přihlásíte třeba jako Adriana, protože má dneska svátek a budete s náma soutěžit. Nic jiného k tomu nepotřebujete a pokud byste nemohli, tak jenom tak pro sebe společně s námi si můžete zasoutěžit pro svůj dobrý pocit a pro to, abyste se třeba ukrátili chvíli. No, naše pravidelná hráčka je také Lucie, která tady se pomaličku připravuje na zprávy.
1: Já tak jsem připravená hlavně na kvíz.
0: Jak to dneska typuješ, co se týče kvízu?
1: No, já dobře, ale koukám na tvoje výsledky. 359.
0: Počkej, co to tady vytahuje?
1: 360.
2: To je
0: tak já ji tady adoruju a ona tady vytahuje mé má nejhorší umístění, jako no
1: to... To je nějaký standard, ne?
0: Prosím.
1: Asi nebudou zprávy, asi už nebude nic dneska. A tenkrát naposledy slyšeli Lucku Šmídovou ve vysílání.
0: Přátelé, tak tohle ne, tohle při pátku ne. No v každém případě pro vás platí ve 9:45 registrační.
1: Registrace, ano,
0: přesně
1: ano.
0: Tak. A hlavně se připojit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Hezké dopoledne u krátkých zpráv. Od dnešní půlnoci platí na celém území Středočeského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Vyhlásila ho hejtmanka Petra Pecková vzhledem k současným klimatickým podmínkám a požadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili už jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup.
5: Frekvence 1. Doprava.
1: A problémy hlásí stále z hradecké dálnice.
6: Aktuálně je uzavřená dálnice D11 na trase z Hradce Králové do Prahy na 61. kilometru z důvodu dopravní nehody dvou nákladních vozidel. Poslední možný sjezd dálnice je na 62. kilometru exit Chlumec nad Cidlinou. A další dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 23. kilometru na exitu Chrášťany. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Blačka.
5: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Abba Rána Frekvence 1, přátelé, teď už pojďte k počítači, k telefonu, k laptopu, k čemukoliv chytrému, kde se můžete připojit, abyste se s námi mohli ve 10:15 zahrát kvízíček se Střeltem Miloše. Takže ve 10:15 začínáme registrovat, připravte se na to, znáte to, budeme se těšit, téma neznám jako vždycky, ale určitě to bude zase výživný. Jsou tady děvčata a smějou se. Dobře, tak.
1: Pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
5: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
5: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Dostává první láska druhou šanci.
8: To druhý už to samo
9: nebudu dělat.
5: Po večerce v kinech od 25. června.

0: řekne. Kvízíček se střel do Miloše, zatím se stále ještě můžete hlásit. Téma neznám, Luko, ty znáš téma?
1: Já znám letní hrátky.
0: Letní hrátky.
1: Letní hrátky, jako... tak začínají prázdniny, tak...
0: Ano, má tematicky v pořádku.
1: Tematicky by to šlo, tematicky. Ale znáš to, že jo, téma je téma a otázky jsou otázky.
0: Dobře, dobře, no, tak se těším, jak to bude dneska vypadat.
1: Frekvence1.cz, se střel Miloše, už je nás tam 750, vypadá
0: krásný.
1: To, že vedro nevedro. Že by to mohla být cesta k tomu se ochladit.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Zvlášť no. Pokud se vám nebude dařit, tak vás to schladí hned, že jo?
0: Já už se soustředím.
1: Ty už se soustředíš? Tak se soustřeď, protože za 10 vteřin jdeme na to.
2: Sestřel Miloše.
1: Je to napínavý. 3, 2, 1. Hra začne za 3, 2, 1. Jak se nazývá nejdelší den v roce? Letní rovnodennost, jarní slunovrat, letní slunovrat. Jak se nazývá nejdelší den v roce? Letní rovnodennost, jarní slunovrat, letní slunovrat.
0: Já už jsem začal blbě.
1: Já jsem to nezmáčkal. Co jsem dal?
0: No, dal jsem letní, že jo, ale no, to je jedno.
1: Letní to bylo?
0: No.
1: Tak jo, tak start je dobrý.
0: Děkuju.
1: Který druh alkoholu je součástí koktejlu Mai Tai? Rum, gin, vodka. Mm-hmm. Který druh alkoholu je součástí koktejlu Mai Tai? Rum, gin, vodka. Víš? Je to rum, přátelé.
0: Tak já, teda, to je ostrý start. Tak to je ostrý start.
1: Kolikátej seš?
0: Dobrý.
1: Dobrý. Dobře, my to totiž nevidíme tentokrát.
0: No, tak dobrý, pojďme dál.
1: Dobře. Jdeme dál, 95 hráčů. Která z těchto hereček si nezahrála ve filmu Rafťáci? Veronika Frajmanová, Eliška Křenková a Táňa Pauhofová. Veronika... Frajmanová, Eliška Křenková, Táňa Pauhofová, která si tam nezahrála ve filmu Rafťáci. Veronika Frajmanová, Eliška Křenková, Táňa Pauhofová.
0: To mám poprvé dobře.
1: Táňa Pauhofová.
0: Ano, je to Táňa Pauhofová. Teda ano, to jsem jako odhadoval.
1: To máš dobře.
0: To mám dobře.
1: Tak. Ty nám to neprozradíš, kde seš.
0: Ne.
1: Letání nad vodou na speciálních botách se jmenuje wakeboarding, shoesboarding, flyboarding. Létání nad vodou ve speciálních botách se jmenuje wakeboarding, shoesboarding, flyboarding.
0: To mám taky dobře.
1: Skvělý.
0: Ono
1: to půjde.
0: No, jako, ono to nepůjde,
1: víš,
0: ale
1: víš, co nejhorší je přepálit starty. Ty jsi to dneska pohlídal.
0: To já si hlídám, aby to nepřepálil. To se neboj. Tak pojďme dál.
1: Tak. Ve kterém městě se nachází slavná pláž Copacabana?
0: Tak to vím na 100%.
1: V Rio de Janeiro, v Kapském městě, v Dubaji. Rio de Janeiro, Kapské město, Dubaj. Kde se nachází slavná pláž Copacabana?
0: Je to Rio, samozřejmě.
1: Je to Rio.
0: Ano.
1: Ti říkám, že to půjde.
0: No, jo.
1: No, jasně. První Mája, druhá DDD, třetí Martin P. Zlatý hráč dnes v utajení. Doplňte text písně Ivety Bartošové. Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto vařila, tančila, pařila.
0: To je vtipná otázka.
1: Ano, zvlášť k Ivetě.
0: Ano.
1: Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto vařila, tančila, pařila.
0: B je správně.
1: B je správně, je to tak. Blížíme se k 7. otázce. Představ si, že jsou ti, co dali, vařila.
0: Já to uvařila.
1: Přesně.
0: Tak,
1: čeká nás další otázka v pořadí 7., ve kterém filmu zazní Summer Nights. Mamma Mia, Pomáda, Hříšný tanec. Mamma Mia, Pomáda, Hříšný tanec.
0: To vím výjimečně.
1: Jo? No ne, hele, dvě otázky na začátku a od té doby samý správný, Miloši, ne?
0: Je to Pomáda, samozřejmě.
1: Je to Pomáda.
0: Tak,
1: čeká nás další otázka, 8. První mája zůstává, stále se tam trží.
0: Kde já mohu být?
1: Ve kterém letním sportu se ve slavné scéně z filmu Top Gun věnuje Tom Cruise? Za A. Rychlostní kanoistice, plážovému volejbalu, plavání. Kterému letnímu sportu se ve slavné scéně z filmu Top Gun věnuje Tom Cruise? Rychlostní kanoistice, plážovému volejbalu,
0: plážový volejbal je to.
1: Plavání.
0: To mám taky dobře.
1: Skvělé.
0: Kde já mohl být?
1: A čeká nás otázka, kterou by si měl mít taky správně.
0: Ano.
1: Devátá. Otázka, která se týká tebe. Kterou z těchto aktivit by Miloš Pokorný v létě dělal nejméně rád? Chodil do rádia, proválil dovolenou na pláži, jel na dovolenou do Chorvatska. Kterou z těchto aktivit by Miloš Pokorný v létě dělal nejméně rád? Chodil do rádia, proválil dovolenou na pláži, jel na dovolenou do Chorvatska.
0: No.
1: Přátelé, Miloši, budeš muset říct, kde ses umístil.
0: 246.
1: Krása.
0: Ano.
1: 246 je tvoje umístění. Kvadros na prvním místě, další jsem nestihla. Velikánská gratulace. Hele, i tobě.
0: Kvadros, Evik 66, DDD 4Dčka, to je druhé místo, třetí místo, Evik 66 a Kvadros na prvním místě. Gratulujeme. Gratulujeme, přátelé, děkujeme za účast. Bylo to skvělé, já jsem teda nějakým způsobem napravil svou reputaci.
1: Přesně.
0: Ale ty dva první kusy, no, jeden jsem překlip blbě zas, ale to je jedno, no to už je jako tradice. Přátelé, moc děkujeme, přejeme hezký víkend a pokud bude alespoň chvíli z frekvencí jedna, budeme nadšeni a budeme moc rádi. Díky, díky a díky.
2: Sestřel Miloše.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
2: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
1: Tam, kde to všechno začalo.
3: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
1: Dostává první láska druhou šanci.
4: Po druhé už to za mohli
5: budout
1: dělat. Po večerce v kinech od 25. června.
6: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: S Lucí Šmídovou, krásné dopoledne.
13: Hezké dopoledne, v horkých dnech myslete i na psy. Na fotbalové mistrovství dorazil rekordní počet diváků. D11 z Hradce do Prahy je po nehodě už opět průjezdná. Nejen lidé v těchto vedrech trpí, Češi jako národ pejskařů by měli myslet i na své čtyřnohé členy domácnosti. I jim hrozí přehrátí organismu, žízeň a s ní spojená dehydratace nebo popálené tlapky od horkého asfaltu nebo písku.
14: Psa nikdy nenechávejte v rozpáleném autě nebo s ním nechoďte do míst, kde není stín. Pokud možno, nechte ho uvnitř domu, pokud je tam chladněji. Dobré je mu připravit studenou podložku nebo mu kyjí ručníka přístup k pitné vodě. Politý studenou vodou mu může způsobit šok. Při častém plavání nebo skákání do rybníka se voda zase může snadno dostat do uší. Většina psů na ně reaguje častým potřásáním hlavy na jednu stranu. Na výlety, delší procházky nebo během jízdy autem se vyplatí přibalit lahev s vodou a pořídit můžete i speciální hydratační pamlsky se zvýšeným obsahem vody. A proti popálení polštářku na tlapkách můžete použít krém na tlapky nebo ochranné psí botičky. Hladě Jakub, Frekvence 1.
13: Pražští hasiče zatím nehlásí v souvislosti s vedry prudký nárůst počtu výjezdů k mimořádným událostem. O víkendu jich očekávají více. Nepředpokládají ale, že by v Praze vznikl kvůli počasí velký požár. Při požární ochraně ale doporučují lidem zvýšenou opatrnost. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala. Nový dálniční úsek na Hořice má svého rekordmana. Ten se řítil po spojnici rychlostí hodně převyšující 200.
4: Mladý řidič je nechvalným rekordmanem úseku a nezapadne ani v celorepublikových statistikách. 29-letého šoféra Audiny totiž přistihla policejní hlídka, jak se po dálnici D35 v katastru Horních Dohalic u Hradce Králové řídí rychlostí 236 km v hodině. Rovnou mu proto zadržela řidičský průkaz. Ještě rychlejší byl bavorák na dálnici D7 u Chomutova, který jel ještě o kilometr rychleji. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud na něj zavítalo více než 3,6 milionů diváků.
11: Frekvence 1.
6: Počasí.
13: Horko, bude horko. Ještě větší než včera, bude jasno, jenom výjimečně polojasno. A teploty vyšplhají na 32 až 37 stupňů.
6: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: Jak to vypadá po nehodě na hradecké dálnici?
5: Dálnice D11 je v místě dopravní nehody na 61. kilometru na trase z Hradce Králové do Prahy opět průjezdná dvěma jízdními pruhy. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří dlouhá nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 166. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plavčka.
13: A po 10. hodině už je tady Marta Jandová. Krásné dopoledne.
12: Krásné dopoledne, milá Lucie. Pojď si pustit jednu písničku, kterou jsme si obě tak přáli, protože prostě léto je tady a my ani něco pustíme společně.

0: že ji máme krásnou i v češtině, tady to léto právě. Mě to vždycky evokuje to krásný počasí, ty sukně, trička s krátkým rukávem a samozřejmě mladí, kteří se radují, že mají víc čas na sebe a na letní románek. Luci, letní románky, viď?
1: Jo.
0: Ježiš, to bylo krásný. A tábože. Nějaký vedoucí nebo něco takového.
1: Instruktor, viď?
0: Ježiš, ty instruktoři, přesně tak.
1: No.
0: Jsi zpátky, takže tell me more. My vám přejeme s Lucinkou krásné páteční dopoledne tady na Frekvenci 1. Moje hodinka začíná a my jedeme dál. Krásný poslech.
2: Co se děje? S Martou Jandovou.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Ano, láska je všude kolem a hlavně dnes, když je pátek.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Já mám hned na začátek na vás takovou otázku, abyste mohli hned a co nejrychleji reagovat, ať to můžeme v příštím vstupu všecko spolu vyřešit a ať se dozvíme, jaký má každý trošku třeba jiný názor. Moje otázka na dnešní vysílání je, co jste nesnášeli na prázdninách, jo? Nějaká věc tam určitě bude, třeba nějaký tábor nebo něco prostě, co jste nesnášeli na prázdninách. Pište hned na 736 304 444. Tak, já jsem se ptala kvůli tomu, protože na většině škol se dneska rozdává vysvědčení. Ano, vím o jedné škole, kde se rozdává opravdu až příští úterý. No nic, já jsem tak stála u školy dneska dopoledne, viděla jsem vycházet ty děti s tím papírem v ruce, ale hlavně byli šťastní, že už mají prázdniny. Jo. A tak jsem se tak jako zasnila, jak jsme to měli tenkrát právě my. Mě teda malinko děsí, že si úplně jako nespomínám na to předávání těch vysvědčení, asi protože sami jedničky to nebejvaly, kromě prvních pár tříd. Ale já jsem se jako na ty prázdniny. Na ty si pamatuju samozřejmě úplně, řekla bych skoro do posledního puntíku, jo. A takový ten pocit, ten byl vždycky nejlepší, když vám dají to vízo právě na konci června, tak ten pocit nejlepší je, že máte tolik volného času před sebou, jo. Protože ono to není jenom o škole, ono to je o těch kroužcích prostě. Nebo se pak vrátíte domů po kroužku, jste úplně hotový, jste ráno brzo vstávali, pak jste se učili, psali testy, pak jdete na kroužek a pak musíte psát domácí úkoly, nebo ještě číst nebo něco. Pak musíte jít bohužel brzo spát, že musíte zase brzo vstávat, abyste byli čerství do školy. No a to je vlastně taková honička nejenom teda pro děti, ale i pro rodiče. Myslím, že spousta rodičů dneska vydechlo. I když vím, že to je problém, když nemáte tolik dovolený, kam ty děti udat, jo, přes celý ty prázdniny. No ale ty prázdniny totiž vlastně jakoby ruší skoro všechny pravidla, jo. Ta dětská večerka se posune, ráno se vstává, až se prostě probudíte. Bez budíku. Pokud teda nejste na nějakém táboře a nemáte tam budíček, vstávání, rozcvička a nějaký táborový program. Takže já ještě zopakuju otázku právě. Je něco, co jste na prázdninách nesnášeli? A já vám v tom trošku pomůžu, protože já se přiznám, že nemám nic, co jsem nesnášela. Já jsem totiž měla to veliký štěstí, že mě naši neposílali na žádný tábor. A to neřekl mi nic proti táborům, jo. Ale vím, že právě některé děti to neměli rádi, protože ty tábory je nebavily. Ale já jsem měla to štěstí, že moje maminka byla tanečnice a přes léto měla volno, takže jsem byla furt na chatě, kde s dírou v plotu jsem měla kamarády, kluky v mém věku, super sousedy, byly tam potůčky, rybník, tam ještě furt jsou teda, lesy, pole, tenkrát nejezdili skoro žádný auta, takže my furt na kole, furt někde prostě naši nevěděli, kde jsme a to byly ty nejlepší prázdniny na celém světě. Tak, teďko se těším na zprávy od vás, co jste nesnášeli na prázdninách a koukám, že už mi tady blikají zprávy. Stezka odvahy, jo, to vám přečtu až za chviličku. Tak pište i vy na chvíli na frekvenci 1, ahoj. Ptáš se mraků,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
3: všude je fajn. A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: všechno na nich měli rádi, ale spíš je to vždycky lepší se zeptat obráceně, co jsme na těch prázdninách rádi neměli. Protože pár těch věcí samozřejmě je třeba tím, že se. No tak já to nebudu říkat ze svýho, protože vy jste to vlastně všechno popsali ve vašich zprávách a já vás budu radši citovat. Psala Eva, na táboře o prázdninách jsem nesnášela stezku odvahy ve tmě v lese. Vedoucí jako strašidla, rozmístěny světýlka, to bylo na posraní. Ale jinak byly tábory fajn. Hele, já si pamatuju, my jsme sice, jak jsem říkala, neměli ty tábory, ale měli jsme o 5 až 7 let všichni starší sourozence, takže jsme byli v takových jako dvou grupách, jo, my malí, já nevím, jdeme tomu 6letý a potom ty 11 až 13letý. No a tady ty starší právě s rodičema přesně tady to dělali, že skákali v převlecích, různě prostěradla přes hlavu se světýlkama, houkali po lesích a my je sledovali, nebo jsme právě museli jít tou stezkou odvahy. Ale mě to hrozně bavilo. I když jsem se bála, tak to prostě bylo jako, to byl super zážitek, takže na to ráda vzpomínám. Pak píše Míša, ahoj Martičko, nesnášela jsem, když pršelo a když prázdniny končily. To je fakt. Ten poslední srpnovej týden, to bylo jako neděle. Jako neděle v týdnu, kdy už víte, sakra, už musím jít brzo spát. A ten poslední srpnovej týden, to už je spíš takový, takže zase pořezat tušky, připravit si aktovku a tak. Petra Zičí napíše, dobrý den Martičko, jediné, co jsem nesnášela na prázdninách, bylo 31.8. Jo, je to tak, ale musím říct, že já jsem se jako vždycky těšila na spolužáky, jo. Takže jako to bylo takový s jedním okem uplakaným, s druhým usměvavým. Kája píše, já prázdniny milovala a vadilo mě jen to, že jsem nepotkávala některé kamarády. I včas Mostu píše, neměla jsem ráda o prázdninách, když jsem se s kámoši stavěla z balíku slámy barák a jezeďáci pak nadávali, parchanti si zase hráli. To jsme dělali tak, ne, jsme teda po nich skákali, ale dostávali jsme to úplně stejně, že jsme pak utíkali, aby nás nezbyli. Martina píše, já prázdniny nesnášela, jako aha, úplně, protože jsem byla všude možně po rodině, jenom ne doma. A teď s odstupem času si říkám, že to nebylo vůbec špatné. No a potom ještě píše Vlasta, ahoj Martičko, já na prázdninách nesnášela, když začal srpen a rodiče mě říkali, už se ti to krátí. Jinak to byl vždycky krásný volný čas. Je to tak. A já se těším taky. Mám sice jenom pár koncertů, ale opustím vás tady na prázdniny. Dneska je vlastně před prázdninama můj poslední vysílací den a potom se uslyšíme zase až 1. září. Sice práci mít budu, taky budu plně trénovat na Stardance každý den, nebo skoro každý den, ale jinak se hrozně těším. A víte kam nejvíc? Na chatu. Na chatu, kousek od Prahy, nohy do rybníčku a probouzet se s ptáčkama. To je prostě pro mě úplně nejvíc. To je jako moje dětství a já ho prožívám každý léto zas a zas. Děkuji vám moc za zprávy, za chvilku budu přát k narozeninám, tak pojďte ještě poslední šance, abych já popřála před zářím někomu k narozeninám. 736 300 444, ale 3 telefonní čísla už tu mám. Těším se. Za chviličku, ahoj.
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně. Používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Dálnice D11 je v místě dopravní nehody na 61. kilometru na trase z Hradce Králové do Prahy opět průjezdná dvěma jízdními pruhy. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří dlouhá nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 166. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
7: I když nemám křídla, tak se

0: to tady, prázdniny jsou taky tady, ale hlavně ty narozeniny, pojďme na to. Já vytáčím první telefonní číslo a aby to bylo fér, tak jsem to vzala po pořádku. Ten, kdo napsal první, je právě toto číslo. A je to pro maminku. Pro maminku k narozeninám od celé rodiny, ale hlavně od syna a manžela. To je hezky, když ty kluci si vzpomenou. Většinou vždycky na to myslí ty holky z nějakého důvodu.
1: Volaná linka je op...
0: Tak, bohužel. A mezi tím, co vytočím druhý číslo, tak milá maminko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať máš každý den důvod k úsměvu a kolem sebe samé milé lidi. A i když ti občas přiděláme pár vrásek a trochu tě pozlobíme, nikdy nezapomeň, že tě máme z celého srdce moc rádi. Krásné narozeniny přeje tvůj syn Tomáš a manžel Jiří. Tak to byla maminka, teď volám bráchovi. Ty mi se mi dopsali jako druhý. Je to taková vtipná zpráva. Lipinka. Brácha Lipinka Kubala. Lipiček, takzvaný. Dobrý den, mluvím s bráchou Lipinkou Kubalou.
2: No.
0: Dobrý den, já jsem Marta Jandová, omluvám se za to oslovení, ale takhle vás nazvala vaše sestra. Já vám totiž volám z rádia Frekvence 1. Já teda mám každý dopoledne takovou rubriku narozeniny, kdy mi lidi napíšou, ať někomu můžu poblahopřát. A dneska jste mi vyšel vy, takže já vlastně nevím, jak se jmenujete, protože ona napsala Lipičku.
2: Ano, jsem Libor, ale...
0: Jo, Libor, tak už to chápu. Tak milý Libore, jste připravený na blahopřání od vaší sestry?
2: Jo.
0: Tak pozor. Milý Lipičku, jež jsem ti dnes přála, ale jako překvapení ti čte přání ode mě ještě jednou i Marta Jandová. K tvé 40 co nejvíce zdraví, štěstí, kapsy plné peněz, hodně dětí a stále stejný smysl pro humor. Dnes to pořádně oslav a žádnou ostudu. Ti přeje sestra Petra. PS, snad už se nezlobíš, jak jsem tě nechala na apríla zbořit bunkr v lese.
2: To je suka.
0: A zlobíte se ještě, Libore?
2: No stále.
0: A co provedla teda, já jsem to nepochopila úplně.
2: A je, byl si april, oni zavolali, že jsou myslivec a že musím zbořit bunkr v lese, že jsme stavili se známýma.
0: Aha.
2: A já jsem šel a musel jsem to zbořit, že? Aha. Musím si to, že mluvím kutivce, no, to tam bude si jinak.
0: Jo. No tak, od toho je máme ty sourozence, že jo? Jinak by ten život byl strašně nudný.
2: No.
0: No tak moc ségru pozdravujte, Péťu, a mějte krásný narozeniny, Lipičku. Všechno nejlepší. Tak jo.
2: Mějte se,
0: no taky, nashledanou. No a další přání je opět pro jednu maminku, která slaví 70. narozeniny, je prý naše nejvěrnější posluchačka. Loni prý byli u nás v Podbořanech, asi na frekvenčním kempu, tak tady je velký přání, hlavně ať ti slouží zdravíčko a štěstíčko, to ti přeje dcera Štěpánka s rodinou z Teplic. Tak to byly vaše zprávy, já se pro jistotu ještě jednou mrknu, jestli něco, svítíme tady zprávička, podívám se, co to je. Je to přání k narozeninám mého syna Toníka. Je mu dnes 9, měl krásné vysvědčení. A toto vysvědčení, prosím vás, pojďme dát potlesk všem dětem, kteří dneska přineste vysvědčení, ať tam jsou jakýkoliv známky, protože hlavně, že to přežili. Co vy na to? Tak tady pro děti. Jo! A nezlobte se za špatný známky. Nikdo se na ty špatné známky v budoucnosti neptá. Opravdu ne. Hlavně, ať jsou ty děti šťastný. To je nejdůležitější. No tady Toník měl teda krásný vysvědčení. Je to hodný, milý, šikovný kluk. Pomáhá hodně doma. Máme ho moc rádi. Prosím, pozdrav také staršího bráchu Fandu. Takže Fandu taky zdravíme. A mladšího brášku Pepíka. Ty máte doma 3 syny. No to musí být rachot. To všechno přeje Adélka Pácaltová. Tak a pojďme na ty slavné. Dneska slaví narozeniny skvělá, talentovaná Ariana Grande. Skvělá zpěvačka, opravdu. Jedeme dál. Dneska slaví narozeniny zpěvák kapely One Republic Ryan Tedder.

V životě nezapomenu, jsme jednou s mým tatínkem malovali, pak my dva jsme malovali, s tětkou normálně, a běželo rádio a tam byla tady ta písnička. A ona je vlastně nekonečná, a je teda nádherná, ale je nekonečná a on tam furt tak jako vzdychá, I love you a tak. A chce být furt zamilovaný do ní a tak dále. A můj táta už ke konci, už to nedá, říkal, Ježiši Maria, tak už nám to řekl tisíckrát, už to stačilo. Byl z toho úplně vynervovaný. No ještě pro vás mám jednu oslavenkyni a tou je...

0: tak přejeme všechno nejlepší té narozeninám. Prosím vás, vám všem, kteří dnes slavíte cokoliv, a všem Adrianám k svátku, mějte krásný den a já vám z celého srdce blahopřeji.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Najdu tě během prázdnin.
1: Najdeš mě tady.
0: A pak tě rozsvítím jako drahokam.
1: Co myslí tím drahokamem?
0: Co jako co?
1: No, rozsvítím tvůj drahokam. Já to vidím schovaný sexuální podtext.
0: Ne, já ne.
1: Ne? Mm-mm. Že ona je drahokam jako a on jí rozsvítí ještě. Mm-hmm. Tak to vidíš?
0: Jo, a potom jí ho koupí. Protože lituje celou dobu, že to neudělal a udělá to, požádají o turku, jako tím drahokamem, dá jí ten drahokam. Ježíš, já musím snad vysvětlovat texty písní tady naší Martičce.
1: Je jako fakt klesla brada.
0: No, to je nedošlo.
1: Já jsem zkažená z těch kluků v kapele prostě. Já vždycky
0: co
1: myslím,
0: ubíři, no,
1: když
0: asi.
1: Ten kluk řekne rozsvítím tvůj drahokam, tak já bych to měla pocit, že to je sexuální narážka.
2: A on ti prokazuje hlubokou lásku.
0: Tak já nevím, jestli drahokam má tvar kosočverce, nebo...
1: No jako... Jo, to už je na ty prázdniny.
0: Marti, tak asi fakt, tak asi potom po teď jsem chtěl říct po drahokamu, po prázdninách se zase uvidíme.
1: A nenavážem tam, kde jsme teďko skončili.
0: A zkusíme třeba
1: ale já chci něco navázat. Říct, počkejte, ano, takže milí posluchači, ano. Já vám přeju opravdu nádherný prázdniny, mějte se moc krásně, ať se vám splní všechny sny, ať jste spokojení, ať vám na dovolených vyjde počasí, ať se nehádáte, ať nemáte žádný mráček na vašem psychickém nebi prostě.
0: To já musím zatleskat.
1: Uvolněte se.
0: Takové proslov to neměl
1: usmějte
0: ani prezident.
1: Usmějte se.
0: Nádhera.
1: Mějte se rádi. A mějte rádi ty, co neznáte.
0: Tak Marti.
2: No vidíš, tak to je ten drahokam.
1: To je ten drahokam. Ať se rozsvítí váš drahokam, v jakémkoliv smyslu.
0: Musíme se potkat během prázdnin.
1: Určitě.
0: Jo. Budeš poslouchat. Budeš poslouchat aspoň, Evko.
1: Tak jo.
0: Tak jo.
1: Tak se mějte. Tak čau.
0: U hořké prázdniny. Nebe se ti stýskalo, tak
3: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, připravila je Lucinka Šmídová.
6: Hezké dopoledne, volby budou 9. a 10. října, rozhodl prezident. České dráhy posilují na začátek prázdnin kapacitu vlaků. V koloně se zdržíte na D1 před Brnem. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín voleb stanovil prezident Petr Pavel. Na kolejích bude na začátku prázdnin zase o něco víc vlaků. Například České dráhy posilují vlaky z Prahy na Moravu nebo do Českých Budějovic, do západních nebo východních Čech. Nával cestujících bude už dnes a tento víkend, a to kvůli zkrácenému školnímu roku.
7: Nebude to však tak zlé jako v minulosti. Přepravní špička se zřejmě letos rozloží do víc dní. Přesto náš největší železniční dopravce doporučuje včasnou rezervaci míst, a to hlavně na lince z Prahy do Ostravy. A zároveň doporučuje vzít si do vlaku dostatek tekutin, léky, které užíváte, a drobné občerstvení, a to v souvislosti s vysokými teplotami a možnými problémy s roztaženými kolejemi, případně nefunkční klimatizací ve vlaku. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: No a školáci a studenti dostávají nebo už dostali vysvědčení pro hodnocení své práce. Si jich dnes šlo více než 1,5 milionu. Od zítřka jim začínají letní prázdniny. 12 zemí Evropské unie v čele s Českem žádá Evropskou komisi, aby o nejméně 3 roky odložila část normy o emisním metanu. Obávají se ohrožení energetické bezpečnosti. Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení saúdsko-arabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy Magdeburku. 51-letý muž zabil při zběsilé jízdě po hlavním náměstí 6 lidí a přes 300 dalších zranil. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Dneska bude opět horko a ještě větší než včera. K tomu bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A teď krátce po 11. hodině se zdržíte na D1.
8: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 168. kilometru. Plynule se jede od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. A s kolonou musí počítat řidiči na Pražském okruhu ve směru v Seruzině na D1 mezi 24. a 18. kilometrem. Tady počítejte se zdržením 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a na Robina Sobka.
0: Ano, na Robina Sobka je čas, tak jo, tak pojďme na to. 4,5 minuty, po 11. Adrián, nám všechno nejlepší. Je konečně pátek, 26. června. Vemte si poměrně dost vody, budete potřebovat pár litrů na ten dnešní den.
6: Mějte ji pořád u sebe.
0: Mějte ji pořád u sebe, počkejte, teď je tady líbání. No jo, Martička se loučí, odchází. Tak pojď, ať to jde slyšet, Marti, pořádnu. Mě dej takovou mtlak.
6: Tak krásný prázdniny.
0: Sakra, ty voníš hezky, člověče. Ty bys měla takhle jako chodit častěji. Co to máš, Marti?
9: Nevím, mám od manžela.
0: Od manžela?
9: Manžel mi dal k narozeninám krásný parfém, já nevím, jak se jmenuje.
0: Dobré, unisexo, já mu zavolám, to zjistím.
9: Mějte se všichni hezky a voňte.
0: A voňte. No a co
6: to
0: nás
6: se
0: čeká?
6: Hodí teď v těchhle dnech.
0: Jo, v těchhle dnech. Ale všichni voní teďko, hlavně v MHD. Jo, pocítil jsem to cestou do práce. Ne, teďko vážně, co nás čeká? Poslední slovo určitě je věta Pepa Vrtala, nebo chcete-li Pepa Vrtala teda fotra na tripu. A taky nás čeká výjezd Tomášem Fílou, protože frekvence jedna Coca-Cola i dneska v pátek na konci toho pracovního týdne v tom horkém dni bude rozvážet nápoj Coca-Cola. Tak pěkně si ho nachlaďte, naledujte a ať vás osvěží. A kdo dneska vyhraje, to se dozvíte ve 11:45. Teď už pojďme hrát Scooter, Michal Hruza, Taylor Swift. Hezké dopoledne.
6: Užívejte pátek.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupili jsme automatický krmítko pro kočku. Teď se chodí mazit hlavně s tím přístrojem. Dá se na to žárlit? Veronika 32 Jičín. Tak já myslím, že jsme to tady měli, že ta kočka vás, Veroniko, ani nikdy ráda jako neměla, jo? Takže není důvod jako vlastně žárlit.
2: Jo, že
1: ty kočky nemají rádi, ty majitele, jim to úplně jedno, vlastně to nejsou psy. To znamená, když mě někdo nemá rád a začne mít rád někoho jinýho, no tak žárlím dost, no.
2: Tak tam je jediný, že se to trošku dá, to je pohled, no, buď to může být vlastně horší nebo lepší, že ona se zamilovala věc. Jo, že
1: nevím, ale to je takový, jako já, přece, já vlastně vždycky ty ženský jako žádlej mý, když jim chlapu teče s chlapem.
2: Nebo z věcí.
1: Nebo z věcí, takže bych to by mě jako uklidnil, je to lepší, než kdyby jim utekla prostě se sousedkou, že jo. Kdyby se chodila mazlit k sousedce, jako tajně to horší, prostě...
2: Že když se mazlí s nějakou...
1: Tohle není jejich selhání, protože vlastně soupeří s tou věcí.
2: Takže kočky ale teda můžou milovat věci, jako plastový nebo...
1: Asi jo, no, svoj. Tak ono, jestli to krmí a mluví to na ní, tak to je jasný.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme na to, máme 11:30, tady páteční dopolední poslední slovo, budeme hrát spolu 16 500 korun, to je velký balík peněz, ten můžete vyhrát samozřejmě ještě předtím, než vstoupíme do toho horkého víkendu. Tak volejte, 257-400-999, číslo sem k nám do studia Frekvence 1 a já se ptám, kdo je na něm, hezký den, hezké dopoledne.
3: Kuma, dobrý den.
2: No, dobrý den, kdo je tam?
3: Tady Láďa, Mirovice.
2: Je Láďa Měrovice, tak Láďo, pojďme na to, 16 500 korun je ve hře, připraven?
3: Ano.
2: Tak pouštím větu, fotra na tripu zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Já bych řekl zážitek.
2: Zážitek, o dobře, tak pojďme zkusit, co udělá slovo zážitek.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak zážitek to není, Láďo, je mi to líto.
3: Tak se zase přihodí.
2: Tak se zase přihodí, přesně, pojďme to udělat... Hned, rovnou to uděláme. 17 000 je teď aktuálně v banku a pokračovat se bude v 4:30 odpoledne u Vojty s Janou. A vám přeju krásný den. Ne, doufám,
3: já vám taky.
2: Příliš horký teda.
3: Tomhle teplu, ale no. Je to...
2: jako, co si bude, Mláďo? Nevím, kolik je v Mirovicích, ale myslím si, že to bude dost podobné jako v Praze. Asi je to... Asi,
3: tak, tak. No, malinko míň.
2: Možná o jeden stupínek míň. No nic, tak to zkuste nějak zvládnout to horko a zase někdy, jo?
3: Jasný,
2: naschle.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Nesouvislá kolona převážně.

0: Pojďme na to, tohle jsou Erasure, hrajeme to nejlepší z muziky, hitovka Always na frekvenci 1 těsně před 11:45. A připomínám, že frekvence 1 Coca-Cola vyráží opět za vámi, protože celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla vedro nevedro s naloženým autem výher. Ten, kdo ho odchytí jako první, tak vyhrává nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola a k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun. A k tomu, abyste neměli žízeň v těch vedrech, přidáváme pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola, takže je toho poměrně dost. A když si tu kolu vychladíte, ten super nápoj, no, tak vás to taky hezky osvěží. Ale kdo tenhle ten balíček výher vlastně vyhraje právě dneska v pátek 26. června, to se teprve dozvíme. A dozvíme se stejně to, kam vlastně těsně před víkendem Tomáš vyrazil. Tak povídej, Tome, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, i všem našim posluchačům. Dnes z Karlových Varů, kam jsme opět dorazili za našimi posluchači, se všemi cenami, o kterých jsi mluvil, a vítězku já už tady mám u sebe. Krásná lázeňská dáma, dobrý den, jak se jmenujete?
2: Jmenuji se Adéla.
1: Já vás zdravím, Adélo. Vy jste na nás mávala z autobusu, to mě hrozně pobavilo. To bylo skvělé. Já se musím zeptat, jo, než přijdeme ke všem těm cenám. Co jste dělala, jak jste se dozvěděla o tom, že dneska budeme tady v Karlových Varech?
2: Já vás poslouchám vlastně každé ráno. Takže jsem samozřejmě slyšela, že dnes do Varů pojedete, ale ani jsem nevěděla ten přesný čas, a protože jsem jela na kolonádu autobusem, tak přesně u divadla jsem zahlédla vaše krásné žluté auto Frekvence 1. Tak jsem vám zamávala.
1: No, mávala jste na nás. Mně bylo jasný, že to bude mít ještě nějakou dohru a má to tu úplně nejlepší. Pokud nám ale řeknete, jak zní heslo pro dnešní den. My jsme v Karlových Varech, tak máme samozřejmě speciální heslo Město pramenů, město lázeňství. Jak zní heslo?
2: To heslo zní Tady nám to stříká.
1: A je to přesně tak. Ano, zdravé prameny všude a úplně kamkoliv. V každém případě vy získáváte všechny ceny, o kterých mluvil Robin. Tady jsou.
2: No, ty jsou krásné, děkuji moc.
1: No, máte radost?
2: Mám, vidím kolu, no tak rovnou čata, bezva.
1: Tak super.
2: To je nejlepší rádio.
1: No, slyšeli jste to sami, spousty radosti dneska v Karlových Varech. A kde budeme? Opět v pondělí se dozvíte v ranním vysílání. Tak nezapomeňte poslouchat, já už se na vás moc těším. Všem přejeme krásný víkend a ahoj.
2: Ahoj a všechny zveme do Karlových Varů na náš zlatý 60. festival.
0: Tak my zdravíme do Varů. Zdravíme nejenom Toma, ale samozřejmě vítězku. Zdravíme Adélu, protože zaslouženě zvítězila. A gratulujeme. Ještě bych měl dodat, že mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, takže se můžete vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit zároveň. Soutěží to skvělé ceny a stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola, tak přejeme hodně štěstí.

0: Tohle jsou Queeni, to nejlepší z muziky budou taky Eláni. A nebo vám zahrajeme česky, Jeleni. Takhle pěkně zvesela to vezmeme někde kolem, ale zprávy za chviličku.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pravé poledne, páteční poledne, zprávy a Lucie Šmídová.
3: Hezké poledne, vedra elektrické sítě neohrozí, zima je horší. Na nádražích je v horku zdarma pitná voda a kolony hlásí z D1 a D5. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu. V období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého z nás zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů.
4: Zadarmo si vodu můžeme načepovat z automatů na 15 nádražích po celé zemi. A nejde jen o nádraží vlaková, ale i autobusová. Soukromá firma je provozuje třeba na vlakovém hlavním nádraží v Praze, na Masarykově nádraží, na nádraží v Praze Libni či na autobusovém nádraží Praha Florence. Svůj krok prezentuje jako možnost dostupnosti pitné vody zdarma pro každého během tropických dnů. Firma ve zprávě rozeslané médiím taky celkově nepřímo kritizuje stav některých veřejných pítek. Uvádí, že lidé k nim často nemají dostatečnou důvěru a raději si kupují balenou vodu v plastových lahvích. Ladě Jakub, frekvence 1.
3: Poprvé ve své novodobé historii láká Maškova zahrada v Turnově na noční koupání v červnu. Koupaliště bude kvůli horkému počasí otevřeno večer dnes i v sobotu. O víkendu bude nejen toto koupaliště, ale i další vodní plochy po celém Česku patřit mezi největší lákadla. Teploty v neděli budou atakovat tropickou 40. Olomouc schválila stavbu nové sportovní haly. Sportoviště přijde zhruba na 230 milionů korun.
5: Hala bude mít veškeré vybavení. Pro návštěvníky bude k dispozici parkoviště i s místem pro autobusy. Umístěná je navíc blízko dálničního sjezdu. Město na místě vybuduje i novou točnu pro městskou hromadnou dopravu. Stavební povolení by mělo být hotové do 2 let. Martina Svobodová, frekvence 1.
3: Japonsko dnes kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přibližně 120 letů a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevlídné počasí zasáhlo také Tajvan, kde se evakuovaly stovky lidí a nejezdí některé vlaky.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Teploty postupně stoupají nahoru, máme většinou slunečno, odpoledne může být jen přechodně polojasno, jinak většinou bude jasno. A nejvyšší teploty vyšplhají na 32 až 37 stupňů.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Zdržíte se na D1 a na D5.
7: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 166. kilometru. Plynule pojedete od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo půl hodiny. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Tady se zpomaluje už na 8. kilometru. A s kolonou počítejte i na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24. a 18. kilometrem. Zdržení 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A teď už opět to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: A to nejlepší z Robina Sobka.
3: Tak se předveď.
0: To by mě taky zajímalo, co to je. No nic, máme 4 minuty po 12. Já vám přeju krásné poledne. Dobrou chuť, dejte si možná něco lehčího, veď by to chtělo.
3: Nějaký salátek.
0: Salátek, taky mě to napadlo s tím kuřecím masíčkem. Nějaký Caesar salát, ježiš, tam miluju tu zálivku. Čas si rád dělám doma taky a musí to vystřelovat úplně v tom horním patře. Já úplně slintám. No nic. Dejte si, co chcete. Dejte si klidně guláš se šesti. Je to na vás. Každopádně my vám budeme servírovat Tonej ze sportovních novinek s Alešem Svobodou, který podle mých informací už je na letišti, protože odlítá na Wimbledon. Mm-hmm. Takže si budeme telefonovat přímo z letiště. Petr Jablonský nás čeká, Tonej, z jeho show a taky filmový odborník. Takže tohle berte jako malý předkrm. Do té doby OMD, Tones and I a taky Killers. Tak hezké poledne.
3: A krásný pátek.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní jsem odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady váš oblíbený filmový odborník. Dneska páteční teda, tak uvidíme, jak to dopadne. Těsně před víkendem máme pár minut po 12:15 odpoledne. To už je vlastně signál k tomu, abyste zavolali na 257-400-999 a trefili dvě nádherné filmové ukázky a že jsou dneska pěkně vypečené. Kdo je tam?
3: Tady Robine, tady smíchanoušek číslo 1 Vašek z Prahy, čau.
2: Vašek z Prahy, ta energie je neskutečná, Venco. To je prostě, hele, to je vidět, že ten čas netrávíš venku na tom slunci, viď?
3: Je to tak, zalezlej jako krtek.
2: Jsi zalezlej jako krtek, někde pěkně v chládku. No, dobře si udělal, tak jo, Venco, my to tady spolu nakopneme, lépe řečeno, ty už to nakopl vlastně. Hele, jenom tím pozdravem, jo, já to mám strašně rád, tady tu energii, takže v tomhle duchu pojedeme podle mě i ve filmovém odborníkovi. Mám tady parádní ukázky a hned ta první vlastně se ponese v takovém tom duchu, no, tak jak jsme to nastartovali dneska. Poslouchej, zní takto.
4: Jsi jako zbláznil?
5: Vím, o co jde.
4: Emile.
5: Dobra, Romano, ty vole, tak mu tu čepku dej, ty taková hůčka potrhána.
4: Hůčka? Hůčka? V téhle čepici vyhrál Loprajs svůj první Dakar, vole. Je v ní ještě saharský písek, je to relikvie, relikvie, vole. A ty to moc dobře víš, Emile, moc dobře víš, jakou má cenu pro mě, proto ji chceš. Na to zapomeň!
5: No, tak člověk tady udělá takový super biznis a pak je za kokota, tak já už fakt nevím, vole.
4: Ty idiote, Loprajs mi osobně věnoval, chápeš to? Myslíš, že mu jen tak dám teďka?
2: No, přesně, ten tak jako nechtěl.
3: No, jako, to byla energická ukázka.
2: No, no, já jsem ti říkal, že jdem ve stejném duchu, Venco, ty jsi to nastartoval a jdeme dál takhle. Ale co no, je to za film? No?
3: Popravdě, pokud se nepletu, tak to byl ten Kristof Hádek a jediný, co mě napadlo, tak Kobry a Úžovky, jinak teda nevím.
2: Kobry a Úžovky to právě nejsou. Sakra, teď nám to tady spadlo, ta energie.
3: Teď nám... To nevadí.
2: Teď nám to trošku upadlo, ale ne, vůbec to nevadí. Režie Honza Prušinovský, což vlastně pravděpodobně, tyjo, teďkom nechci kecat, jo, ale Kobry a Úžovky možná vlastně taky dělal on. Ečkej, teď se musím rychle podívat, protože... no jasně, Kobry a Úžovky dělal taky Honza Prušinovský.
3: Takže to platí, tak jsem toho, ty, když to je jiný film.
2: Takže si trefil režiséra, ale na toho jsem se neptal. Jako, víš o tom, Venco, jo? Že jsem se neptal na jméno režiséra.
3: Já jsem to chtěl něco vytěžit, no.
2: Ale jdeš na to dobře, hele, Honza Prušinovský vlastně dělal v roce 2015 Kobry a Úžovky, ale v roce 2022 udělal film nejenom s Krištofem Hádkem, ale taky, jak jsi slyšel v ukázce, to byl Štěpán Kozub, mimo jiné.
3: Tak to byl, to se nepozná Štěpán.
2: No, to byl Kozub, on tak jako měl takový třízvuk, jako blbej.
3: To mě zvládlo.
2: No, ale zahrál si tam dokonce i Robin Ferro, že jo, takže další vlastně jeho kolega, dá se říct, z divadla Mír. Zahrál si tam dokonce Miroslav Donutil, Marek Daniel, Taťána Dyková tam zahrála výborně svoji roli, myslím, že tam hrála takovou feťačku v tom filmu. A je to československé drama nebo i komedie půl na půl a nebudu to už nějak natahovat, protože časomíra běží, Venco, ty si nevíš rady stále, viď?
3: Tak mě napadlo Grand Prix, mě ještě vytalo na mysli, ale nevím.
2: No jako ono celou dobu, ten film se jmenuje Grand Prix, že jo? Grand Prix to je! Vašku, ale ty jsi to teď řekl, ne?
3: No, ale to jsi mě
2: zachypal
3: nápovědama, tak...
2: No, to ne, tak jasně, to se nepočítá, to je mimo hru, hele. Tak jo, hele, pojďme na film, který se jmenuje Kobry a Úžovky, ne, dělám si legraci, pojďme na film, který zní takto.
6: Vincent, je to vás?
7: Cimer,
6: já? Tak, vidíte to, nakonec vám to tady bude dobrý, co? Jste si mysleli ve příci, že ušetříte a hovno, viď? Dobrý, tak fajn, Cimer.
8: Tak, a máme plno.
6: Ty vole, jak máme plno? Já mám plno, ne?
2: Cimrvole, no. Venco, dneska jeden pecky.
3: Víš, co je, Robine, sranda? Ty už mi tu ukázku jednou dával, já jsem tenkrát vyvouk a teďka budu teda sakra lovit v paměti.
2: Tak počkej, tak, no tak...
3: Ta pan Lova byl jasnej. A já mám pocit, tohle je možná i seriál. To? Jestli to není...
2: Ne, hele, tak já vůbec nejsem, já vůbec samozřejmě si nepamatuju, že jsi měl někdy tuhletu ukázku ve filmovém odborníkovi, ale o to je to vtipnější, že to vlastně nevíš.
3: No, nevím, no.
2: A seriál to fakt není, je to film, no.
3: Není to film.
2: Tak pustíme časomíru, ne? Jdem si to užít, co? To mě baví. V Benzo, je mi to líto. Ale je to škoda teda, jako film z roku 2006, který dělal David Ondříček s Markem Taclíkem v hlavní roli. Láďa Mrkvička si tam zahrál ještě. Jaromír Dulava byl v ukázce, to on tam říkal. Cimr. No, Cimr, Cimr, Jaroslav Plesl tam hrál a další. A je to film, který se jmenuje, a to už se možná někam zapiš, kdyby to ještě někdy padlo třeba v budoucnu ve filmovém odborníkovi.
3: Grand Hotel.
2: Grand Hotel.
3: No, a víš, to je sranda. Já no. jsem to chtěl říct, ale neřekl jsem to, jo. Tak to je dobrý.
2: Fakt? Chtěl jsi to říct úplně stejně?
3: A já mám, jako, nevím proč, no. Já mám takový oslý můstek, že Grand Hotel je seriál, tak jsem to neřekl.
2: Ne, je to film, to je komedie, no, česká komedie. Ono se to odehrává celé vlastně na Ještědu, že jo, v hotelu Ještěd. Uh-huh. Na Vršku, no. Tak,
3: každopádně, děkuji, za každý pátek může trvou nanosovat.
2: Sakra, takhle si podělat celý sluneční páteček. Hele, pojďme zůstat vlastně pozitivní, ale Vaško, nic se nestalo.
3: Ne, jako pobavilo. Nulovej už jsem dlouho nebyl, tak aspoň mám takový državý po dlouhý době.
2: Tak jako nejsem ani poloviční dneska teda, ale to se tak někdy stane, hold. No, ale hele, pojďme si říct, že Grand Hotel si chtěl říct úplně stejně jako Grand Prix.
3: No, to vlastně vidíš to, no.
2: Grand Hotel, Grand Prix. Dneska se to dost jako podobá, ty ukázky. A ty jsi v obou případech to vlastně věděl, jenom jsi to neřek, ne? Co?
3: Tak, je to tak.
2: No, a hned je to hezčí páteček.
3: Ale ty byl mi odborník, ale když děláš nulu za výplatu, tak je to pěkný, ne? Když tam přidáš nulu, tak...
2: Hele, já ti přidám, víš co, navrch. Já ti přidám tady to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: Já to dám všem posluchačům, budu takový férovej...
2: Tak jo.
3: Takže všem posluchačům, ať přežijeme to teplo.
2: Ty horké dny. Tak jo, tak užij si nejen pátek i víkend a zase někdy. Ahoj.
3: Tak je dobře, čau.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
14: Frekvence 1.
15: To nejlepší z muziky.
14: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
15: Poznáte, který rok přinesl

0: pěkně z vesela. Řekl bych, že hrajeme skvěle. Wake me up before you go go a taky vám na frekvenci 1-3 minuty po půl jedné odpoledne a děláte, co děláte, doufám, že se máte hezky, že se máte dobře, že máte za chviličku padla v práci a pak už budete užívat toho slunečného počasí třeba někde u vody nebo v chládku, prostě každý dle svého gusta, hlavně žádný stres a taky žádné kolony, bych řekl, no. Ale jak to vypadá, co se týká páteční dopravy, to zjistíme už za chviličku. Taky se podíváme za sportem, dneska na tenis se sportákem Alešem Svobodou. Budeme mu volat na letiště, protože odlítá na Wimbledon, ale přednost má náš kolega Petr Jablonský. Pojďme si pustit právě teď to nejlepší z jeho nedělního lifeu.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence jedna, kdo tam?
2: Zdravím, hezké odpoledne, tady je Michal z prostřední Bečvy, z Valašska.
1: Michale, já vás zdravím a rovnou se ptám, s kým si budem povídat?
2: Tak s panem Babišem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Michale, dobrý den, pane Babiš.
3: Vy jste Michal, ano?
2: Ano, Michal.
3: Takže Michale, co byste rád tak věděl ode mě?
2: No já bych se chtěl zeptat, jak trávíte tyhle pár dny a jestli se chystáte někdy k nám na Valašsku podívat.
3: No tak jako ty dny, no tak jako to trávím, tak já vedu stát, že jo, takže samozřejmě já se nezastavím, vedu stát a aby to tady nezůstalo stát, takže já ani nemám zkrátka vůbec čas nějaké tady trávit léto a horko mi je často, no, hlavně při těch tiskoukách, ptají novináři na různé věci, co mi jako nelíbí a to se zejména potím, no takže to jako se potím spíš ve sněmovni, no a bylo by fajn někam jako se vyjet, jako vyrekreovat. A co byste mě pozval k vám, na co?
2: Tak pozval bych vás na pustevny, na stezku Valašku, dále na přehradu Horní Bečva.
3: Aha, já znám rybe z Bečve. No, jsou ty otrávený od nás, ne od nás, od nich. Jasně. Jo, já
2: vím. Takže Valašky. Je tady jakoby, dá se tady dělat cokoliv úplně. Aha, no a je tady hezky na Valašku.
3: A vy tam máte ty Valašky, jo, Valašky?
2: Máme tady Valašky, Slivovice,
3: aha.
2: Všechno.
3: Aha, no tak možná bych dojel. No, no. A nějaké podniky zajímavé, které by mě zajímaly?
2: No, já nevím, co by vás konkrétně zajímalo.
3: No, tak já jsem pro chemii nebo potravinářský průmysl, jestli něco.
2: To asi vás budu muset zklamat, ale máme tady výrobnu svíček, kousek v Rožnově.
3: Svíček, no si vravejte sami, to není žádný kšef. No tak nic, no tak možná ztráta času, rozumíte, já rád to vždycky propojím s něčím, že buď to něco koupím, něco zakleknem a podobně, takže tak zbytečně někam jezdit. Takže milé Valašsko, zdraví vás Andrej Babiš a samozřejmě zdravím a mějte na paměti, že váš soused mě tam zve, takže ho nemlaďte za to, jo? A přijedu. A nazdar. Čau.
2: Děkuju. Nashledanou.
3: Nashledanou.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Souvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují je už na 173. kilometru. Plynule pojedete od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes půl hodiny. 10 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zpomaluje se už na 8. kilometru. S kolonou počítejte i na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24. a 18. kilometrem, kde se zdržíte 20 minut. A pomalu se jede také na D1.

0: jedničce ve směru na Brno od 18. kilometru až do dopravního omezení na 25. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Ladíte páteční odpolední frekvenci 1. My jsme slibovali sportovní novinky, tak pojďme rovnou na ně, protože na dohled je start nejslavnějšího tenisového turnaje na světě, to znamená londýnského Wimbledonu. No a ten pravidelně navštěvuje osobně samozřejmě taky náš sporták, náš kolega Aleš Svoboda. Touhle dobou by měl být už někde na letišti a chystat se na odlet do Anglie. Ideální čas na to se zeptat, jaká lákadla turnaj letos nabízí. Tak hezké odpoledne, Aleši, vítej a doufám, že se teda hlásíš z toho letiště.
1: Ahoj, Robine, hezké odpoledne všem, je to přesně tak, už jsem na letišti a už se těším.
0: Tak jo, tak snad to zvládneme, než ti odletí letadlo, bylo by to smutné, kdyby se ho nestihl.
1: Velmi.
0: Tak pojďme rychle na to. Turnaj startuje už v pondělí, o čem se před jeho startem mluví nejvíce, Aleši?
1: No, mám za to, že to jsou malinko jiná než ryze sportovní témata, ačkoliv bude Wimbledon letos vyplácet rekordní finanční odměny. Jenom mimochodem vítězové mužské i ženské dvouhry se odvezou více jak 3,5 milionu liber, tedy skoro 100 milionů korun, tak nadále pokračuje sport tenistů z organizátory Grand Slamů o procentuální podíl pro hráče z výdělku turnajů. Takže tenisté, stejně jako třeba naposledy v Paříži při Roland Garros, tak budou zase protestovat, podle jí třeba omezovat některé mediální aktivity.
0: Wimbledon zavádí od tohoto roku po vzoru jiných turnajů jednu takovou technologickou novinku, tak můžeš prozradit, o co se jedná?
1: Na 6 těch větších, těch hlavních kurtech poběží systém video přezkumu. Hráči tak mohou nechat přezkoumat některé verdikty sudích, jako je to třeba na jiných Grand Slamech, na Australian Open nebo na US Open. Jedná se třeba o kontrolu případného dvojího dopadu míčku, tečovaného balonu nebo dvojúderu soupeře a tak podobně. Jde jenom na vysvětlenou o jinou technologii, než je takzvané jestřábí oko. Ta funguje už dlouho i ve Wimbledonu a ta kontroluje výhradně pozici dopadu míče po úderech.
0: Poprvé vlastně po 4 letech se ve dvouhře na wimbledonských kurtech objeví taky 7násobná vítězka turnaje, teď už vlastně 44letá Američanka Serena Williamsová. Jaká očekávání její návrat provází?
1: No, doplním, že Serena bude v Londýně hrát i čtyřhru, vedle se ještě o 2 roky starší sestry Venus. Účast v singlu ale přinesla velmi rozporuplné reakce. Zápas ve dvouře hrála Serena na okruhu naposledy před 4 lety. No a soudě dle červnových deblových zápasů to nevypadá, že by měla úplně tenisově excelovat. A tak si jí vyčítá, že zabrala divokou kartu mladším hráčkám, nebo že riskuje svoji pověst, nebo že hraje jenom proto, že se nudí. Ale je jisté, že její zápas v prvním kole bude patřit mezi ty vůbec nejsledovanější.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda. No a více o turnaji je taky české stopy o typech na favority na titul mezi ženami i muži. Si s Alešem řekneme zase po víkendu, to už mu budeme volat přímo mezi travnaté wimbledonské kurty. Tak díky za dnešní sportovní novinky, utíkej na letadlo, Aleši, a v pondělí zase naslyšenou.
1: Děkuji, budu se těšit, naslyšenou.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
3: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
9: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
2: Tam, kde to všechno začalo.
10: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
2: Dostává první láska druhou šanci.
11: Po druhé už to samozřejmě budou dělat.
12: To bych chtěla dělat.
2: Po večerce v kinech od 25. června.
13: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
2: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
16: Jdeme na ně minutu po 13. Zprávy má Lucie Šmídová.
17: Dobré odpoledne. Prezident bude jednat s Klempířem o veřejnoprávních médií. Kvůli horku ruší pořadatelé akce. S kolonou počítejte na D1 z Prahy do Brna. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích a vyzvazeném zákonu nebo situaci v kultuře. Uvedla to dnes prezidentská kancelář. Kvůli horku se ruší akce. Extrémně vysoké teploty, které se mají v nejbližších dnech vyhoupnout až ke 40 stupňům Celsia, nutí pořadatelé akcí přemýšlet nad jejich rušením. Ruší se například dostihy v Karlových Varech. Jinde zase volí náhradní termín. Jak píšou Novinky.cz, řešením je pro některé organizátory i přidání vodních prvků, aby se lidé před tropickým sluncem měli kde osvěžit a schovat. Ministr školství Robert Plaga chce, aby vláda plnila programové prohlášení a výrazně zvýšila rozpočet ministerstva školství. V programovém prohlášení se kabinet zavázal k tomu, že výdaje na vzdělávání posune k průměru vyspělých zemí. Ministr Plaga k tomu dnes na Zlínsku při příležitosti konce školního roku řekl.
18: Tak ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období. Jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit. A neplatit jenom pro regionální, ale i pro vysoké školství. Takže rozhodně se bavíme v desítkách miliard korun.
17: Plaga dnes předal vysvědčení žákům základní školy ve Velkém Ořechově na Zlínsku. Nový dálniční úsek na Hořice má svého rekordmana. Ten se řídil po spojnici rychlostí hodně převyšující 200.
12: Mladý řidič je nechvalným rekordmanem úseku a nezapadne ani v celorepublikových statistikách. 29-letého šoféra Audiny totiž přistihla policejní hlídka, jak se po dálnici D35 v katastru Horních Dohalic u Hradce Králové řídí rychlostí 236 km v hodině. Rovnou mu proto zadržela řidičský průkaz. Ještě rychlejší byl bavorák na dálnici D7 u Chomutova, který jel ještě o kilometr rychleji. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
17: Teploty stále stoupají vzhůru, máme většinou slunečno, bude taky odpoledne a naměříme 32 až 37 stupňů.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
17: Zdržíte se na D1.
19: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 173. kilometru. Plynule pojedete od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes půl hodiny. 10 minut se zdržíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Zpomaluje se už na 8. kilometru. S kolonou počítají na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24. a 18. kilometrem, kde se zdržíte 20 minut. A pomalu se jede také na D1 ve směru na Brno od 18. kilometru až do dopravního omezení na 25. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
17: A po zprávách už má slovo opět Robin Sobek.
16: Je to tak, hezké odpoledne. Ono je dobře, Luci, že se ruší vlastně ty dostihy v Karlových Varech, protože chudáčci, koníčci, úplně več. Jsem si to představil a strašně mi bylo líto. Takže to je samozřejmě rozumný krok. No a uvidíme, kolik vlastně akcí se ještě tak nějak jako zruší. Já jsem to nesledoval, abych se jako přiznal. Nemyslím si úplně, že se budou rušit třeba nějaké hudební akce nebo hudební festivaly, protože přece jenom, hele, co si budem, jako ty dostihy se podle mě zrušit dají, jo. Tam si nebukuješ prostě ty DJ z daleka, kteří prostě jedou do Česka, nebukuješ ty hotely pro ně, jo. Takže, no, kdyby se rušily i festiáky, tak to by nebylo asi úplně jako nejlepší.
17: Ne, to se přidají ty mlžítka a voda.
16: A to se přidají, to jsem chtěl říct, přesně ty mlžítka, ta voda vlastně, budou stříkat vodu po lidech a tak dále. No a co, no tak vyrazíte na party v plavečkách, no, tak si to užijete, pantofle, plavky a i tak se dá přežít vlastně ten hudební festiák, ať už máte namířeno kamkoliv o víkendu, ale hlavně opatrně, tekutiny a tak dále, ale co my vás tady budeme poučovat? Ha! My do vás takzvaně narveme to nejlepší z muziky, Boyzone, Regan Bowman, taky Loren, a aby toho nebylo málo, tak určitě informace o pořadu Konečně pátek, kdo přijde dneska, to se dozvíte za chvilku, hezké odpoledne.
17: A příjemný poslech, Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To byl Marek Ztracený, který někdy hledá signál, tak já doufám, že vy nebudete hledat vůbec nic a už vůbec ne dneska večer, že máte v těch plánech prostě jasno a nic hledat nemusíte, stačí se jenom naladit frekvenci 1, taky úderem 21 a budete v pořadu Ondřeje Kubaly. Prostě a stručně dneska přijde za Ondrou Jan Píšala z Hvězdárny a Planetária Brno. Čili pokud budete na příjmu mezi 21. a 22., tak se do poměrně zajímavé debaty můžete zapojit i vy přes naši telefonní linku 257-400-999, protože oni si budou povídat o pozorování letní oblohy, ale budou probírat Perseidy, budou probírat vesmír jako takový, což si myslím, že samo o sobě je velmi zajímavé téma, taky komety, ale také to, co zažijeme v brněnském planetáriu a budou mluvit i o brněnském festivalu Planet, na který se třeba chystá někdo z vás, kdo ví, nevím. Každopádně pokud ano, tak by vás podrobnosti mohly zajímat. Večerní pokec, připomínám, začíná tady u nás na Frekvenci 1, tak jak jste zvyklí, v 21.00.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky, tohle Jennifer Rush, The Power of Love se jmenuje tahleta krásná písnička. Máme půl druhého odpoledne, před námi Robbie Williams, taky Miki Žbirka, Marta nebo Leony, ale stejně tak se podíváme, jak to v pátek odpoledne vypadá na silnicích, v případě, že se už teď někam chystáte na víkend, tak zůstaňte s námi a užívejte toho horka.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června. Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Brna na Vyškov. Na 223. kilometru havarovala motorka s osobním autem. Na místě jsou záchranné složky. Zdržení před nehodou do 10 minut. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždě na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony zpomalují už na 172. kilometru. Plynule pojedete od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes půl hodiny. Šťastnou cestu přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Robbie Williams, to nejlepší z muziky, my máme skoro 3:15 odpoledne. My jsme tady vlastně řešili s Lucí hned po zprávách, že ve Varech zrušili koňský závod, tak díky bohu. Já si myslím upřímně, když si to každý sám vlastně představí, tak nějak na sobě, že by se vám taky nechtělo v tom vedru, ne? Přece běhat a skákat přes překážky. Tak proč by se mělo chtít těm koním, chudáčkům? Ale Hedvika mi na to reaguje, napsala: zdravím, Robine, já mám doma jednu kobylku a naštěstí teda má stáj, kde má chládek a má tam i klid. Nedokážu si představit, že by byla bez přístřešků. Tak to je taková reakce taky od Hedviky. My zdravíme naší posluchačku a díky moc za tu zprávu a pozdravujte kobylku doma. Musí to být nádhera mít doma tak krásné zvíře. To mě vlastně napadá, že asi by bylo úplně nejlepší. Určitě ne někde běhat, ale zůstat v chládku, je to úplně jedno, jestli ve stáji, ve stodole, v jeskyni, no prostě pokud máte nějakou tu možnost, tak určitě tomu chládku věnujte čas během víkendu a třeba věnujte čas taky sami sobě někde u bazénu. Mně napadá v tomhletom případě, že poprvé za 11 let své novodobé historie například láká Maškova zahrada v Turnově na takové noční koupání. Koupaliště bude k horkému počasí otevřeno večer jak dneska, tak také v sobotu. Je pravda, že v minulých letech na ně v létě chodilo 100 až 150 lidí, ale tentokrát manažer koupaliště Tomáš Pinka očekává mnohem vyšší návštěvnost. Není se čemu divit.
1: Ono bude opravdu teplo. Tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc, no. Pouštíme všechny tobogány Smínku modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jsou jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom, no.
0: 100% dneska, zítra, pozítři, Tomáši, si myslím, že tam bude narváno a nejenom u vás, ale všude jinde. Mrkněte, kde máte nejblíž nějaký koupák, jezero, přehradu, cokoliv a určitě tam skočte, pěkně si to vychutnejte. Tohle to naprosto horké letní počasí. A co se týká Maškovy zahrady v Turnově, no tak vlastně už od minulého úterý jede naplno tohleto koupaliště. A myslím si, že ta zpráva, že tam můžete trávit čas i večer, nebo nedej bože během noci na koupáku, je naprosto unikátní. Tak vyražte.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

Co je na frekvenci 1? 14. hodina před námi a po 14. hodině Stevie B. A taky fenomenální Eva Farná.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po 5. v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo má Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Volby budou 9. a 10. října, rozhodl prezident. České dráhy posilují na začátek prázdnin kapacitu vlaků. V kolonách se zdržíte na D1 z Prahy na Brno. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října, společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín voleb stanovil prezident Petr Pavel. V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pobyt venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Na kolejích bude na začátku prázdnin zase o něco více vlaků. Například České dráhy posilují vlaky z Prahy na Moravu nebo do Českých Budějovic, do západních nebo východních Čech. Nával cestujících bude už dnes a tento víkend, a to kvůli zkrácenému školnímu roku.
7: Nebude to však tak zlé jako v minulosti. Přepravní špička se zřejmě letos rozloží do víc dní. Přesto náš největší železniční dopravce doporučuje včasnou rezervaci míst, a to hlavně na lince z Prahy do Ostravy. A zároveň doporučuje vzít si do vlaku dostatek tekutin, léky, které užíváte, a drobné občerstvení. A to v souvislosti s vysokými teplotami a možnými problémy s roztaženými kolejemi, případně nefunkční klimatizací ve vlaku. Ládě Jakub, Frekvence 1.
6: Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení saúdsko-arabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trh v Magdeburku. 51-letý muž zabil při zběsilé jízdě po hlavním náměstí 6 lidí a přes 300 dalších zranil. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Máme slunečno a horko, teploty postupně stoupají nahoru, vystoupají až na 32 až 37 stupňů.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Několik kolon hlásí zde jedničky.
8: Silný provoz a několik kolon zůstává na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. 15 až 20 minut navíc jedou řidiči v úseku mezi Pražským okruhem a omezením u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
6: A po zprávách startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
9: Už je to tady.
10: Svoboda. Prázdniny.
9: Jak to krásně zní, ty.
10: Hele, myslíš, že jdou dneska učitelé a učitelky hromadně pít?
9: No rozhodně. A jo. Podle mě vystřízlivý 31. srpna.
10: Ne, to právě znovu začnou, víš, jako, že tak do půlky srpna se z toho budou jako dostávat, z toho dnešního večírku. Pak se 14 dní budou vzpamatovávat a pak začnou
9: na novo. A pak začnou na novo, no. Ty jo, prázdniny. Moc vám to přejem. No. Začínají dneska, prosím vás, Rodiče, jestli na tom vysvědčení je něco, co jste vidět nechtěli, tak to prostě
10: přehlídněte.
9: Rozdýchejte.
10: A milé děti, pokud tam je něco, co jste nechtěli mít na tom vysvědčení, tak správně rozlitá hutná omáčka překryje známky, které vám připadají nespravedlivé.
9: Ale pozor, to ne. To je blbý doporučení.
10: To je úřední listina, to se nesmí.
9: To budete sebou vláčet celý život. No. Že jo, já ani nevím, kde já mám své vysvědčení.
10: Já vím, kde mám svoje vysvědčení, i maturitní vím, kde mám, no.
9: Kde já mám vůbec svoje? Kde já mám třeba svůj rodný list? Někde doma možná.
10: A ten bys měla mít někde po ruce.
9: No já si myslím, že jsem se stěhovala, tak jsem si musela brát, no.
10: Jo, jasně, no.
9: No vidíš, kde vůbec máme tady ty lejstra, viď? Oni to mají podle mě všechno už takový jako snažší, protože je to všechno elektronický.
10: To je skvělý. Víš, kolik lidí v tomhle má bordel těchhle věcek. Jím začínají prázdniny, těší se na dovolenou a ty je začneš stresovat rodným listem.
9: Nenechte se stresovat a užívejte začátek prázdnin.

0: Posloucháte Frekvenci 1, začaly prázdniny nebo začínají dneškem prázdniny a spousta z vás určitě vyráží třeba už dneska večer nebo zítra ráno k moři.
1: A bude to o čisteček, jsem vám chtěla říct.
0: No ta cesta bude šílená,
1: no,
0: samozřejmě.
1: Ale... Jako já myslím, že s rozmyslem buď odjeli už včera, anebo pojedou třeba až v neděli.
0: A nebo pojedou v sobotu v noci.
1: A nebo na noc.
0: Na noci jezdí. To vím, že třeba moje ségra se Švárou jezdí na noc, protože to je prej úplně nejlepší. Znám zase lidi, kterým se nechce přes noc řídit z mnoha důvodů, že třeba blbě vidějí pod mě a tak dále. Každopádně chtěl jsem říct, že touha jet k moři se ve mně probudila před pár dny. Já jsem vám to...
1: Touhy prchavý jsou.
0: Ano, pardon, tak tahle prchavá není. My jsme totiž byli před pár dny, já jsem vám to ani neříkal, v kině na filmu Pět čvestek. To je ta komedie od...
1: Jo, o tom jsme mluvili.
0: Od Jana Svěráka.
1: Tam hraje...
0: Lenka Termerová, tam Přesně. hraje Oldřich Kajzer.
1: A ten třetí?
0: Petr Kostka, Jan Vlasák
1: a
0: Dana Syslová. Takhle, hrozně se mi líbilo, že celý ten film začíná logem Frekvence 1.
1: To
0: máme radost,
1: samozřejmě. A byly tam naše fotky, nebyly.
0: A nevím, proč nám nedali aspoň roli těch policajtů, jsme se mohli podívat do Chorvatska, že jo? Každopádně je to taková milá podívaná.
1: Jo, takže to doporučuješ. Kdybyste se chtěli schladit, tak nejlépe do nějakého velkého kina, kde je vždycky zima jako prase.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A na tenhle film.
0: A taky trošičku myslím si, že to je o tom přistoupit na to, že stáří není pro sraby. Jo. A že ten film je vlastně chvílema hodně veselý, ale chvílema je to takový až jako tragický.
1: No, můj kluk vždycky říká, ničeho se nebojím, jediný čeho se bojím je stáří.
0: Jo.
1: A to je docela dobrý začátek jako takového letního prázdninového vysílání.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Rádio Frekvence 1, přátelé, začínají prázdniny. 2 měsíce volna, ono to sice strašně uteče, to je jasný, že jo? Nebo aspoň no. Já jsem vždycky měla pocit, že ty prázdniny se prostě překulej.
1: Takhle, prázdniny byly vždycky hrozně rychlý, když jsme chodili do školy. Potom to bylo vlastně hrozně rychlý, nebo přestalo to být rychlý, když jsme začali chodit do práce.
0: Jo, rozumím, když jsi byl jako student, no, tak jsi to vnímal, jako, že to vždycky strašně uteklo.
1: A ve chvíli, kdy máte doma malý dítě, tak jsou prázdniny nejdelší část roku. Jo.
0: Jako já to, no já když to sleduju, naše známí mají 3 děti. No. Chci jako upíchnout ty 3 děti, oni potřebují fungovat, oni potřebují chodit do práce, no, jasně, že jo? Co s těma dětma prostě, babičky, ty jsou z nich už šediví, že jo, dědečkové, ty už taky. No. No, jako není co závidět.
1: Jestli jsou nějaký zaopatřovací ústavy, nebo tak.
0: Ne, ale jsou takový ty příměstský tábory, to jo, mi přijde jako super věc.
1: Že tam ráno děcko odvezete, jedete si do práce, odpoledne ho vyzvednete, ono vám řekne druhý, já už tam zítra nechci a půjdeš.
0: No takový to, mně to připadá, že tak, když chodím do školy, já už tam nechci. No. Ne, ale většinou ty příměstský tábory jsou opravdu fajn, jakože mám zkušenost, nebo aspoň z těch kamarádových dětí vždycky vylezlo, že to je skvělý, že se tam strašně těší.
1: A nebo jsou klasický tábory.
0: A nebo jsou ty klasický, no, což je takový téma.
1: Jako někam dáte dítě na 3 týdny a nechcete vědět, co se tam děje.
0: 3 týdny,
1: no, já jsem jezdíval na 3 týdny.
0: Přijde ukrutně dlouhý. Já jsem teda nejdelší tábor měla 2 týdenní a přišlo mi to teda dlouhý, ale jenom teď takový postřeh, jsem si teď vzpomněla, jak jsme byli nedávno na té oslavě, tak jsem se tam ptala toho synovce, jako jedeš na tábor? A on říká, no představ si, že oni nám ten tábor zrušili pro nezájem. Říkám, jak nezájem? No ono těm dětem vadilo, že nám vemou mobily.
1: Aha.
0: To je hustý.
1: Děti. Takový děti, dobrodružství.
0: Právě.
1: Pravda, 2 dny budete mít apsťáček.
0: No, v lese těch byste bydleli, brouky byste jedli.
1: No, klíšťata byste si vyndavali.
0: Prostě prčák.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: zprávy před námi. Po půlových zprávách další téměř neuvěřitelný příběh.
1: Jo, pravda nebo blábol,
0: no
1: vidíš
0: jasně,
1: to.
0: Já jsem úplně zapomněla,
1: že my máme tuhle pěknou rubriku. Takže za chviličku si nechte vykládat něco, co se možná stalo, ale možná taky ne.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Dobré odpoledne. Kvůli teplému a suchému počasí varuje Český hydrometeorologický ústav před nebezpečím vzniku požárů. Výstraha platí na většině území Čech, v Olomouckém a Jihomoravském kraji. 12 zemí Evropské unie v čele s Českem žádá Evropskou komisi, aby o nejméně 3 roky odložila část normy o emisích metanu. Obávají se ohrožení energetické bezpečnosti. Fotbalový klub Pardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a asistentem Tomášem Poláchem. Původní kontrakt jim měl skončit za 2 roky.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D1.
5: Silný provoz a několik kolon zůstává na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. 15 až 20 minut navíc jedou řidiči v úseku mezi Pražským okruhem a omezením u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Ondřej Klus.
1: Máme pro vás příběh, buď bude pravdivý nebo nebude, to se dozvíte.
0: Dneska to bude příběh, který bude vlastně jako téměř navazovat na příběh, který jsem měl v pondělí.
1: To si už nepamatuju.
0: To byl ten příběh o tom farmáři, co se ztratil v australské poušti.
1: Farmář.
0: A jet ty žáby.
1: A jet ty žáby. No, kvaka no, až buňka.
0: No, kvaka až buňka. Tak dneska to bude...
1: Teď
0: tak...
1: dneska jedli žáby, jo.
0: Dneska to bude o člověku, který se do té pouště vydal dobrovolně.
1: Takže za chvilku.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čas na pravdu či na blábol.
1: Takže přátelé, jdem na to. Ano. Je to zase o ztraceném jistém člověku, kde jsi?
0: No pozor, je to o člověku, který se ztratil v australské poušti schválně.
1: Jsi si otočil špatně buzolu a řekl, bude sranda.
0: On se rozhodl vyrazit do pouště dobrovolně přes Austrálii a tam ty pouště fakt jako nejsou sranda, jako ne, že by to byly duny písku, ne, oni to úplně nejsou,
1: ale vůbec
0: strašlivý
1: to
0: vedro tam je, strašlivý.
1: Teplo, v tom se strašně špatně jde, v tom písku.
0: Ten člověk, o kterém mluvím, se rozhodl přejít část australské Great Sandy Desert jako osobní a duchovní výpravu. Prostě chtěl,
1: čistička hlavy.
0: Chtěl se vrátit sám k sobě. A pak se něco velmi pokazilo, protože po nějaké době našli jeho kolo, on sebou měl i jízdní kolo, část oblečení a všichni ho začali považovat za nenávratně ztraceného, tedy mrtvého. Ale i přesto se rozjela pátrací akce, aby mu dali šanci. A oni ho našli po 43 dnech úplně živého a úplně v pořádku.
1: Hlavně, že byl úplně živý. No. Takže to přežil.
0: On to přežil. A pozor, v místech, kde nebylo téměř možné najít stín, nebyla tam skoro voda. A když se ho ptali, jako, jak to přežil, tak on řekl, že mu to opravdu pomohlo najít cestu sám k sobě a tahle to poznání ho posílilo tak, že dokázal vydržet a že věřil, že ho někdo najde.
1: Takže síla vůle.
0: Síla vůle.
1: Všechno je v hlavě. No. Všechno je v hlavě. Protože si řekne, že přežiju x dní v poušti, tak prostě přežiju, že jo?
0: No a tenhle ten muž přežil.
1: Já si normálně myslím, že to je pravda.
0: Myslíš si to naprosto správně?
1: Je to pravda.
0: Robert Bogucki. Bogucki. Jeho jméno.
1: To je pěkné australské jméno.
0: Ano, to podle mě nějaký přistěhoval. On si šel.
1: Co si šel? Jen to není myšlenku.
0: On si šel do Melbourne na úřad pro doktora.

0: Pojďme se opět dnes spojit s naším kolegou Tomášem Fílou, protože i dnes za vámi vyrazil s autem a to auto praská ve švech, protože v tom autě je spousta dárků.
1: Ano, jsou to dárky od Frekvence 1 a Coca-Cola. A jsou tam třeba plátěná taška s plážovou dekou, sluneční brýle, Coca-Cola na léto, jak dělané.
0: Taky voucher, říkám se správně, voucher, do Food Marks z hodnotě 500 korun.
1: A k tomu je pořádná zásoba nápojů Coca-Cola jako každý den. Takže Tomáši, kde tě dneska máme?
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z překrásně prosluněných Karlových Varů, kam jsme dnes opět dorazili se všemi dárky s platem nápojů Coca-Cola 500 korunovým voucherem do restaurace sítí Food Marks, také se slunečními brýlemi, s plážovou suškou, plážovou taškou za našimi posluchači. A já už tady dnešní vítězku mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Jmenuji se Adéla.
2: Adélko, vy jste na nás mávala z autobusu, když jsme přijížděli na místo, o kterém jsme mluvili. Co jste dělala, když jsme to hlásili?
3: Ráno si vždycky pouštím rádio a slyšela jsem, že dneska má nejoblíbenější stanice Frekvence 1 přijede do Karlových Varů. A protože jsem měla zrovna cestu sem na kolonádu, tak jsem jela autobusem už trošku později. A najednou vidím to žluté auto Frekvence 1, tak jsem vám zamávala.
2: A dobře jste udělala, protože mi bylo hned jasný, že to nebude jen tak. No ale, abyste tyhle všechny krásné ceny dostala, tak ještě potřebujeme znát heslo pro dnešní den. To je důležité, jsme v Karlových Varech a heslo zní...
3: Tady nám to stříká.
2: Aha, je to tak. Spousty minerálních pramenů, které prospívají duchu i tělu. V každém případě, ceny jsou vaše, takže tady jsou...
3: Děkuji, děkuji vám. Děkuji Frekvenci 1. Kola, ta se hodí teď o prázdninách. Vnoučata přijedou, děkuji.
2: Slyšíte to sami, spousty radosti takhle při pátku v Karlových Varech. A pozor, v pondělí bude třeba právě u vás. Kde konkrétně se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. A my se pro dnešek s Adélkou loučíme z Karlových Varů. Tak hezký den, ahoj.
3: Ahoj a zveme vás na náš Karlovarský filmový festival.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
0: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Tuhle mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
4: Léto v rytmu Frekvence 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tip pro vás.
1: Poslední červnový víkend začíná na televizi Seznam francouzsko-americkou komedii Návštěvníci – Cesta do Ameriky. Od 20 hodin a 10 minut můžete sledovat příběh středověkého hraběte. Ten se ve snaze napravit osudovou chybu dostane po nevydařeném kouzlu místo do minulosti 1000 let dopředu. A to do současného Chicaga. Na cestě domů ho tak čeká svět moderních technologií, automobilů a mrakodrapů. Chybět ovšem nebude ani láska. V hlavních rolích Jean Reno, Christian Clavier a Christina Applegate. Páteční večer pokračuje po 22. hodině akčním thrillerem Až do smrti. Jean-Claude Van Damme se představí jako policista Anthony Stowe. Závislý na heroinu, nenáviděný kolegy i vlastní ženou. Jeho styl života ho přivede až na úplné dno a k přestřelce, po které skončí na několik měsíců v komatu. Z něj se ale probouzí nový člověk. Vše se snaží napravit, změnit a zachránit i svoji mafií unesenou ženu. V neděli od 20 hodin a 30 minut uvede televize Seznam mysteriózní komedie Stepfordské paničky. Hlavní hrdinka Joanna se s rodinou přestěhuje do na první pohled poklidného a dokonalého městečka Stepford. Dokonalé domy, poslušné a bezchybné manželky, načančané domácnosti a vše bez jediného kazu. Joanně brzy začne docházet, že to není jen tak. Dokonalost se mění v doopravdickou hrůzu. V hlavních rolích Nicole Kidman, Glenn Close a Matthew Broderick. Návštěvníci z daleké minulosti, Jean-Claude Van Damme v boji o druhou šanci a tajemství dokonalého městečka Stepford. To jsou filmové večery.

0: 15. hodina před námi, po 15. spousta skvělé muziky. Co vám při pátku budeme hrát?
1: John Newman bude. Taky Reddy Kirkham. A nebo Kegel. Za chvilku zprávy.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne, silničáři rozdají v kolonách vodu. Vedra elektrické sítě neohrozí, zima je horší. Kolony hlásí zde jedničky. Ředitelství silnic a dálnic posiluje do neděle asistenční služby na dálnicích v souvislosti s extrémně teplým počasím. O víkendu mají teploty dosahovat až na 41 stupňů Celsia. V nejvyšší pohotovosti jsou odtahové i vyprošťovací služby.
5: Silničáři jsou prý také připraveni na zásahy v terénu, aby dostali lidi pryč z případných kolon. Vedení silničářů i slíbilo, že asistenční vozy budou vybavené balenými vodami na pomoc lidem v kolonách. Při poruše nebo jiné komplikace můžou řidiči využít i bezplatnou telefonní linku asistence ŘSD 800 280 281. Ta prý funguje nepřetržitě. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1-2%. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Kvůli očekávaným extrémním teplotám se o víkendu neuskuteční letecký den na letišti v Břeclavi. Ani chrtí dostihy v Lednici na Břeclavsku. Festival ve Strážnici na Hodoníku zrušil sobotní slavnostní průvod městem. Pořadatelé jiných akcí na Jižní Moravě se snaží horku přizpůsobit, případně alespoň apelují na návštěvníky, aby dodržovali pitný režim a nepřepínali síly. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu nebo situaci v kultuře, uvedla to dnes prezidentská kancelář. Japonsko dnes kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přibližně 120 letů a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevlídné počasí zasáhlo také Tajvan, kde se evakuovaly stovky lidí a nejezdí některé vlaky.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: A teploty stále stoupají nahoru, máme většinou jasno, až do večera by mělo zůstat polojasno až jasno. A teploty vystoupají až na 37 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A teď krátce po 15. hodině se zdržíte na D1.
6: Silný provoz a několik kolon zůstává na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. 15 až 20 minut navíc jedou řidiči v úseku mezi Pražským okruhem a omezením u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
4: A na Frekvenci 1 se dál užívejte odpoledne s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: Při pátku, Frekvence 1, hezké odpoledne přejeme. Celebrate. No mimochodem, celebrate holiday. Jestli pak jste třeba vy, když si choď byla ještě školou povinná, chodili poslední školní den třeba na večeři nebo na zmrzliny?
1: My jsme chodili s našima.
0: Měli jste nějaký rituál
1: takovýhle? Vždycky jsme s našima šli společně na nějakou večeři. Nebo nás mamka vzala na oběd.
0: Jo.
1: No, vždycky jsme šli a bylo to vždycky takový milý. Tím se jako odpinkly ty prázdniny. No. Nám bylo jasný, že prostě... začíná volno.
0: My jsme tehdy jezdívali, když jsem byl malej kluk, tak jsme jezdívali do vyhlášený čínský restaurace v Teplicích. Opravdu.
1: Jako, Sichuan.
0: No, ale tam byla opravdu jako restaurace, kde vařil Číňan. Jo, a to bylo ještě vlastně za bolševika.
1: Ale
0: tady...
1: podávali vám, víš to, že to tajský jídlo, ne? Vietnamský.
0: To je úplně jedno, jako, ale my jsme tam jezdili a vždycky jenom jednou za rok. Já jsem se na to hrozně těšil. Jako, na konci školního roku. To byla taková naše, jako takový náš refrén. Jo.
1: A hrály roli ty známky?
0: Ne.
1: Jako, že třeba špatný známky, teď to bude bez rejže třeba.
0: Ne, to byla jenom rejže.
1: Jasně.
0: A no. Možná sodovka.
3: Jana Knížková

0: Frekvenci 1 jdeme dělat všechno proto, abychom k vám vrátili a dostali peníze.
1: Zavoláme Aničce, která v těchto vedrech trpí, řekněme, během spánku a proto si něco pořídila.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Že bychom proplácili klimatizaci.
1: Ne, klimatizaci úplně ne.
0: Tak vytráček.
1: Ale něco, co třeba může nějakým způsobem to spaní v těchto vedrech učinit příjemnějším.
0: Teď se nám to nezvedá.
1: Tak to zkusme ještě jednou.
0: Nějaký trablíček. Tím teplem, víš, ty počítače. A už.
1: Už to zvoní. Doufám, že Anička bude na telefonu.
0: Aničko, vemte nám to.
4: Haló, dobrý den.
0: Dobrý den, které rádio platí za vás?
4: Frekvence.
0: Je to
1: tak. No, jasně, dobrý den.
0: Kde jsme vás zastihli? To moment. Jste někde ve společnosti, evidentně.
4: Jsem u kadeřnice.
0: Vy jste u kadeřnice.
1: Vy budete hezká. A víte co, jako nový vlasy, nový pížo.
0: Máte nový pížo.
1: Vám to bude slušet.
0: Vy jste si pořídila do
4: těch... Vy jste mě teďka trošku zaskočili.
0: Vy jste si do těch krásných tropických nocí pořídila nějaké froté pyžamo? Flanelové.
4: Právě přesný opak. Právě pyžamo tropických nocí.
0: Takže satének.
4: Ano.
1: Takový to splývavý heboučky, který vlastně chladí, když jste pod peřinou. To je super.
0: No a kolik stálo pyžámku?
4: Jejda, kolik já jsem tam nechala?
1: Já si myslím,
4: že kolem 500 stál takovej přehoz, takovej žbánek a asi 400 pížo, asi 900, myslím.
1: A 897 korun celkem.
0: 897 korun celkem vám Frekvence 1 proplatí. Já myslím, že tyhle peníze asi na toho kadeřníka stačit nebudou, ale aspoň polovičky se vám to vrací.
1: Aspoň na konečky, ať vám ostříhá za naše, jo?
4: Vyřídím to paní kadeřnice.
0: Moc si pozdravujte.
1: Mějte se
0: krásně, ať vám to sluší a hezké léto.
1: Naslyšenou.
4: Moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
2: Léto.
3: V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, mám na vás dotaz. Jedli jste někdy třeba čabajkovou zmrzlinu?
1: Nebo škvarkovou?
0: Nebo zmrzlinu z mateřského mléka?
1: Ty krása.
0: V Británii to byl svého času hit.
1: Jak to může chutnat? Já si to nepamatuju.
0: Já si to taky moc nepamatuju.
1: Já si pamatuju, že se jednou mě někdo zeptal a myslel to vážně. Do kolika tě mamka kojila? Já nevím, mě mamka kojila, tyjo, to je za otázka.
0: Než mi narostly zuby, tak jí to začalo bolet.
1: No, tak jste pochopili, že si dneska budeme povídat o kojení. Ne, vůbec ne. My si dneska...
0: V pátek je to vždycky o papání.
1: Přesně. My si dneska budeme povídat o zmrzlině, protože je opravdu celá škála zajímavých příchutí zmrzlin. Někdy je to fakt už jako nechutný.
0: Třeba jsem viděl zmrzliny, které jsou jako s praženýma červama.
1: Já jsem jednou viděla, to byl nějaký reels, co měla natočený Lubka Ponížilová, no. Někde z Olomouce, a byla ochutnat
0: tvaruškovou
1: zmrzlinou.
0: A tak v Loštěcích tam si dáš jahodovou a stejně se syrečkama, tak to prostě
1: všechno
0: je.
1: Všechno to má příchuť syrečku.
0: No tam prostě to jinak nejde, no.
1: No, tak to bych si asi třeba taky nedala.
0: No.
1: Moje nejoblíbenější je, kterou tady teda málo kde mají, většinou jenom v Itálii, je mátová s hořkou čokoládou.
0: Ale to je sladký, že?
1: Je sladký, no.
0: Ale
1: já myslím, že i ta škvarková je sladká. Nemusíš, že škvarková je na slanou.
0: Ne, jsou slaný a masový zmrzliny. Já jsem tady dokonce objevil jednu vyhlášenou zmrzlinárnu, kam se na tyhle příchutě jezdí z celého Česka.
1: Tady v Praze?
0: Ne, je to
1: v České republice.
0: Ve Stráži pod Ralskem.
1: No, vidíš to.
0: No, vidíš to.
1: Tak nám napište, jakou nejzvláštnější zmrzlinovou příchuť jste kdy ochutnali, můžete nám psát do několika kanálů.
0: Možná tam letěla i ta zmrzlina. Instagram, Jana Knížková,
1: nebo až potom to jste jí Pardon. Taky můžete psát na Facebook nebo na číslo 736 300 444.
0: Případně si postěžovat na to, jak vám to nechutnalo, do hlasové aplikace Frekvence 1.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku.

0: Půlové zprávy před námi a hned po půlových zprávách se vrhneme na zmrzlinu.
1: Ano, dneska si povídáme o zmrzlině, která chutná nebo nechutná. To je zajímavý. Jako, můžete samozřejmě připsat, jestli jste si na tom pochutnali, že jo? Možná napíšete, hele, byla to zmrzlina, nevím, z tataráku a byla fantastická. Zmrzlina. Nejlepší na tom vždycky je ta topinka.
0: Topinkovej kornout, já to úplně vidím. Kornout z té topinky, hezky potřenej česnekem vevnitř a do toho ten kopeček zmrzlýho syrovýho hovězího.
1: Ale proč ne, viď? No, zase by to hezky vypadalo. Tak jo, tak se na to vrhneme za chvilku.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Dobré odpoledne. Řadě fakultních nemocnic přibylo pacientů s obtížemi kvůli vedru. Zdravotnická zařízení jsou na zajištění péče připravena, uvedli to z ministerstva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu mírně stoupnou. Benzín oproti dnešku zdraží na 40 korun 46 haléřů za litr. Litr nafty bude za 36 korun a 40 haléřů. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Její provoz zahájili dnes.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A jdeme se podívat, jak to při pátku vypadá na hlavních tazích.
6: Kolona zůstává na příjezdu do metropole na plzeňské dálnici D5. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru, zdržení 20 minut. Navazuje kolona na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně, kde jedničce se jede 15 minut navíc. Rozjíždí se za Ořechem. Zdržení narostlo na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. Zpomaluje se u Pražského okruhu na 10. kilometru, 3/4 hodiny navíc se popojíždí až do omezení u mostu Šmejkalka na 24. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Plus.
5: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a hlásíme, že před námi je teplotně extrémně nadprůměrný víkend. Jak v sobotu, tak v neděli budou nejvyšší odpolední teploty atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Slyší to dobře, budou to dokonce i 40. A k extrémně vysokým teplotám, které jsou vyšší až o 15 stupňů Celsia, než je běžné, se ještě přidá až 16-hodinová délka slunečního svitu a vysoký UV index. Pokud můžete, tak zůstaňte v chládku a v bezpečí vašich domovů, protože se už jedná o velmi výrazně nebezpečné teploty.
1: Tato, my si dneska povídáme o zmrzlině. Ono se to dost nabízí, že jo, v tomhle počasí. Co jiného by se mělo jíst?
0: Ano. Milena píše, Vojta mluvil o zmrzlinárně ve Stráži pod Ralskem. Aha. Jednou jsem tam byla. Ochutnala jsem nivovou zmrzlinu a byla moc dobrá.
1: Ty krásu. No. To je plesnivá zmrzlina.
0: No a s modrou plísní. Pomohem možná mají hermelínovou a ta je potažená takovou tou hebkou bílou plísní.
1: Já bych se toho hrozně bála, jako já jsem strašně konzervá, já si furt dávám vlastně téměř po každý to samý.
0: Vanilkovou nebo jahodovou.
1: Ne, právě tu mátovou. A no. Když už teda nemají mátovou, tak mám ráda stračatelovou třeba.
0: Stračatelová, a to je vlastně, to je smetanová s čokoládou nastrouhanou.
1: A pak mám strašně ráda pomerančovou.
0: Pomerančovou.
1: No, ale musí to být ta sorbetová pomerančová.
0: No, tak to právě jsem si teďko, úplně se mi jako skřivila huba.
1: To nemáš rád.
0: Ne, já si vzpomínám, jednou jsem si dal točenou pomerančovou.
1: No, a nechutnalo ti to?
0: A to byla taková ta smetanová pomerančová.
1: Jo, tak to ne.
0: A to je fakt jako, jestli je něco ekl, tak smetanová jako pomerančová.
1: Smetanový pomeranč. Tak nám pište, pojďme se teď podívat za skvělou muzikou a za chvíli se mrknem do vašich zpráv.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, my pro vás máme fantastickou soutěž.
1: My totiž i dnes, stejně jako celý týden na Frekvenci 1 soutěžíme, budeme soutěžit s filmem Po večerce, ale zatímco do včerejška jste vyhrávali filmové dárky nebo poukázky do kina a tak dále, tak dneska můžete s filmem Po večerce vyhrát nejenom batoh plný filmových
0: ale
1: dárků.
0: Ale pozor, to je pecka, poslouchejte, jo, my vás totiž dostaneme někam, kam vás jen tak někdo dostane.
1: My vás dostaneme na místo, kde se natáčel film Po večerce.
0: Ano.
1: A to je mlýn Davídkov. A my pro vás máme pobyt v tomto mlýně.
0: Ano, je to víkend na mlýně Davídkov pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí přímo na místě, jak už bylo řečeno, kde se ten film natáčel. Takže vy si tam vlastně téměř budete procházet kulisami.
1: Možná tam Vladimír Polívka něco nechal v šuplíku ještě.
0: No,
1: že
0: třeba.
1: Že tam něco zapomněl.
0: Třeba
1: podpisovou kartu.
0: Párátku.
1: Každopádně, pokud byste chtěli získat tuhle exkluzivní cenu, tak není nic jednoduššího, než teď začít volat sem k nám do studia.
0: Číslo je 257-400-999. Volejte a teď pozorně poslouchejte. Samozřejmě musí přijít otázka. Na otázku musí přijít správná odpověď.
1: No, ale kde tu správnou pravda. Odpověď vzít, to se možná dozvíte právě teď. Respektive my vám něco řekneme a dost možná v tom ta správná odpověď je zakódovaná.
0: Po večerce, to je letní komedie o vyhořelém manažerovi, který se vrací do dětského tábora svého dětství, aby ho zachránil před krachem.
1: Čekají ho spory o vedení, setkání s dávnou láskou i příležitost začít znovu.
0: Slunečný příběh plný humoru, nostalgie a druhých šancí. A v kinech je od?
1: Od 25. června, to znamená od včerejška.
0: Takže jste zváni do kina, ale abyste mohli získat tuhle krásnou výhru, kterou pro vás máme, což je batoh plný filmových dárků a víkend na mlýně Davídkov pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí, musíte správně odpovědět.
1: Tak kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: O, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak můžeme vědět jméno?
2: Jirka.
0: Jirko, odkud jste?
2: Z Jeseníku.
0: Z Jes-

0: Deníku, tak jo. Pojďme na to. Připraven?
1: Ano.
2: Poslouchejte pozorně. Otázka zní, co přináší léto v táboře hlavnímu hrdinovi? A teď za A. Roční zásobu tatranek, nebo za B. Šanci na nový začátek, a nebo za C. Nabídku stát se profesionálním výrobcem buchet.
0: Tak co ty pojete?
1: No, myslím si za B.
0: Je to za B!
3: Ano! Je to tady!
0: Je to vaše!
3: Ano! Moc krát děkuju.
0: Nemáte vůbec záč. Jak zvládáte teplo?
1: No, je tady strašné, strašné teplo, ale dá se to vydržet. Teď ležíme ve stínu na zahrádce.
0: To máte skvělý. A koukal jste, kolik máte na teploměru?
1: 33.
0: Jú, pěkný, pěkný. Tak hlavně, že můžete být na zahrádce. Tak užívejte, no. Mějte krásný víkend a zůstaňte nám na telefonu. Gratulujeme.
1: Ano, ano, moc krát děkuju.
4: Léto. Léto. V rytmu frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Bavíme se s vámi dnes o netradičních příchutích zmrzlin. Přišlo mi tady několik dotazů na tu zmrzlinárnu ve Stráži pod Ralskem. Tak prosím pěkně, jako já jsem tam nikdy nebyl, já akorát vím, že existuje, respektive Google.
1: Jo, a já jsem se, tam byl?
0: Ne, nebyl. Ale našel jsem si jako výjimečnou cukrárnu, kde vyrábějí až, a teď se podržte, 140 druhů zmrzlin
1: no to
0: denně.
1: Já bych tam byla úplně... Vybírej si.
0: No jasně, ale pozor, oni mají nejenom takové ty klasické sladké, ale mají třeba slané a masové, nivovou už jsme zmiňovali, moravské uzené, slanina, škvarky, klobásy.
1: Taky zmrzlina z kozího síra nám tady píše Vlaďka.
0: A nebo zeleninové a kořeněné, wasabi zmrzlina, koprová s okurkou, tam může být dobrá, nebo dýňová s pálivým kozím sírem. A pozor, mají i alkoholický zmrzliny. A to by byl můj oblíbený koutek, mají slivovice. Pivní, fernetovou, mojito. Mají i zelenou? To musím podívat.
1: A není to škoda? Rvátoru tý zmrzliny.
0: Ne, to ti dají klasickou smetanovou nebo kostku ledu a můžeš to zapít panak.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
5: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Dostává první láska druhou šanci.
8: To druhý už to samozřejmě.
5: Po večerce v kinech od 25. června.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Na frekvenci jedna míříme za naším kolegou Mírou Michálkem. Ten už je totiž několik, dalo by se říct vlastně i týdnů.
1: Třetí týden, pokud správně počítám.
0: Na kole. Tak Míro, prozraď, jak to dneska jede.
2: No, tak jede to podobně jako vrch minulých, protože je strašlivý vedro. Ale přátelé, já pro vás mám dneska jedno takové zásadní překvapení a takovou informaci, ke které se ale dostanu, ale ještě bych chtěl udělat takový vlastně by souhrn toho Holandska, když už jsme v podstatě na konci. Mm-hmm. A chtěl bych říct, jako, co se mi tam líbilo a co mi tam třeba štvalo. Co se mi líbilo, je jasný, prostě ten komfort pro ty cyklisty je neuvěřitelný. Všude stezky, nádherná, vonavá krajina, plná květin, rozkvetlých stromů a kytek a všeho, nádherně upravený zahrady. Opravdu je to tam velmi malebný, to mě tam bavilo. Ale co mě štvalo? Nikde nejsou přátelé večerky, jak my jsme na to zvyklí, že si zaběhneš do krámu koupit cokoliv.
0: Žádný Vietnamci.
2: No ale nic, jako opravdu nic tam si nekoupíš. Dobře, chtěl jsem si koupit pivo, přiznávám, jo, a procházet se po městě, já to mám takhle rád, jako, ale než trčet v hospodě, ale tam opravdu si nekoupíš ani vodu, nic, a představ si, že dokonce ani v té hospodě ti neprodají lahváče sebou, že mají na to nějaký zákon, že prostě nesmíš se potácet s alkoholem po ulici a tečka prostě. To mě tam teda docela jako mi mrzelo, musím říct. Je to fakt celkem drahá zem, počítejte s tím, že když budete hledat ubytování v takových těch větších městech, tak jako klidně po vás budou chtít 8 tisíc za noc a to opravdu je jako hodně, jo. Co mě potom ještě hodně vadilo, tak na těch stezkách vlastně elektrokola a telefony z nich udělali takovou chůzi po, nebo jízdu po minovém poli, abych byl úplně přesný. Protože oni ti Holanděni, hlavně ti mladší, normálně jezdí tak, že se nedrží řídítek, teď mají to brutálně rychlý elektrokolo a v ruce, v obou rukách drží telefon a ještě mají sluchátka. A normálně čumějí do toho telefonu, občas zvednou hlavu a šlapou.
0: Dělají Duolingo, podle mě.
2: Rozhodně tak vypadají soustředěně. No a to mi tam teda trošičku jakoby vadilo. Každopádně, teď to zásadní překvapení, mě se nechtělo ještě vracet domů. Nemám rád takový ty návraty, že opravdu si všechno zajíš a teď je to vyfusne v té cílové stanici a je prostě podovolený. Takže já jsem skočil na autobus, přesunul jsem se z Holandska do Německa do Lipska a z Lipska šlapu teďka směr Labe a pojedu vlastně podobnou stezkou, jak jsem jel loni a budu se vracet přes Drážďany, Ústí, Děčín, pěkně zpátky do Prahy. Doufám, že to stihnu. Blbý je, že včera Němci hráli fotbal a já jsem se nachomejt úplně náhodou do pivovaru, kde se promítalo a hodně se tam potom pilo a slavilo a je mi pekelně blbě teda. A můžu vám říct, že jako šlapat 100 kilometrů s kocovinou v tomhle počasí, to je teda trest boží.
0: To šlapeš ve dvou, no. Tak jo, děkujeme, ať dobře dorazíš a jinak teda v pondělí už na značkách ráno asi jo, viď.
2: Bohužel, co se dá dělat, no. Já se těším samozřejmě, rozhodně se těším.
0: Tak jo, měj si krásně, hezký víkend.
2: Hezké odpoledne.

0: 16. hodina před námi, po 16. další skvělá muzika na Frekvenci 1. Co pak vám zahrajeme?
1: Máme tady Michaela Jacksona. Taky ten Dick Morrison. A nebo Phila Collinse. A za chvilku zprávy.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
6: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Kvůli horku hrozí požáry, platí nová výstraha. Psa do nové evidence není nutné registrovat už 1. července. A zdržíte se na D5 před Prahou a na D1 u Brna. Kvůli teplému a suchému počasí varuje Český hydrometeorologický ústav před nebezpečím vzniku požárů. Výstraha platí na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého z nás zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů Celsia.
9: Silničáři jsou prý také připraveni na zásahy v terénu, aby dostali lidi pryč z případných kolon. Vedení silničářů i slíbilo, že asistenční vozy budou vybavené balenými vodami na pomoc lidem v kolonách.
8: Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale podle veřejnoprávní televize vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Praha rozšířila provoz trolejbusů. Nově teď jezdí na tratích autobusových linek 131 a 176. Podle technického ředitele dopravního podniku pro povrchovou dopravu Jana Šurovského se zatím jedná o zkušební provoz v omezeném režimu. Současně tak zůstávají také autobusy.
10: Zatím tady bude na každé té lince jezdit jen jedno pořadí, jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu navíc. oproti autobusům, takže to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi, má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
8: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Dosud na něj zavítalo více než 3,6 milionů diváků.
7: Frekvence 1.
4: Počasí.
8: Teploty stoupají nahoru, jsou už na 30 stupni. Doksany teď hlásí téměř 36 stupňů. Téměř 36 stupňů je také například v Lednici. A zítra bude ještě větší horko, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
4: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A zdržíte se na D5.
11: Kolona zůstává na příjezdu do metropole na plzeňské dálnici D5. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru, zdržení 20 minut. Navazuje kolona na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně, kde jedničce se jede 15 minut navíc. Rozjíždí se za Ořechem. Zdržení narostlo na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. Zpomaluje se u Pražského okruhu na 10. kilometru. 3/4 hodiny navíc se popojíždí až do omezení u mostu Šmejkalka na 24. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
8: 4 minuty po 16. pokračuje odpolední vysílání Frekvence 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: Posloucháte Frekvenci 1, začínají prázdniny a zmrzliny jsou naše dnešní téma.
1: Máš radši točenou nebo kopečkovou?
0: Jak kterou, člověče?
1: Já mám radši točenou. Ale pamatuju si to období, když jsem dostala ta kopečková, jak jsme strašně prahli potom, aby jsme si někde mohli tu kopečkovou dát.
0: Já ti řeknu, že úplně nejradši mám zmrzlinu, kterou jsem jedl v Terstu v Itálii. A to nebyla ani kopečková, ani točená, ta byla špachtlovaná. Oni mají takový ty špachtle v Itálii.
1: Jo, jo, jo.
0: Teď toho naberou, že jim to z toho padá. A ty si dáš jeden ten v uvozovkách kopeček a máš toho na půl hodiny jídla.
1: No. Špachtlovaná, jo. A pak se ještě nějaká skládaná říká, ne? No. Nějaká skládaná
0: zmrzlina. A špagetová zmrzlina.
1: A špagetová zmrzlina.
0: A ta se točí normálně.
1: Ta se natáčí, no. Nebo respektive točí. No, já mám nejradši tu točenou, no. Ta točená.
0: To je,
1: a pak ještě záleží na tom kornoutku, protože já zrovna příklad nedávno, přišli jsme do cukrárny, měli prostě super točenou zmrzlinu. A ten kornoutek byl prostě tak hnusnej, že ti to úplně zkazilo ten dojem z těch zmrzlinek.
0: Já mám úplně nejradši takový ty větší kornoutky,
1: ty
0: že si připlatíš třeba 5 korun. Ale máš ten kornoutek, ten karamelovej a má třeba ten vršek ještě namočený v čokoládě.
1: Jo, ještě tady ten tuning.
0: Ale v tom případě chci do té zmrzliny lžičku posypat to takovým tím cukrovým zdobením a paraplíčko.
1: No a máš vyřešeno do rána.

0: Petr Suchánek, Michal Kolečko, ti to dva a rubrika Cože? O cože jde?
1: Jde o to, že vy posíláte otázky jakéhokoliv druhu, jakéhokoliv tématu a Petr s Michalem vám odpovídají. Tady je další z nich.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Koupili jsme automatický krmítko pro kočku. Teď se chodí mazit hlavně s tím přístrojem. Dá se na to žárlit? Veronika 30 vajíčín. Tak já myslím, že jsme to tady měli, že ta kočka vás Veroniko ani nikdy ráda jako neměla, jo? Takže není důvod jako vlastně žádlit. Jo, že ty kočky nemají rádi ty majitele, jim to úplně jedno, vlastně to nejsou psy. To znamená, když mě někdo nemá rád a začne mít rád někoho jinýho, no tak žádlím dost, no.
4: Tak tam je jediný, že se to trošku dá, to je pohled, no, buď to může být vlastně horší nebo lepší, že ona si zamilovala věc. Jo, že
3: ale to je takový, jako já, přece, já vlastně vždycky ty ženský jako žádlej mý, když jim chlapu teče s chlapem.
4: Nebo z věcí,
3: takže bych to by mě jako uklidnil, je to lepší, než kdyby jim utekla prostě se sousedkou, že jo. Kdyby se chodila mazlit k sousedce, jako tajně to horší, prostě...
4: Že když se mazlí s nějakou...
3: Tohle není její selhání, protože vlastně soupeří s tou věcí.
4: Takže kočky ale teda můžou milovat věci, jako plastový nebo...
3: Asi jo, no, co? Tak ono, jestli to krmí a mluví to na ní, tak to je jasný.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Bavíme se s vámi dneska o netradičních příchutích zmrzlin. Tahle zpráva mě šokovala. Bramborová zmrzlina.
1: No. Jako mě to vlastně už vůbec nešokuje, jestliže může být tataráková, jestliže může být, čabajková třeba, jo, tak tím nemůže šokovat vůbec bramborová.
0: No. Já jsem ještě trošku googlil, mě to opravdu zajímá, jako jaký zmrzliny se dělají nejenom u nás, jako netradiční.
1: Ještě pardon, slivovicová, to nám píše tady Silva, že si dávala slivovicovou zmrzlinu.
0: Jo, a kopala, bylo to dobrý?
1: To nepíše, jak by to ani napadlo si to koupit.
0: No, takhle, různě ve světě můžete ochutnout velmi netradiční příchutě zmrzliny. Já jsem tady zmiňoval, když jsme tohle téma vykopávali, takovou tu, promiňte mi ten výraz, nechutnost z Británie, tam se prodávala zmrzlina z mateřského mléka, jo.
1: To ale, že kecali, a ne, kde to, by ho vzali.
0: Opravdu to, no tak já nevím, tak prostě...
1: Mě majitelka zrovna kojila.
0: Já nepijem, mám dost. No, nic, no. Tak pozor.
1: Jste nebyl jenom marketingový taktíž.
0: Ale ono v té Británii totiž jako jdou ještě dál.
1: Mm-hmm.
0: V Británii seženete zmrzlinu s příchutí rybího filé.
1: No to je šílený.
0: Fish and chips,
1: no to je šílený.
0: Nebo kapustovou s krutím rosolem.
1: No.
0: A nebo mražený krém s výraznou chutí rockforu v kombinaci s roast beefem.
1: To už vlastně můžeš tu zmrzlinu udělat z čehokoliv.
0: Si dám radši roast beefový chlebíček, jako
1: no,
0: víš
1: co? To je ono. To už můžeš udělat zmrzlinu třeba ze suchýho v nose, jako.
0: Holubová.
2: Léto. V rytmu frekvence 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzly na různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: zprávy a po nich jako vždy v tento čas penízky.
1: Ano, peníze. Posledním slově čekají na vás. Před námi je samozřejmě ale taky velice těžký úkol. Vy totiž musíte uhádnout jedno slovo, jedno slovo, které patří do konce té věty.
0: Tak hned po zprávách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
4: Dobré odpoledne. Pražští hasiči dnes zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali do péče záchranné službě. Kvůli teplému a suchému počasí varuje Český hydrometeorologický ústav před nebezpečím vzniku požárů. Výstraha platí na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Fotbalový klub Spardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a asistentem Tomášem Poláchem. Původní kontrakty měl skončit za 2 roky.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A podíváme se na odpolední provoz.
7: Kolona zůstává na příjezdu do metropole na plzeňské dálnici D5. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru, zdržení 20 minut. Navazuje kolona na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně, kde jedničce se jede 15 minut navíc. Rozjíždí se za Ořechem. Zdržení narostlo na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. Zpomaluje se u Pražského okruhu na 10. kilometru. 3/4 hodiny navíc se popojíždí až do omezení u mostu Šmejkalka na 24. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Přátelé, berte do ruky telefon a volejte sem k nám, to číslo je naprosto jasný, možná ho znáte, možná ne, každopádně je to 257-409-99.
0: Ano, a to číslo vás, pokud se dovoláte, přiblíží k finanční částce, kterou získáte za to, že doplníte poslední slovo do věty některých z našich milých celebrit.
1: No, my máme tady jedině celebrity, takže no, za chvilku poslední slovo. Je!

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se dovolal? Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Lubomír.
2: Lubomír, vy budete mít svátek za nedlouho.
3: No nejspíš zítra.
2: Jo, zítra už. Tak jo, tak všechno nejlepší. Tak pojďme na to, máme tady pro vás 17 000 korun. Potřebujeme ale, abyste se trefil do věty fotra na tripu. Jedno jediné slovo. Připraven?
3: Ano.
2: Věta zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak co to je?
3: Klid.
2: Klid, jo?
3: Ano, klid.
2: Pojďme zkusit, jestli je to slovo, co hledáme.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není to... Bohužel, mrzí nás to. Děkujeme za pokus a zdravíme.
3: Děkuji.
2: Naslyšenou. 17 000 plus 500, takže 17 500 o tyhle peníze budete hrát v pondělí s Lubkou a Smírou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek podvečer, zítra v podvečer v 19.00, ať budete dělat cokoliv, všeho necháte, naladíte Frekvenci 1 a poslechnete si další kolo české hitparády.
1: Všeho nechám, hned tam spěchám.
0: No samozřejmě.
1: To vždycky říkal můj táta. A pak vždycky říkal, já nevím, mám jí napsat nebo zavolat a ty děti s těma tupejma mozičkama. Dědo, komu? Komu? A vždycky zase za hodinu, já nevím, mám jí napsat nebo zavolat a mě vždycky, jde do komu? No něco jsem odpočela. Pojďme si tu hitparádu připomenout, respektive vás na ně zlákat a to jedním songem, který teď vlastně žádá o vaši přízeň.
0: Je to novinka od jedné české kapely, která v této písni oživuje démony mládí.
1: Ano, post
0: to mě velmi zaujalo,
1: démony mládí. No tak každý měl mládí nějakého démona, že jo?
0: Ježišmarja, no, někteří se mnou i zůstali a ho odmítají se pustit.
1: Písnička se jmenuje Geronimo. My vám ji zahrajeme, abyste si ji mohli užít a případně pro ní i hlasovat, i když hlasuje se do české hitparády vždy do úterý do 12. hodiny.
0: Ano, Geronimo, to je takové, řekněme, cizokrajné slovo, jako symbol neskrotnosti si půjčila kapela postit jméno legendárního indiánského náčelníka. Geronimo. Mm-hmm. Všichni víme, že ano. Mm-hmm.
1: No. Geronimo...
0: Proč se to nemenuje Inčučů na druhu?
1: To nevím, můžeme se kluků někdy zeptat.
0: Aha, ta titla.
1: Geronimo pro nás není jenom jméno z historie, je to symbol neskrutného bojovníka, který se nikdy nevzdal, i když stál proti přesile. Stejně tak se v tomhle songu vracím k momentům z mého mládí. Tohle vysvětluje frontman kapely Postit. Pojďme si písničku Geronimo pustit, no a vy se nechte zlákat, zítra hitparáda od...
0: Zítra hitparáda od 19.00 a hlasování do úterních 12 hodin.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.cz.
4: Umírám, celý se klepu.

0: jedné.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Páteční velké hlavy jsou připraveny a ve velkých hlavách spousta skvělé muziky. Co vám zahrají?
1: Alvaro Soler bude. Taky Madonna. A nebo Ace of Base. A taky budou zprávy za chvilku.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
1: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Petr Přivrátil. Hezké odpoledne.
12: Krásné odpoledne. Extrémní teploty budou pokračovat. Soud propustil primátora Karviné Wolfa a s kolonami počítejte na D1, D11 a Pražském okruhu. Tropická vedra budeme muset přežít ještě pár dní. Meteorologové vydali zpřesněnou předpověď a také řekli, kde bude nejtepleji. Historický rekord, tedy teplota 40,4 stupňů z roku 2012, by mohla být pokořena v neděli v Praze, kde se čekají teploty kolem 40. A Český hydrometeorologický ústav vydal také varování před pobytem a prací na slunci. Teploty bez srážek nám můžou přivodit i kolaps. Dokdy nás tedy čekají extrémy, to prozradil meteorolog Marian Sandev.
13: Vlna veder vyvrcholí v neděli, kdy očekáváme maximálně teploty mezi 35 a 40 stupňů Celsia a zejména v Dolním Polabí a Pohoří není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29.6. studená fronta.
12: Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po dnešním téměř čtyřhodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla. Více k rozhodnutí řekl státní zástupce Jurka.
14: Navrhoval jsem důvod vazby koluzní, to znamená za ovlivňování svědků. Soud dospěl k závěru, že věc je v takové fázi řízení, kdy toto jednání, které teda já jsem popisoval ve svém návrhu, již nemá na věc vliv. Propuštění se zadržení je rozhodnutí, proti kterému nelze podat opravný prostředek.
12: Wolf tak od soudu mohl svobodně odejít. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu nebo situaci v kultuře. Uvedla to dnes prezidentská kancelář. Japonsko dnes kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přibližně 120 letů a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevlídné počasí zasáhlo také Tajvan, kde se evakuovaly stovky lidí a nejezdí některé vlaky. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukočil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se prý rozhodl už před šampionátem.
11: Frekvence 1. Počasí.
12: Také zítra nás čeká tropický den, bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách a na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
11: Frekvence 1. Doprava.
12: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Martina.
15: Půl hodiny ztratíte na D1 na Brno kvůli opravě mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem. A velké zdržení naberete před dopravní nehodou na 27. kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové. Do kolony zabrzdíte na 10. kilometru. Pokud se tomu chcete vyhnout, na Hradeckou dálnici v Praze vůbec nenajíždějte. A půlhodinové zdržení je v každém směru na pražském okruhu u exitu Ořech. Nárazově se přibrzdíte na půl hodiny také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od 182. po 207. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A po zprávách už na Frekvenci 1 pokračují velké hlavy.
16: Máme toho pro vás hromadu, jsme velké hlavy.
17: We are here.
18: No a všimli jste si, dnes je 26.6. roku 2026.
17: Aj jo.
16: A co z toho jako plynu?
17: To je právě. Bude hodně
19: sadek. Já vám se to řeknu, já se ožením.
18: Právě, že jsem to zjišťoval, či podle numerologů jsou tyto čísla, keď tam máš 3x6,
17: nejsou, vy.
18: Šťastné, alebo nie jsou šťastné,
17: podle mě
18: manželstvo.
17: Podle mě ne.
19: Co vám to říkal?
18: No, co říkají numerologové? Že vraj je to obzvlášť podarené datum, že
17: podarené. Svatby
18: mali být.
17: Tak potřebuju prostě ten marketing na kopru.
19: Potřebujeme už jenom podarenou manželku.
17: Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
16: My máme, nebo zdáme pilota, který není pilotem.
20: A víme, kdy pít kávu a kdy nepít kávu.
11: Velké hlavy, Frekvence 1.
17: Začneme ale z jiného soudku. Americká televize Fox Sports vybrala dva fanoušky, kteří dostanou v přepočtu zhruba 1 000 000 korun za sledování fotbalového mistrovství světa. Má to ale háček. No. Všechny zápasy musí sledovat v prosklené koji přímo na New Yorkském Times Square. Na očích tisícům kolem jdoucích. A zároveň natáčet obsah na sociální sítě.
19: Já, to zní jako práce s
17: ním.
18: Do chvíle, než zjistí, že je tam 104 zápasů a ty jsi součástí vývoje.
17: To je strašný.
20: Kdybych nemusel koukat na český zápasy, abych do toho šel.
19: Adio!
17: Čut.

0: Když lítáte letadlem, asi vám záleží na tom, kdo ho řídí, že jo?
1: Tak když jde ten pilot kolem mě a má bílou hůl, tak jsem taková nezvá.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
0: Ale stejně letíš, víš?
3: Ale oni to mají všechno automaticky.
1: Tady tě, ta autopilot řídí.
0: I tu hůl.
4: Takže Brailleovo písmo je aj na tých, jako jich, jako tých.
0: Normálně, tak, na přistávací ploše máš Brailleovo písmo.
1: Bývalý pilot společnosti Air Canada létal podle vyšetřovatelů 16 let s falešným osvědčením. Během té doby odpilotoval více než 900 letů na strojích Boeing 767, 777, 787 a přepravil desítky tisíc cestujících. Na tato podvod se přišlo až při rutinní kontrole dokumentů.
3: To je jako chytně, když to dokážeš dvě.
1: Přesně, mě nenapadlo to.
0: Nebo mě zase napadlo reklama a Radim Uzel, víš? Evidentně dobrý výkon.
4: Ale pozrite, já jedného takého pilota poznám, protože jak jsem raz letěl do Bratislavy, a ten s nami tak přistál, tak to jeblo, ten určitě nemal papíry.
0: A byl to Slovák?

0: I káno e má svůj den.
1: Mám tu slovník vodáckých pojmů a vy určitě budete vědět. Takže.
2: Já znamenám ahoj.
3: Já jsem dlouho nebyla na vodě.
1: Kokos.
3: Kokos je helma.
2: Helma.
1: Vodácká helma.
2: Helma.
1: Házečka.
0: To je takový to kotva. Záchranný lano.
1: Je to záchranné lano, správně.
0: A... Kotva, ty
2: já jsem myslel, což je na
0: lodí. Až potkáte někdy kajak a v něm Janu s kotvou.
2: A 30-metrovým řetězem.
1: Tak sa nepohla z miesta. Tak a ešte jedno slovo, bydlovať.
2: No to je jasný, když je málo vody, tak sa odrážíš.
1: Dobre, áno, odrážať sa pádlom o dno.
3: Aha,
1: no, to je všetko.
2: To som totiž dělal vždycky, bydloval som jak blázen.
3: Ahoj.
2: Čau.
3: Takhle se
2: to se neříká, sorry.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz. Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Kdo z vás pije kávu honem? Řekněte.
1: Já.
2: Ní je.
3: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum.
1: Neměla by se pít káva na prázdný žaludek.
3: No a to já dělám.
1: To Ajurvéda říká, že není
3: no, jo,
1: to Ajurvéda,
3: dobrý. Ten není magor,
1: to
3: no.
1: Dobrý.
0: Kdo to je jako nějaký Jarda Ajurvéda?
1: Rozeberem to za chvilku.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: Půl hodiny ztratíte na D1 na Brno kvůli opravě mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem a velké zdržení naberete před dopravní nehodou na 27. kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové. Do kolony zabrzdíte na 10. kilometru. Pokud se tomu chcete vyhnout, na Hradeckou dálnici v Praze vůbec nenajíždějte. A půlhodinové zdržení je v každém směru na Pražském okruhu u exitu Ořech. Nárazově se přibrzdíte na půl hodiny také na příjezdu do Brna. Po D1 od Prahy od 182. po 207. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Jistý odborník na spánek doporučuje nepít první kávu hned po probuzení. A jsme tady.
0: Kdo odborníci, jo?
1: Podle něj je lepší počkat aspoň hodinu nebo hoďku a půl, protože tělo si po ránu samo vytváří hormony, které pomáhají s bdělostí. Káva prý funguje lépe, když si ji dáte o něco později.
3: Tak já po probuzení taky čekám hodinu a půl.
1: Než se zvedneš postele.
2: A čekáš na tu kávu?
3: Ne, já čekám, až začnu fungovat.
0: A já jsem právě u kafe, který si dávám, zjistil, že nevěřím odborníkům.
1: A nakonec vstaneš, ne?
3: No musím.

0: Tak garanti zase budou doma. Hmm. Maminky jsou rádi, že nemusí dělat svačiny, ale zase je mají doma.
1: A víš, jak jsou spokojení ti učitelé?
0: Těšiš.
1: Jsou nejspokojenější na světě.
2: Jak učitelé na 2 měsíce vysadí antidepresiva. Velké hlavy, frekvence 1.
1: To by neměla, ale vysadí.

0: rozvážil si hormony.
1: Presne tak. Takže, to som zvedavý, jak zareagujete. Slovo škola pochádza z gréckého výrazu scholé. Jeho pôvodný význam je toho slova scholé.
0: Vzdelávať.
1: Ešte nejaké tipy a potom vám dám možnosti.
2: Škola, dej nám možnosti.
0: Dej taky, dej rovnou.
1: Múdrosť, povinnosť, odpočinok.
2: Tak, moudrost.
3: Měla by to být ta moudrost.
1: Moudrost?
0: Bude to moudrost.
1: Je to odpočinok.
0: Ne.
1: Fakt slovo.
0: Fakt,
1: škola v prekladě z gréčtiny.
0: Ty jsou taky učitelé úplně odpočetí.
1: Odpočinok,
4: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
5: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já 100% vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
4: A chce slyšet, jak to máte vy? Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
4: A nějaký vzkaz na závěr? Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
8: Říkají mu Radio Terminátor.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Elvis Presley to byl takový štíhlej chlapec, který tak jako já...
1: Neříkej Bill. Teď on je.
0: Tak Elvis Presley je takový štíhlej chlapec, který časem tak jako já stloustnul.
2: Mohli se potkat.
3: A zrovna dneska odehrál svůj poslední koncert.
4: A mohl byť Petr Jablonský jako divák na poslednom Elvisovom koncertě?
3: Ne. Jabloňák je docela mladý, ono se to nezdá.
1: No, kolik mi je? 45, ne?
4: No, ale že viac.
1: 47?
4: Viac.
1: Fakt, jo.
0: Když je mu přes 50, tak to možná...
1: To ne. Tak je mu 8.
4: Jablonský má 47 rokov, vám
0: povím. Aha, takže... Elvis už je mrtvej, když jste 50.
1: No, já se taky myslím.
4: 46, pardon.
1: Nebo není mrtvej, je nezvěstný.
0: Uh-huh. Je neživej.
4: Takže mohl být na tom koncertě, či
0: nemohl.
3: Já si myslím, že mohl.
4: Ale nemohl, protože ten koncert byl dnes v roku 77. A jak už jsme povedali, Jablonský až 79 narodil sa.
1: Já mám pro vás překvapení.
4: Aha.
0: Ale to je příjemný. To je v tomhle vedru tak příjemný.
4: To zpěvá Jablonský.
0: Dáme si smařák.
1: Já už se těším na Vánoce.

0: tři, tak ten jdeme do finále. My pak musíme strašně rychle zpívat.
1: My vám řekneme něco, v čem se asi pravděpodobně uvidíte.
2: Ako ten čas beží, ještě nedávno sa môj telový krém volal Nivea a teraz už sa volá Voltaren.
1: To znám.
3: Mějte se moc hezky.
1: Dovidu po a namažte se.
3: Taky dojdete do fáze, kdy olivovej olej nebudete používat do salátu.
4: Já ho piju furt.
5: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
6: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
7: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
8: Jan Kraus a zásadní události týdne.
6: Počínáme
8: dobře.
6: Připracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
7: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
10: je fajn. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: A s nimi Petr Převrátil, vítej. Krásný večer. Usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání má přiblížit zákoníku práce zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice ANO, SPD a motoristů chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě. Premiér Andrej Babiš předpokládá, že ministerstvo zahraničí pod vedením Petra Macinky už přihlásilo prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře. Vyjádřil se tak dnes na konferenci o dopadech sociálních sítí a online prostředí na děti. Nejzazší termín pro přihlášení politiků na jednání Severoatlantické aliance je právě dnes. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin odletí do Venezuely v sobotu dopoledne z Prahy. Bude v něm 70 lidí, hasičů, statiků či kynologů. Na místě budou pomáhat po zemětřesení, které zemi zasáhlo ve středu. A hostem Pressklubu Frekvence 1 bude autor cestopisů Fotr na tripu Josef Vrtal. Ondřej Kopa si s ním bude povídat i o tom, jak naplánovat ideální dovolenou.
5: Frekvence 1. Počasí.
12: Také zítra nás čeká tropický den, bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
5: Frekvence 1. Doprava.
12: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, ví Martina.
13: 20 minut ztratíte na D1 na Brno kvůli opravě mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem. Více než půl hodiny naberete před dopravní nehodou na 27. kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové. Do kolony zabrzdíte na 10. kilometru. Pokud se tomu chcete vyhnout, na Hradeckou dálnici v Praze vůbec nenajíždějte. A na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru v levém jízdním pruhu. Popojíždět kvůli tomu budete od 14. kilometru. V opačném směru na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte se 40 minutami navíc. Kolona je mezi 24. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1 Press Club. Ondřej Kopa a host.
4: Hezký večer, hostem posledního předprázdninového presklubu je Fotr na tripu, nebo také Josef Vrtal. Vítám vás na vlnách Frekvence 1, dobrý večer.
14: Děkuji za pozvání, takhle hezky před prázdninama.
4: A musím říct, že dnešní díl také přetáčíme a přetáčíme ho tak, že až vy nás, milí posluchači, budete poslouchat, tak já budu v Mexiku a Fotr na tripu bude na tripu v Severní Americe, je to tak?
14: Tak, my budeme zrovna balit poslední kufr, který budeme nakládat, letíme do Toronta, v Torontu si půjčíme auto a pojedeme letos celou slavnou Route 66, to znamená z Chicago do LA.
4: Tiše závidím, To je to kouzlo rádia, že vám teďka můžeme přinést ten rozhovor. Kdo nepoznal Fotr na tripu, tak je to název známého cestopisu na obrazovkách televize Prima, kde vy cestujete s dcerami a psem ve svém expedičním voze takřka po celém světě. Je to tak?
14: Je to tak.
4: No a ještě vás ale fotí manželka. Nevadí to, že je vlastně pořád paní, v ústraní?
14: Neviditelná.
4: Paní Kolombová.
14: Ona tu roli přijala hnedka na začátku a myslím, že jí to vyhovuje. Ona nechce být nikdy na kameře, jsem tam výjimečně na fotce, takže my jezdíme bez štábu, nikdo s náma nejezdí, opravdu si to točíme sami. Dneska už točí vlastně i starší Pepinka, i Leontýnka už musí sem tam točit, vzít do ruky kameru, takže my to máme tak jak v jedné chalupě celou tu produkci.
4: Takže je to ideální rodina, dovolená, nebo ještě jinak, poznal jste vlastně někdy klasickou dovolenou v rezortu, letecky, s dovozem, autobusem?
14: Ne.
4: Takže je to ideální dovolená.
14: No to není ideální dovolená, protože vy tam jedete pracovat, jo. My musíme dovést té televizi materiál na, nevím, třeba 10 dílů, takže řekněme, že tam jsou někdy třecí plochy mezi tím, že si zbytek posádky myslí, že to je dovolená a já vím, že to je práce.
4: No ale práce spojená s koníčkem, to je to ideální spojení, ne?
14: To je určitě, ale je tam zároveň velká zodpovědnost, že prostě jste někde v nějaký destinaci, tam už se nikdy nevrátíte, kolem jsou nějaký věci, které potřebujete natočit a vy víte, že to třeba i tu rodinu, ta věc, kterou chcete natočit, nemusí úplně stoprocentně bavit, ale zase já jsem televizák a vím, že v té televizi to bude vypadat zajímavě, tak musím tu rodinu přemluvit, že pojedeme někam, kam třeba ani oni nechtějí.
4: Tak o tom si budeme povídat. Od začátku jezdit s holkama. Já taky jezdím s dětmi a vím, jak je to složité udržet děti, už když jedeme jenom 200 kilometrů do Šumperka. Jak je udržíte v autě 500 kilometrů a ty větší trasy?
14: Já je musím pochválit. Naše první cesta byla vlastně do Kazachstánu, což nebyly, řekněme, žádný dlouhý přejezdový vzdálenosti, ale přece jenom je to půl světa. Tam ty holky tak nějak se naučily žít v tom autě, já ani nevím jak. A vlastně zlom úplně největší byla loňská Kanada, kdy ty přejezdy byly opravdu 1000 kilometrů a dál. A musím říct, že taková ta otázka z toho slavného animovaného filmu, kdy už tam budem, tak u našich holek...
4: No, tu jsem slyšel na Jižním městě už jednou.
14: To ne, tak to my máme, hele, musím říct, až tak třeba po 900 kilometrech. Takže když jedeme 1000, tak holky jsou úplně v pohodě. Když jedeme nad 1000, tak už začnou remcat.
4: Nemám nakoukány všechny díly, ale určitě mě dostalo Turecko a území ovládané Kurdy. Myslím, že jste byli až v blízkosti Mosulu někde.
14: Byli.
4: Tam bych možná nejel sám, natož s rodinou, nebo aspoň teda ne s autem.
14: Takhle, dostat auto přes hranici je složitý, přes turecko-iráckou hranici, to je poměrně složitá procedura, která se nemůže natáčet, ale byla hodně vtipná. Ale vlastně irácký Kurdistán je relativně bezpečný území, kde najdete prostě americký vojáky, najdete tam americkou posádku, najdete tam izraelský vojáky, vlastně Kurdistán nebo tahle ta část Iráku je bezpečná a nevím, když se evakuovali třeba vojáci z Afghánistánu, tak lítali přes Erbil, přes letiště, takže Kurdové, to jsou vlastně dva státy, on si to málo kdo uvědomuje. Je Irák standardní s hlavním městem Bagdád a je irácký Kurdistán s hlavním městem Erbil.
4: Ale museli jste si dávat majzla, abyste nepřijeli pomyslnou hranici.
14: Tak, nesmíte přijet tu pomyslnou hranici, která není nikde v mapách značená, ale Kurdové mají všude vlastně hlásky nebo takový checkpointy a poměrně si to hlídají. Ale kdybyste přejeli, tak je to dost blbý, protože vlastně byste neměli vízum do standardního Iráku, který se musí vyřizovat na ambasádě, do Kurdistánu ho koupíte na hranicích. Ale musím říct, že já na tu zemi moc rád vzpomínám, rád bych se tam vrátil, ale holky už nechtějí.
4: Dnes je Blízký a Střední východ ve válce, jel byste tam znovu? Nebo takhle, hodně vám ty vaše plány škrtá, řekněme, bezpečnostní situace ve světě?
14: Jo, škrtal nám jí taky covid, ale musím říct, že tady tohleto území, speciálně Turecko, Sýrie, Irák, svým způsobem i Irán, je Je to historicky hrozně složitý území, je nesmírně zajímavý a mě to hrozně baví, jako šťourat se v té historii jejich, a určitě jsou to země, kam znovu pojedeme. Myslím si, že ta situace se tam jako bezpečnostně zlepší, ale i pro ty malý dobrodruhy 100% doporučuji Turecko. Turecko je naprosto úžasná země, je obrovská, budete tam jít objevovat.
4: Bezpečná?
14: Je bezpečná. Jediný, co teď, tak vím, že přece jenom po vypuknutí války na Ukrajině se do Turecka přesunula poměrně velká spousta, řekněme, Rusů, nebo tady těch lidí z téhletý země, takže to tam zvedlo trošku ceny a člověk tam sem tam může narazit na nějakou nepříjemnou situaci, ale Turecko jako takový je za mě jako naprosto bezpečná země, skvělá, byla levná, když jsem tam byl. Já jsem byl i v zimě lyžovat, hele.
4: Folter na tripu je hostem posledního předprázdninového presklubu.
5: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
4: Tak pokud budeme teď chtít někoho inspirovat, a já bych rád někoho inspiroval, tak spojit dovolenou s poznáváním v autě. Kde začít?
14: Kdekoliv. Kdekoliv, hele, my teď i vlastně jsme jezdili města. Naše poslední série byla takzvaně Fotr ve městě a jezdili jsme do měst, který všichni známe, všichni takhle píchneme ten prst do mapy a je to blízko. A já musím říct, že všechny ty města, ve kterých jsme teď byli za posledního půl roku, mě hrozně bavily, hrozně mě nadchly. Můj favorit, Tirana.
4: Velkoměsta.
14: No, my jsme vybírali jsme takový města, kam si člověk řekne, člověče, tam bych se chtěl někdy podívat, ale nikdy tam nejede. Takže moje topka Tirana. Na druhém místě Bělehrad, naprosto fenomenální. Brugy, poslední díl, co teď běžel tenhle týden, nebo poběží, my to přetáčíme, bude údolí řeky Mosely v Německu, Bernkastel, Kůs, Koblenz, Trevír, to jsou tak úžasné destinace, které máme prostě v dojezdové vzdálenosti 6 hodin, 7 hodin autem. Víceméně jako hezký věci objevíte za kopcem. Jenom se o to musíte zajímat.
4: My každý rok u nás v rodině střídáme světové strany. S čím ale vlastně musím počítat? Dobrý plán je asi základ. Tak jak si udělat dobrý plán na takovou cestu?
14: Dobrý plán na takovou cestu je, že si nesmíte dělat žádný plán. No, my jedeme bez plánu. My teď jedeme do Ameriky, pojedeme roucik.
4: Ale dneska třeba i ty kempy v západní Evropě máte už plný, takže vlastně musíte mít dopředu zabukovaný. Jako. Pokud nechcete spát na divoko.
14: Tak, my to děláme, my víme, že dojedeme na Santa Moniku, že jo, LA. Víme, že 1. července musíme být v Chicagu, tý slavný první značky kilometr nula, Road 66, ale kde budeme spát? Jaký bude časový plán na jednotlivý ty země, kde se zastavíme na té silnici, to já teď vůbec nevím a řešíme to vlastně ze dne na den. Já tu cestu mám předpřipravenou, takže podél té silnice mám nalezených, nevím, třeba 300 bodů, který by mě zajímaly, ale jestli uvidíme bod 69 anebo 74, je úplně jedno a my nemáme plán, já plány úplně nesnáším, se přiznám.
4: A tak hlavně mít ty zážitky.
14: Já to mám rád, tu improvizaci, protože plán vás vždycky sváže, musím říct, že člověk prostě si něco naplánuje a někde musí bejt a teď je někde nehoda, anebo jede kolem místa, který vůbec netuší, že tam je a mrzí ho, že tam nezastaví, protože musí bejt v 9 hodin večer v kempu, takže my neplánujeme.
4: Vy jste mě hodně inspiroval ve Skandinávii, tu jsem si já také z velké části projel. Třeba i po Baltii. Je to ideální místo pro rodinnou dovolenou?
14: Po Baltii 100%. Já bych všem
4: A po Baltii je levné, až na Estonsko.
14: Tak, a já to vždycky já to mám tak, že tyhle ty země pro mě nejsou jenom, že je vidím, ale on tam člověk spoustu věcí pochopí, jo. Vlastně, když člověk projíždí Estonsko, projíždí Litvu, projíždí Lotyšsko, tak tam si uvědomí i spoustu věcí, které potom večer vidí v těch zprávách v televizi. Stačí jenom navštívit město Narva, že jo. V Estonsku,
4: který je
14: na hranicích. Na druhé straně máte Ivangorod, rusky mluvící město. Člověk si uvědomí, že ty problémy, které my vídáme v té televizi, tak některý lidi opravdu reálně zažívají a ve spoustě věcí mu to otevře oči.
4: Úskalí ve Skandinávii, na co bych si dával pozor, je asi parkování, protože bez parkovacích hodin se tam neobejdete. My jsme si to vyzkoušeli ve Finsku před supermarketem. 15 minut, 70 € pokuta a nikde jsme se ničeho nedomohli už. aspoň.
14: Nedomůže, a ono to ještě to, takhle parkovat. V Oslu je zážitek, v Oslu stojí hodina parkování třeba 300 korun, jo, takže ta pokuta ještě je docela v pohodě. Ale důležitý do Skandinávie, když jedete, tam se platí mýto. A ono se neplatí, nedá se platit vlastně nějak jinak než elektronicky. Musíte se zaregistrovat. Řidiči to málo kdo ví, tam je aplikace e-pass 24 a pokud se nezaregistrujete, tak vlastně Norové vám pošlou potom na účet majitele vozu nebo na koho je registrovaná SPZka vlastně ty poplatky v nejhorší emisní třídě. Jo, to znamená, vy tam přijedete elektromobilem, ale oni vám pošlou, jako kdybyste měli euro jednička a ty výpisy se posílají se zpožděním. My jsme
4: byli... A těch mostů a tunelů, kde se to platí, je hodně.
14: Je hodně.
4: Ale tím, že je to kouzelná země.
14: Je to kouzelná země, ale už se předigitalizovali v některých věcech.
4: Josef Vrtal alias Potr na tribu je hostem Pressklubu.
5: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
4: Jak už jsem říkal, my dnešní díl přetáčíme, budeme vysílat, až vy budete v Americe. Kam míříte do Ameriky?
14: Route 66, to znamená slavná legendární silnice, ona má letos 100 let, 100 letý výročí, takže si ji projedeme celou, sem tam z ní uděláme nějakou odbočku, v některých státech, kterýma vede, pobudeme víc, v některých míň, a já tam mám i takovej bojový úkol. Já miluju Nový Mexiko jako stát americký a teď jsem znovu viděl film Oppenheimer a projekt Manhattan, takže naším cílem je dostat se na Trinity, vlastně spot, kde byl provedený první atomový výbuch na světě. Problém je, že ona to je vojenská základna, kam se člověk nedostane a oni ji otvírají jenom dvakrát do roka. A zrovna v dny, kdy tam nebudeme, takže teď se snažíme se tam dostat a to je takovej můj jako top, co chci tam stát na tom místě toho prvního jakoby atomového výbuchu.
4: Tak Severní Amerika to si přímo vybízí k tomu půjčit si tam auto. Na co si dávat pozor?
14: Musíte si dávat pozor, jaký auto si půjčujete, od koho si ho půjčujete a potom dejte si pozor na výjimky, protože třeba spousta lidí si půjčí auto, ale ty půjčovny nebo v pojistných smlouvách jsou zakázané některé silnice, speciálně to platí třeba v Kanadě pro některé silnice na Yukonu, v Americe pro některé silnice na Aljašce. Víceméně, když si to nepřečtete a potom se vám něco stane, tak vám pojišťovna nic nezaplatí, ale to už jsou takové věci, které už jsou fakt pro ty dobrodružní cestovatele.
4: Projel jste i Kanadu loni. Jsou to moc odlišné světy, Kanada a Spojené státy americké?
14: Kanada není jedna. Kanada je provincie od provincie. Saskatchewan je úplně jiný než Britská Kolumbie. Britská Kolumbie je jiná než Ontario. Prostě ty provincie jsou každá jiná. Já musím říct, že nás vždycky to nejvíc baví tam, kde vlastně nikdo není. Takže pro mě dva největší zážitky z Kanady byly Newfoundland Labrador. To je to, co je nejvíc vlastně na východě.
4: A dřív to bylo samostatné.
14: Tak, přesně tak. A druhý místo byl jednoznačně Yukon. Jo. To znamená, proto my jsme i letos plánovali, že bychom možná...
4: Zase na druhé straně.
14: Že bychom zkusili Aljašku, ale je to logisticky složitý. Shodou okolností i kvůli těm smlouvám na pronájmy auta se zakázanýma silnicama na Aljašce.
4: Máte za sebou 11 řad, možná o jednu víc, nevím. Co ještě nemáte splněno a chcete vidět?
14: My chceme Austrálii určitě, a tam je ale složitý dostat pejska. Tam jde pejsek do karantény, 14 dení.
4: A to je vždycky podmínka, že s vámi jede
14: s náma vždycky pejsek, tak. Pak jsou nějaký země, kam já bych chtěl, ale holky řekly, že tam nesmíme, to je třeba Vietnam, protože tam jí psy, že jo. Prostě tam nemůžeme. A já potom určitě bych chtěl zkusit znovu Severní Afriku, určitě chci zkusit Alžír a určitě se chci vrátit do toho teritoria Sýrie, Izrael, prostě tahleta část světa, Turecko, svým způsobem vlastně i Irán, kde si myslím, že ta situace se do budoucna třeba za dva nebo za tři roky významně uklidní, ale svět je těžko odhadnutelný, takže uvidíme.
4: No a když se plní sny, tak je svět krásný, ne?
14: Když se plní sny, je svět krásný. Upřímně, na té cestě to není někdy jednoduchý a já vlastně vždycky říkám, že si to užiju, až když to potom vidím v té televizi.
4: Tak je to tak zůstane. Josef Vrtel alias Fotr na tripu byl hostem posledního předprázdninového presklubu.
14: Děkuju.
4: Díky za rozhovor.
14: Děkuju moc a všem vám přeju opravdu hezký prázdniny. Neblázněte, buďte opatrný, ať ty prázdniny si užijete a neskončíte někde se zlomenou rukou nebo s nějakým nepříjemným zážitkem.
4: Ondřej Kubak je také hezké.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
18: Frekvence 1.
19: To nejlepší z muziky.
18: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
19: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme.
2: Dobrý večer. Máme konečně pátek, děti konečně prázdniny a teplo, tak to teda ono zase je. Říkal jsem si, ne každý se můžete takhle podvečer, třeba když dorazíte domů z práce nebo dorazíte už na chatu, schladit v řece nebo nemáte bazén na zahradě. Tak co to zkusit pomocí muziky?
0: Frekvence 1.
1: Konečně pátek.
2: Před půl rokem jsme vám tohle hráli a venku byla pěkná kosa. Tak to na sebe nechte dýchnout. Teď z rádia.

0: Despacito.
1: Je jenom málo songů, které jsou takhle letní jako Despacito. Rozhodně, možná plánujete dovolenou v Benátkách, tak pokud pojedete do Itálie, do Benátek, a nemyslím teď Benátky nad Jizero, ale ty skutečné Benátky, Venecia, a budete mít takový fajnový nápad, že byste rádi splnili někomu ze svých blízkých poslední přání, plout jako popel benátskými kanály, buďte přitom, prosím vás, opatrní. Docela pozdvižení teď v Itálii zbudila jedna starší paní, byla podle všeho Francouzka, která z lodě z plastového pytlíku sypala do benátských kanálů šedý prášek, který až podezřele připomínal popel z ostatků. Někdo ji přitom ale natáčel, dal to na sítě, no a v Itálii se rozjela ostrá diskuse. Italové z toho nejsou jako úplně nadšení a upozorňují, že porušila předpisy města ohledně nakládání s lidskými ostatky, protože rozptylování popela zemřelých je podle nich jenom možné na určitých místech a v prostorách. A rozhodně tenhle kanál, kde plula s ostatními turisty na lodi, které jako tím určeným místem není. No ale jiní se zase na sociálních sítích turistky zastávají s komentáři jako, ale prosím vás, vždyť by lidé měli mít právo rozptýlit popel kamkoliv chtějí, ať už jde o Benátky, o přírodu, o les nebo o vodní kanál. Tohle napsala třeba jedna z uživatelek. No a tak se tam dohadují, vznikají další a další články na sociálních sítích, na internetu a v místních novinách. No a přitom chtěla možná tahle starší paní jenom splnit svému možná muži bývalému to, že ho vzala zase na místa, kde to měli spolu rádi. Tak prosím vás, pozor, v Benátkách jsou na to evidentně trošku citliví, takže pokud do toho půjdete, hlavně nenápadně.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A máme pátek večer a máme začátek letních prázdnin. A na silnicích a dálnicích, no, jede vás hodně za volnými dny. Co vám budu povídat?
3: Dálnice D10 je na 27. kilometru směrem na Turnov uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem Tuřice na 21. kilometru, ale kolona se tam už přibližuje. Na dálnici D11 se vyšetřují dvě dopravní nehody směrem na Hradec Králové. Před první na 6. kilometru se nezdržíte a druhá se vyšetřuje na kilometru 27. Před ní ztratíte 20 minut od 19. kilometru a 15 minut ztratíte na D1 na Brno kvůli opravě mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 16. a 22. kilometrem. A na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru v levém jízdním pruhu. Popojíždět kvůli tomu budete od kilometru 14 půl hodiny. V opačném směru na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte se 40 minutami navíc. Kolona je mezi 24. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martin.

0: Bude vedro, přátelé, bude vedro, mluví se o tom celý týden, ale vedro, jaké jsme nezažili, jako 35, 36, dobrý, to známe. Ale jakmile to má začínat čtyřkou, tak to je jako něco, na co bych řekl, že na přelomu června a července nejsme zvyklí. Ale víte co, na drátě Dáša Honcová, zeptáme se. Ahoj Dášo.
1: Dobrý podvečer.
0: Jako 40 vážně v neděli?
1: To je mazec, nejenom v neděli, ale vypadá to, že na Litoměřicku v Doksenech bychom tu 40 mohli naměřit už v sobotu a v neděli dáme s přehledem 41 stupňů.
0: Už se to někdy stalo?
1: V červnu ještě ne. V červnu byla maximální teplota na 38,9 stupňů Celsia z roku 2019 a vůbec ta nejvyšší teplota doposud naměřená na území Česka je z Dobřichovic z roku 2012, 20. srpna, na 40,4 stupních. To znamená, že budeme překonávat absolutní teplotní rekordy.
0: A teď mi řekni, prosím tě, čím to je. Proč bude teďko takový hit o víkendu?
1: Ona se sem dostala horká vzduchová hmota z Evropy jihozápadní a západní, která vlastně splňuje všechny podmínky takzvaného heat domu. To znamená, že ona ohřívá zemský povrch, takže se i od zemského povrchu otepluje a 16-hodinová délka slunečního svitu a teplota v hladině 850 hektopaskalů na 25 stupní Celsia způsobí to, že budeme přepisovat tabulky teplotních rekordů.
0: Bude to znamenat taky víkendové bouřky, anebo tohle bude jenom prostě horký den a to bude celé?
1: Sobota bude horký den a jasná obloha, 16-hodinová délka slunečního svitu. V neděli pak až na večer očekáváme lokální bouřky, a to zejména v Ústeckém a Jihočeském kraji, ale mnoho jich ještě nebude a pak se musíme na velmi silné bouřky připravit počátkem příštího týdne.
0: Já jsem se díval na tu dlouhodobější předpověď, pondělí, úterý, středa, a tam to vypadá, že by mělo lejt už.
1: Lejt a hodně bouřek, právě ty srážky budou spojené zejména s bouřkami, to znamená, že to budou přívalové srážky a od západu se začne postupně ochlazovat.
0: A ochlazovat znamená ze 40 třeba jako na 32, nebo tak nějak, si to mám představit.
1: V Čechách na 32, na Moravě a ve Slezsku v pondělí na 36 stupňů, ale od tropických teplot si začneme odpočívat od středy, kdy to budou odpolední maxima kolem letní 25.
0: Dáša Honcová. Dášo, neupeď se o víkendu, jo?
1: Vy se také opatrujte.
0: Měj se hezky. Ahoj.
1: Naslyšenou.

0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Pozor! Velká slevová akce tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A taky Petr Převrátil.
6: Hezký večer. Extrémní teploty budou pokračovat. Český USAR tým míří na pomoc do Venezuely a dálnici D10 uzavřela nehoda u Benátek nad Jizerou směrem na Turnov. Tropická vedra budeme muset přežít ještě pár dní. Meteorologové vydali zpřesněnou předpověď a také řekli, kde bude nejtepleji. Historický rekord, tedy teplota 40,4 stupně z roku 2012, by mohl být pokořen v neděli v Praze, kde se čekají teploty kolem 40. A Český hydrometeorologický ústav vydal také varování před pobytem a prací na slunci. Teploty beze srážek nám můžou přivodit i kolaps. Dokdy nás čekají extrémy, to prozradil meteorolog Marian Sandev.
7: Vlna veder vyvrcholí v neděli, kdy očekáváme maximálně teploty mezi 35 a 40 stupňů Celzia a zejména v dolním Polabí a pohoří není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29.6. studená fronta.
6: Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů.
8: Zadarmo si vodu můžeme načepovat z automatů na 15 nádražích po celé zemi. A nejde jen o nádraží vlaková, ale i autobusová. Soukromá firma je provozuje třeba na vlakovém hlavním nádraží v Praze, na Masarykově nádraží, na nádraží v Praze Libni či na autobusovém nádraží Praha Florence. Svůj krok prezentuje jako možnost dostupnosti pitné vody zdarma pro každého během tropických dnů. Firma ve zprávě rozeslané médiím taky celkově nepřímo kritizuje stav některých veřejných pítek. Uvádí, že lidé k nim často nemají dostatečnou důvěru a raději si kupují balenou vodu v plastových lahvích. Ladě Jakub, frekvence 1.
6: Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí do Venezuely, kterou ve středu postihla dvě silná zemětřesení v sobotu kolem 11. hodiny z pražského letiště Václava Havla. V týmu bude 70 lidí. Součástí takzvaného USAR týmu budou také dva lékaři a tlumočnice.
9: Český těžký USAR tým odletí v počtu 70 osob. Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
6: O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že uvalí 100% clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy se Spojenými státy, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti True Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských firm. Daň z digitálních služeb je zaměřená na nadnárodní technologické korporace. Cílem je zdanit příjmy, které tyto firmy generují v dané zemi prostřednictvím poskytování digitálních služeb. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Elenu Gabrielu Rusevovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Naomi Osakahovou.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Také zítra nás čeká tropický den, bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A jak to právě teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Martina.
5: Dálnice D10 je na 27. kilometru směrem na Turnov uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem u čtyř kamenů na 14. kilometru. Požár vozidla se řeší na D10 a opět směrem na Turnov na 37. kilometru. Na místo jedou hasiči. A na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru v levém jízdním pruhu. Popojíždět budete kvůli tomu od 14. kilometru půl hodiny. V opačném směru na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte se 40 minutami navíc. Kolona je mezi 24. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: A dál už na frekvenci 1 pokračuje Ondra Kubala.
10: No a já pro vás budu mít, přátelé, už za malou chviličku další z fenomenálních hitů skupiny No Name. Vzpomínáme na to, jaké písničky měly za posledních 30 let, co jsou na scéně, a hlavně jak ty písničky vznikaly. Tak Igor Tymko dostane slovo za takových 10-12 minut. No a potom dostanete slovo hlavně vy, kdo posloucháte dnešní show Konečně pátek. Bude tady páteční song za odměnu, tak já to nechám na vás. Komu ho budete chtít poslat, komu budete chtít poděkovat, nebo třeba, já nevím, vyznat lásku. Uvidíte sami. Za 20 minut předám playlist do vašich rukou.
1: Frekvence 1.
4: Konečně pátek.
1: Ondra Kubala.

0: Lighthouse Family jste slyšeli na Frekvenci 1 právě teď. Pojďte se mnou za slovenskými No Names. Víme, hity nás provázejí už neuvěřitelných 30 let, 10krát byly dokonce v rámci českého slavíka zvoleni Slavíky bez hranic. Vlastně takovým slavíkem bez hranic byly No Name nepřetržitě od roku 2008 až do roku 2017. A my tady spolu velmi často mluvíme o tom, že na 12. prosince, na letošního 12. prosince, chystají mega koncert v pražské U2 aréně, kde budou hrát všechny svoje dosavadní hity a hlavně budou s vámi, se svými fanoušky, slavit těch 30 let na scéně. Jako neuvěřitelně rychle to uteklo. No a společně se s Igorem Tymkem dneska podíváme za písničkou z roku 2008. Ta písnička se jmenuje Duša a já. A jak vznikala, tak to vám řekne přesně za minutu a dvě vteřiny sám Igor.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
4: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
5: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Duša a ja. Existuje teória, že duša počas celej histórie prežíva v človeku, teda počas jeho života. Jednoducho prelieta z človeka na človeka a teda my ľudia nie sme ani len vlastnej duše vlastníkmi, ale iba jej hostiteľmi. Táto predstava je základnou myšlienkou, podľa ktorej sme pieseň Duša a ja rozvíjali. Nuž a ak človek neprehlási po tom, čo počul nás muzikantov rovno za bláznou a čo i len na chvíľu pripustí, že to tak môže byť, tak vám vážený odporúčam vnútorný rozhovor sám so sebou, respektíve sám s vlastnou dušou. Ak je to na vás až príliš úlet, nevadí, postačí naša verzia piesne Duša a ja na rádiu Frekvence 1.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej

Právě teď je tady prostor pro váš song za odměnu. Tak zvedněte telefon a volejte frekvenci 1 257 400 a 39 k tomu. Jaká to bude písnička, tak to nechám na vás. A komu ji budete chtít poslat, kdo si ji takhle v pátek v podvečer zaslouží, no tak to nechám na vás taky. Prostě volejte právě teď frekvenci 1 257 400 a 39 k tomu. A než se dovoláte, posílám Belindu Carlisle.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: Pavel je na drátě právě teď. Pavle, ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem tobě, všem posluchačům.
1: 19 hodin 32 minuty právě teď. Kdo si zaslouží tak v tuhle dobu podle tebe song za odměnu?
2: Já si myslím, že za odměnu si zaslouží naši všichni do jednoho fantastičtí fotbalisté, který předvedli úchvatné výkony bez rozdílu na mistrovství světa v Kopané. Možná třeba jim nedošlo, že jsou na mistrovství světa, nicméně předvedli úplně úžasné výkony, to přecházeli až oči, a proto jsme se už předtím dohodli, já nevím, jestli to můžu říct.
1: No, kterou písničku jim chceš poslat? Nechám to na tobě.
2: Já jim chci poslat We Are Champions od Queenů, protože to si myslím, že se hodí jako pro ty jejich jakoby výkony.
1: Já jsem si teď nebyl jistý, Pavle, jestli to myslíš vážně, nebo jestli to je ironie, ale pak jsem pochopil, že to je velká ironie tohle.
2: Ne, já to myslím smrtelně vážně.
1: Jo, chápu, přecházel ti zrak, když jsi se díval.
2: No úplně, ani jsem na ty oči už neviděl. Jako.
1: Počkej, a opravdu si stával ve 3 ráno a viděl si ten závěrečný zápas?
2: Opravdu jsem stával ve 3 ráno na Mexiko.
1: Jasně.
2: Já jsem si schválně říkal po těch proklamacích, jak prostě do toho dají všechno, tak jsem opravdu vstával, ani jsem nedýchal skoro vzrušením. No a skončilo to, jak to vlastně skončilo. Fascinovalo mě, že naši 3 nebo 4 obránci tam míhali prostě, jak jsem já ani neregistroval, prostě chtěli zablokovat jednoho mexického útočníka, nepovedlo se. Takže dostali hnedka fík jako gól a to se tak nějak opakovalo. Takže ale myslím si, že tu písničku si zaslouží. Co myslíš ty?
1: No já s tebou naprosto souhlasím a ten tvůj vzkaz, ať si každý u rádia přiloží, jak má chuť.
2: Já?
1: No? Ať to každý vnímá po svým. Tak jdeme na to.
2: Já si myslím, že všichni budou nadšení.
1: Pavle, díky, že jsi se ozval, slyším, že jsi v autě, tak dobře dojeď. A tady je tvůj song za odměnu.
2: Já sám, díky moc. Ahoj, ahoj.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.

0: Čím to je, přátelé, že byl slavný Harry Houdini tak slavným iluzionistou a kouzelníkem vlastně před více než 150 lety? Tak o tom jsme si povídali tady na Frekvenci 1 s kouzelníkem Jirkou Hadašem minulý pátek večer ve večerním pokecu.
1: On určitě nebyl první, ale byl velkou legendou, protože on kouzel v 19. století a ve výsledku on už tehdy pracoval na svém marketingu v uvozovkách té době a snažil se, aby kdekoliv na celém světě o něm vyšel někde nějaký článek. Jo, už tehdy.
0: Proto ho známe.
1: No určitě, ale taky ho znáte i díky tomu, že vlastně to byl asi jeden z těch nejvýraznějších kouzelníků té doby, který vlastně dělal takové ty první velké úniky, ty velké, nejsou to...
0: Jakože se nechal spoutat, zavřít v bedně a najednou tam nebyl.
1: Nechal se hodit třeba do Temže a pak se z toho jakože dostal, nebo se nechal zavřít do věznice, ze které se dostal, nebo z různých pout. Ta cesta té jeho show vlastně byla o to, že byl vlastně malým klukem, s bratrem se vlastně učili kouzit, chtěli být prostě vždycky takoví ti performeři a díky tomu, že vlastně měl blízko k tomu, k těm různým zámkům a klíčkům a podobně, tak se spíš proslavil právě těma únikama z jakéhokoliv spoutání.
0: A hlavně na rozdíl od těch ostatních iluzionistů o tom už v tom 19. století uměl dát vědět ostatním. Uměl ten marketing, uměl
1: přesně
0: to PR.
1: Tak, přesně tak, no. Tehdy to se neříkalo určitě PR, ale on věděl prostě, co je potřeba.
0: No a pokud byste se rádi doslechli o moderní magii, o tom, jak vznikají nová kouzla, jak vznikala kouzla třeba Davida Copperfielda, nejenom Houdiniho, tak mrkněte na náš web frekvence1.cz do sekce rozhovory a konečně pátek, protože pokec s kouzelníkem Jirkou Hadašem tam pro vás už máme připravený celý. Pokud jste třeba minulý pátek nemohli být u rádia. No a dneska v 9 večer do pokecu dorazí z hvězdárny a planetária v Brně Honza Píšala, což je člověk, se kterým budeme mluvit o pozorování letní oblohy. Podíváme se taky na brněnský festival Planet, který se co nevidět rozjede na plné obrátky, takže skvělý tip na prázdniny s dětmi. No a taky probereme třeba, co můžeme na té letní obloze vidět za padající hvězdy, asteroidy. No prostě vezmeme vás do vesmíru. Ale když už jsme mluvili o tom Houdinim, tak tady je Dua Lipa, která právě jednu písničku věnovala jemu. Jmenuje se Houdini, akorát tam to nebylo o kouzelníkovi, ale spíš o úniku ve vztahu. Nebo ze vztahu, protože ona tam zpívá svému partnerovi. Ukaž, že za to stojíš, jinak ti zmizím jak Houdini.

0: A všichni moc těšíme na neděli, kdy za mikrofon dorazí Petr Jablonský a vy mu budete volat a vymýšlet ta nejnemožnější anebo nejmožnější zadání. A mě vlastně baví na tom hlavně to, jak jste někdy záludní, jak to tomu Petrovi jako nechcete usnadnit, jak si to chcete užít na nedělní live. Tak v neděli po 13. přijde vaše chvíle. No a teď ohlédnutí za tím posledním víkendem. Michal z Vanášska chtěl mluvit s Andrejem. Pojďte si to poslechnout.
1: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Michale,
2: dobrý den, pane Babiš.
1: Vy jste Michal, ano?
2: Ano, Michal.
1: Takže Michale, co byste rád jako věděl ode mě?
2: No já bych se chtěl zeptat, jak trávíte tyhle pár dny a jestli se chystáte někdy k nám na Valašsko podívat.
1: No tak jako ty dny, no tak jako to trávím, tak já vedu stát, že jo, takže samozřejmě já se nezastavím, vedu stát a aby to tady nezůstalo stát, takže já ani nemám zkrátka vůbec čas nějaké tady trávit léto a horko mi je často, no, hlavně při těch tiskoukách, ptají novináři na různé věci, co mi jako nelíbí a to se zejména potím, no takže to jako se potím spíš ve sněmovni, no a bylo by fajn někam jako se vyjet, jako vyrekreovat. A co byste mě pozval k vám, na co?
2: Tak pozval bych vás na pustevny, na stezku Valašku, dále na přehradu Horní Bečva.
1: Aha, no já znám rybe z Bečve. No, jsou ty otrávený od nás, ne od nás, od nich. Jasně.
2: Jo, takže je tady jakoby, dá se tady dělat cokoliv úplně. Aha, no a je tady hezky na Valašku.
1: A vy tam máte ty Valašky, jo, Valašky?
2: Máme tady Valašky, Slivovice,
1: aha.
2: Všechno.
1: Aha, no tak možná bych dojel. No, a nějaké podniky zajímavé, které by mě zajímaly?
2: No, já nevím, co by vás konkrétně zajímalo.
1: No, tak já jsem pro chemii nebo potravinářský průmysl, jestli něco.
2: To asi vás budu muset zklamat, ale máme tady výrobnu svíček, kousek v Rožnově
1: pod Radhoštěm. Svíček, no si vravejte samo, to není žádný kšef. No tak nic, no tak možná ztráta času, rozumíte, já rád to vždycky propojím s něčím, že buď to něco koupím, něco zakleknem a podobně, takže tak zbytečně někam jezdit. Takže milé Valašsko, zdraví vás Andrej Babiš, samozřejmě zdravím a mějte na paměti, že váš soused mě tam zve, takže ho nemlaďte za to, jo? A přijedu. A nazdar. Čau.
2: Děkuju. Nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A s nimi taky dneska večer Petr Přivrátil.
6: Hezký večer. Hnutí SPD bylo neprávem ve zprávě o extremismu. Český USAR tým míří na pomoc do Venezuely. A na D10 u Mladé Boleslavy hoří auto. Ministerstvo vnitra porušilo práva Hnutí Svoboda a přímá demokracie, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu Hnutí ale nepřiznal. Dnešní rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze. Ministerstvo vnitra sdělilo, že vyčká na písemné vyhotovení rozsudku. Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po dnešním téměř 4-hodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla. Více k rozhodnutí řekl státní zástupce.
7: Navrhoval jsem důvod vazby koluzní, to znamená za ovlivňování svědků. Soud dospěl k závěru, že věc je v takové fázi řízení, kdy toto jednání, které teda já jsem popisoval ve svém návrhu, již nemá na věc vliv. Propuštění se zadržení je rozhodnutí, proti kterému nelze podat opravný prostředek.
6: Wolf tak od soudu mohl svobodně odejít. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní. Poprvé za 11 let své novodobé historii láká Maškova zahrada v Turnově na Semelsku na noční koupání v červnu. Koupaliště bude kvůli horkému počasí otevřeno večer dnes i v sobotu. V minulých letech na něj v létě chodilo 100 až 150 lidí. Tentokrát manažer koupaliště Tomáš Špinka očekává vyšší návštěvnost.
8: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s mínkou modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jsou jako prázdniny začínají. Tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom, no.
6: První polovinu června bylo přitom koupaliště kvůli špatnému počasí uzavřeno. Od minulého úterý už ale jede naplno, doplnil provozovatel. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 920 lidí, zraněných je 3360. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Předchozí bilance uváděla 589 mrtvých a skoro 3000 zraněných. Pátrací a záchranné akce pokračují. Do země přichází pomoc ze zahraničí. Na místo míří i český USAR tým. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slavie se prý rozhodl už před šampionátem.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Také zítra nás čeká tropický den. Bude jasno nebo skoro jasno během dne na horách, na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A jak to teď vypadá na hlavních tazích, nám řekne Martina.
9: S kolonou a zdržením počítejte na D10 na Turnov, v místě, kde se vyšetřovala dopravní nehoda na kilometru 27. Kolona je mezi 20. a 27. kilometrem. A bez zdržení projedete okolo místa, kde se řeší požár vozidla. I tady se to týká D10 na Turnov, tentokrát na kilometru 37. Projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Tolik ze zpráv a na frekvenci 1 teď pokračuje opět Ondra Kubala.
10: A my spolu, přátelé, probereme, co dělají slavní. Vezmu vás do světa celebrit a mrkneme se třeba na dovolenou Xyndla X. Ten má super letní novinku, písničku, která se jmenuje právě Dovolená. No tak, jak tráví dovolenou on a proč sám nerad hraje ve svých klipech, videoklipech a radši se nechává nakreslit, tak probereme s Ondrou Vládkem, tedy s Xyndlem X, už za chvilku. Ale řeknu vám taky, že Adele právě teď nahrává nové songy v londýnském studiu. Dokonce americký bulvár píše, že tajně přeletěla do Londýna nahrávat, tak uvidíme, co je na tom pravdy. No a zastavíme se i u legendárních Spice Girls. Slaví totiž 30 let od svého průlomového hitu Wannabe.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: Konečně pátek.

0: Single X má moc hezkou letní písničku. Jmenuje se Dovolená a stavil se tady na Frekvenci 1 ráno v našem vysílání na kus řeči, na kafe za Lubkou a za Márou, aby písničku představil a taky, aby dal řeč s nimi o tom, jak vypadá nový klip. Bylo to vlastně v ten den, kdy tu písničku vydal, kdy ji zveřejnil a kdy ji poslal do světa. A povídali jsme si s ním o tom, jakou vlastně on má rád dovolenou, jak moc cestuje, ale taky o tom, proč tenhle ten klip zrovna není kreslený, protože klipy Xindla X, tedy Ondry Látka, jsou v drtivé většině případů kreslené.
1: Není, nemám úplně všechny klipy animovaný, no. Já teda jako nerad jako v těch klipech hraju, protože vím, že to je moc práce, takže co jde nakreslit, tak to nechám nakreslit, ale jako jednou za čas, když si říkám, tak tahle písnička si to fakt zaslouží. Ještě když se i Anna Jiřina Jandová uvolila alias Daniel Landa, že se tam se mnou zahraje, tak to jsem říkal, tak to musíme udělat hraný tady ten klip.
2: Mimochodem, to je ta dáma, která točí velmi vtipná videa na Instagram. Koukám tady na to jsou takový, prosím tě, kam jsi vzal na tu dovolenou? Vypadá to, že jste v obýváku mezi kytkama.
1: Tak je, ano, já to jako hraju na to, že dovolená je stav mysli. Teď to v květinářství mezi kytkama, teda jo, to je jako zase v obýváku mezi kytkama.
2: Nemáš tolik?
1: To by nebyla pořádná dovolená, ale v květinářství to už je skoro. Takže v tom klipu jako fejkuju tu dovolenou v takových nedovolenkových destinacích, protože dovolená je přece stav mysli, takže si může člověk udělat jako kdekoliv.
2: Jo, už to vidím, to květinářství.
1: Nemá prostředky, ani čas a nebo vůle, že jo.
2: Ono to chvíli trvalo, než to doběhlo do toho květinářství, já za chvilku budu mít skouknutý, pánové, celý klip.
1: Takže milí posluchači, my vám to tady převyprávíme, už na to nemusíte koukat.
2: Už na to nemusíte koukat, ale každopádně je tam písek, je tam exotika, a je tam Jiřina a je tam taky Xindl X na Frekvenci 1.
1: Já se snažím jako hodně cestovat, takže ve finále je prostě to potom spíš takový větší schon než dovolená. A manželka to říká, že to máme spíš za trest než za odměnu, ale tak aspoň děti mají dovolenou a my makáme. A já mám letos dovolenou takovou hodně jako pracovní, nebo respektive, že to budu hodně střídat, že sice odjedem do teplých krajů, ale já každý víkend lítám zpátky, abych stíhala všechny koncerty, všechny festiáky. Ale tak já jsem v pohybu rád, jako a hlavně rád měním prostředí. Protože ono opravdu to člověku občerství stav mysli, už jenom to, že odjede do nějaký jiný krajiny, kde třeba ještě nebyl, nebo kde byl a kde je jinak než.
3: Takže pořád pendluješ mezi Prahou a Tenerife.
1: Ale pořád ne.
3: Tak jenom, kdy ne teda?
1: No takhle, je to závislý na dětech. Když mi děti pustí ze školy, tak někam vždycky mizíme. Když mi je nepustí, tak nikam nemizíme.
4: Frekvence 1.
5: Horká novinka.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupili jsme automatický krmítko pro kočku. Teď se chodí mazit hlavně s tím přístrojem. Dá se na to žárlit? Veronika 30 vajíčín. Tak já myslím, že jsme to tady měli, že ta kočka vás, Veroniko, ani nikdy ráda jako neměla, jo? Takže není důvod jako vlastně žádlit.
2: Jo, že
1: ty kočky nemají rádi, ty majitele, jim to úplně jedno, vlastně to nejsou psy. To znamená, když mě někdo nemá rád a začne mít rád někoho jinýho, no tak žádlím dost, no.
2: Tak tam je jediný, že se to trošku dá, to je pohled, no, buď to může být vlastně horší nebo lepší, že ona si zamilovala věc. Jo, že
1: nevím, ale to je takový, to jako já, přece, já vlastně vždycky ty ženský jako žádlej mý, když jim chlapu teče s chlapem.
2: Nebo z věcí,
1: takže bych to by mě jako uklidnil, je to lepší, než kdyby jim utekla prostě se sousedkou, že jo. Kdyby se chodila mazlit k sousedce, jako tajně to horší, prostě...
2: Že když se mazlí s nějakou...
1: Tohle není její selhání, protože vlastně soupeří s tou věcí.
2: Takže kočky ale teda můžou milovat věci, jako plastový nebo...
1: Asi jo, no, tak ono, jestli to krmí a mluví to na ní, tak to je jasný.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

Na Frekvenci 1 si povídáme o tom, co dělají slavní. Tak vás teď vezmu do Ameriky, respektive do Londýna. Americká verze bulvárního deníku The Sun tento týden píše o tajné cestě zpěvačky Adele do Londýna. Doslova napsali: Adele se připravuje na velký hudební návrat poté, co tajně přeletěla z Los Angeles, aby nahrála nové hity v londýnském studiu. Takhle, on ten její let asi zas tak tajný nebyl, ale když to napíše bulvár i s tím tajemstvím, jo, tak ono to určitě víc zaujme a víc nakliká. Tohle je po celém světě prostě stejné. Ale zpátky ke zpěvačce Adele. The Sun připomíná, že Adele před 2 lety řekla, že si dá velkou pauzu. No a teď přišel s tím, že odletěla ze svého domovského LA právě do Londýna a nahrávala tady v Church Studios v severním části města. A byli u toho prý dokonce i další slavní hudebníci z Ameriky i z Velké Británie. No a tak novináři z The Sun spekulují, že tady určitě Adele natáčí novou desku, i přesto, že řekla, že si dává hudební pauzu. Ostatně právě v těchto studiích natáčela i část svého alba už před 11 lety. No, tak uvidíme, jestli se trefili bulvární novináři z The Sun. Co dělají slavní?

0: tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Užívejte si léto v rytmu Frekvence 1.
1: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš?

hrajeme na Frekvenci 1. Teď vás ale chci vzít za legendárními Spice Girls. Sice se už dávno rozpadly, většina z nich se věnuje vlastním hudebním projektům, ale právě dneska slaví 30 let od svého průlomového hitu Wannabe. A tuhle pecku vydali přesně 26. června 1996. Jako letí to, že jo? Spice Girls jsou víc než 100 milionů prodaných desek, dneska nejúspěšnější dívčí skupinou v historii. A mezinárodní úspěch jim přinesla právě ta úplně první deska z 96., která se jednoduše jmenovala Spice. A provázel jí jako takovou první ochutnávku, jaká ta deska bude, právě debutový single Wannabe. Co je potřeba si říct, Spice Girls byly vlastně takový marketingový tah a producentský tah Chrise a Boba Herbertových, když v roce 94 podali inzerát na dívčí kapelu. A tehdy se přihlásilo 400 zpěvaček a uchazeček. No a oni si nakonec vybrali 5. Melanie, která byla potom známá jako Mel C, nebo Sporty Spice, Victoria Adams, alias Posh Spice, Jerry Halliwell, která byla Ginger Spice, Emu Bunton, zvanou Baby Spice, no a Melanie Brown, která byla potom známá jako Mel B nebo Scary Spice. A právě ten jejich debutový single Wannabe se dostal na první místo hitparád a teď se podržte, v 37 zemích světa. Během jednoho jediného týdne od okamžiku, co holky poslali do světa. Takže byl to neuvěřitelný úspěch. A co mě zaujalo, před 12 lety provedl server Hooked on Music takový zajímavý hudební pokus, ze kterého se ukázalo, že Wannabe je nejrychleji rozpoznatelný song v dějinách populární hudby. Toho průzkumu se účastnilo 12 000 účastníků, nebo respondentů, můžeme říct. A tu písničku rozpoznali v průměru za 2 vteřiny a 29 setin vteřiny. No a jelikož se první album Spice prodávalo neuvěřitelným způsobem, prodali holky 31 milionů desek, tak se stalo do té doby nejlépe prodávaným hudebním albem naspívaným dívčí kapelou. Wannabe slaví právě dneska rovných 30 let, přátelé.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A s nimi opět po hodince Petr Převrátil. Máš tam něco, Petře?
5: Mám, krásný večer. Extrémní teploty budou pokračovat. Děti dnes dostali vysvědčení, často se slovním hodnocením. A D1 zavřela nehoda u Humpolce směrem na Brno. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximálně naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord, který byl 40,4 stupně Celsia. Ten od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady a samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili některé víkendové akce. Dnes se rozdávalo na našich školách vysvědčení, často v podobě slovního hodnocení. V čem jsou jeho výhody, řekla ředitelka základní školy Vodičkova v Praze Dagmar Zelena.
6: Výhoda je ta, že ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. No a nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
5: Od září 2027 bude slovní hodnocení u prvňáčků povinné na všech školách. O rok později se pravidlo rozšíří i na druhé ročníky. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie tak po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i veřejnost. Po 16. hodině pak policejní mluvčí Jan Rybanský sdělil, že ženu opět našli. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že uvalí 100% clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daně z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy se Spojenými státy, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti True Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských firem. Daň z digitálních služeb je zaměřená na nadnárodní technologické korporace. Cílem je zdanit příjmy, které tyto firmy generují v dané zemi prostřednictvím digitálních služeb. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Naomi Osakou.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Také zítra nás čeká tropický den, bude jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A jak to právě teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
7: Dálnice D1 je ve směru na Brno na 84. kilometru uzavřená z důvodu vážné dopravní nehody dvou osobních vozidel. Na místě přistál vrtulník. Poslední možný sjezd pro řidiče exitem 75 Hořice a zpět na dálnici exitem 90 Humpolec. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A na Frekvenci 1 teď pokračuje moderátor Ondra Kubala, tentokrát i se svým hostem.
8: Ano, je to pravda, Petře, díky za zprávy.
5: Není zač.
8: A já tady už nejsem sám. Přátelé, dneska vás vezmeme totiž na pokec o hvězdné obloze. Se mnou je ve studiu Honza Píšala z Hvězdárny a planetária v Brně. Je to zástupce ředitele. Honzo, dobrý večer.
9: Hezký večer.
8: Jaká byla cesta?
9: Cesta byla horká, protože nefungovala klimatizace celou dobu, takže byla vyčerpávající.
8: To zní jako, že jste jel vlakem.
9: Já jsem jel vlakem, no. Máte dobrý odhad. Ne, dalo se to přežít, teploty uvnitř a venku se záhy srovnaly. Takže pak to nebyl šok, naopak, když jsem vystoupil.
8: Já myslím, že jsme si lepší noc už na to povídání o hvězdné obloze nemohli přát, protože dneska bude jasno a bude nádherně a venku je krásné počasí. Když si lehnu po 10. večer, někde třeba do trávy, jo, romantika, zahledím se na tu noční oblohu. Co zajímavého tam uvidím dneska?
9: No tak dneska se vám vypálí do sítnice trošičku měsíc, protože měsíc dorůstá.
8: Je za chvilku
9: bude úplněk, no, takže ten bude jako hodně šajnit, jako, ale na druhou stranu, když se teď ještě krátce po západu slunce, tak kolem 10. podíváte nad západ, tak tam můžete vidět třeba tu nejjasnější, anebo také tu největší planetu sluneční soustavy. Takže stačí počkat na to, až se trošku setmí, podívat se nízko nad západní obzor, kolem té 10. dva jasné body a můžete se pokochat dvěma výraznými planetami.
8: A to bude?
9: To bude.
8: Tak největší je Jupiter.
9: Největší je Jupiter, no a nejjasnější je Venuše.
8: A jak je poznám od sebe? Kdo bude vlevo, kdo bude vpravo, když se budu dívat
9: níž,
8: na ten západ?
9: Níž nad obzorem bude Jupiter a méně nápadný, méně jasný. A ta úplně jako nejjasnější ze všech, co tam bude z těch, tak to bude Venuše a ta je trošičku výš nad tím Jupiterem.
8: Mě vždycky zaujalo, že když jsem byl někdy třeba s dětmi v planetáriu nebo na hvězdárně, tak nám říkali, že je vlastním okem na obloze můžu poznat Mars, protože má prostě jinou barvu. Je to takhle snadné?
9: Je to úplně snadné. Teda, když víte, kde ho hledat a najdete ho mezi hvězdami, tak pak fakt jako na první dobrou vidíte, že je prostě červený. Ta výrazná barva tam je, ta načervenalost prostě bije do očí, takže to není nic těžkého, ale třeba stejně tak jako Uran s Neptunem, ty teda vidíte v dalekohledu, tak ty jsou zase modré, modrozelené.
8: Tak jak najít Uran, Neptun a nebo třeba Mars na obloze? Nad ránem, večer, to všechno probereme v dnešním večerním pokecu. Tak startujeme.
0: Frekvence 1 a Ondra.

0: Honza Píšala z brněnské Hvězdárny a Planetária je naším hostem. Honzo, už jsme nakousli tu noční oblohu, pojďme to téma doklepnout. Mars, takže já ho uvidím, poznám ho, pokud ho najdu, tak ho poznám, že opravdu bude jako pouhým okem červený?
1: Určitě, nevidět pouhým okem, musel byste si hodně ráno jako přivstát nebo hodně dlouho spíš vydržet do noci, protože on vychází až nad ránem v souhvězdí Býka, ale prostě když budete vidět, kde ho hledat a podíváte se do těch míst, tak zjistíte, že fakt je červený.
0: Tak jako... kde ho hledat, pokud někdo půjde spát až ráno? Je pátek, to se může leckomu stát.
1: Dobře, tak v tom případě nad východním obzorem, teď se mi to bude špatně jako popisovat, nepříliš vysoko nad východním obzorem, nad ránem, bude vidět několik zářivých hvězd, jedna z nich bude taková klidnější, to je právě Mars, no a navíc ho prozradí to načervenalé zabarvení. Takže hvězda, která nebude, nebo ona to nebude hvězda, bude to planeta, ale ten z těch jasných bodů, který bude klidný, nebude poblikávat a bude svítit takovým klidným světlem načervenalým, tak to je Mars. Hvězdy, ty se tak mihotají.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, proč některé hvězdy tak jako, no vy jste to řekl přesně, poblikávají, když se člověk dívá na nebe.
1: No ono to je proto, protože ty hvězdy jsou od nás mnohem dál než planety, tak daleko, že vždycky vnímáme jako bod při pohledu očima, dalekohledem, prostě pořád je to bod. A od toho bodu přichází úzoučký svazek světla a s tím si ta naše atmosféra snadno pohrává. Ale planety, ty jsou mnohem blíž, takže vypadají trošičku jako kotoučky na té obloze, takže svítí mnohem širším svazkem a s tím už ta atmosféra tak nezamává, takže proto oni svítí klidnějším světlem. A to je vlastně nápověda, jak odlišit planety od hvězd.
0: A jaký je rozdíl teď, pardon pro laika, mezi planetou a hvězdou?
1: Je to jednoduché. Hvězda svítí vlastním světlem, zatímco planeta jenom odráženým. No a kdybychom šli dál, tak planety jsou u nás v naší sluneční soustavě, obíhají kolem Slunce.
0: A to je hvězda.
1: A Slunce je hvězda.
0: Zmínil jste taky Neptun a Pluton na začátku našeho povídání. A ty jsou prý do modra.
1: Neptun Uran. Ale to jsme v těch částech sluneční soustavy prostě úplně na periferii. Ty jsou do zelená, do modra. Jsou to ale planety, které očima neuvidíte. Na to už je potřeba dalekohled, ale v tom dalekohledu jsou prostě hezky modré. Tam je ta hezká barevná prostě složka vidět. A to dělá to jejich složení. Oni obsahují metan, ten je potom vlastně tak jako zabarvuje do modra. Nebo je to ten důvod, proč jsou na modralé. A je to pěkná podívaná, protože prostě barevné věci jsou hezké a moc jich na té obloze zase není.
0: Ono se říká, že když člověk pozoruje noční oblohu, tak se dívá vlastně do naší minulosti. Protože tím, jak to světlo vesmírem letí možná i někdy miliony let, tak vlastně v ten okamžik, kdy se na to dívám, tak vidím tu hvězdu, ale před těmi miliony let.
1: No je to tak, protože vlastně tu dobu trvalo, než to světlo k nám doletělo od té hvězdy, takže a vy máte širokou jako škálu možností, vy se můžete dívat do vzdálenosti několika jako roků, co se týče minulosti, takže pohled do minulosti třeba 10-20 roků, můžete si dát na teď té aktuální obloze pohled 1000 roků, anebo třeba 2,5 milionů roků.
0: A to, co dohlednu běžným okem, nebo nějakým domácím dalekohledem, nejsem hvězdář, tak se budeme bavit o jaké historii, to, co vlastně vidím na nebi.
1: No ten nejvzdálenější objekt očima viditelný, tak to je galaxie v souhvězdí Andromedy a ta je od nás 2,5 milionu roku daleko a ta se dá snadno najít i na té letní obloze.
0: Já si říkám, kdo pojmenovává souhvězdí? Já jsem v tom životě labuť, Býka neviděl. Velký vůz ano, to ten žebřiňák jako připomíná, ale ty ostatní jako já v tom jediný zvíře nevidím.
1: No a to nemusíte, protože ne, tam se...
0: To jsem rád, to se mi ulevilo.
1: Ne, tam je to jenom o fantazii a není to nějak pevně dané, jako ty názvy, jo, ale třeba ty kontury těch souhvězdí, to, jak mají vypadat, nebo dokonce i ty spojnice, tak to není nikde prostě definované. Jsou definované hranice souhvězdí, podobně jako třeba hranice státu na Zemi, ale jak už se potom pospojují ty hvězdy v těch souhvězdích, aby vytvořili nějaký tvar, tak to už nikde definované není. Takže když se spojíte vy podle vaší nějaké fantazie, tak prostě jako vyhrává ta vaše fantazie.
0: A znamená to, že třeba různé země nebo různé kontinenty, třeba když srovnáme Ameriku a Evropu, tak nejenom, že souhvězdí, pokud vím, pojmenovávají jinak, ale že je třeba i kreslí jinak?
1: Jo, kreslí je jinak. Jsou třeba jako moderní spojnice, které se snaží ukázat ty souhvězdí tak, aby vypadala přesně podle toho, co představují. Pak jsou ty historické, tam v tom nic nenajdete.
0: To jsou prostě čáry mezi hvězdičkama.
1: Tam jenom málo, které z nich vypadají prostě tak, jak odpovídá jejich názvu. No, pak máte třeba kategorii jako moderních souhvězdí, které prostě lidé si pojmenovali, když objevovali objevovali evropští astronomové jižní oblohu při objevných plavbách, někdy řekněme v 18. století třeba, takže tam najdete prostě Indiána, pak tam najdete mouchu, tabulovou horu, chameleona, létající rybu, a to jsou souhvězdí vlastně Evropanů, kteří si je pojmenovali v momentě, kdy pro ně viděli tehdy neznámou oblohu.
0: Jak říkají třeba Američané velkému vozu?
1: Oni říkají nabíračka velká, Big Dipper.
0: To znamená žíce. Ne, vlastně nabíračka.
1: No, nabíračka.
0: Dobře, takže až se budeme dívat třeba na velký vůz, tak Američani vidějí velkou nabíračku.
1: No a já ji tam vlastně vidím taky.
0: On zapíšala je naším hostem. Večerní pokec.

0: Honzou Píšolou z brněnské hvězdárny a planetária si povídáme. Ono se říká, že dokážeme dohlédnout na objekty, které jsou v podstatě nějakých 30 miliard světelných let daleko. To umí opravdu ta moderní optika takovouhle dálku?
1: No, plus minus jo, řekněme, že když to zaokrouhlíme, tak bychom se dostali k tomu, že dneska ty objekty jsou od nás ve vzdálenosti jako nepředstavitelných 30 miliard světelných roků. A je to jednak lidský um v podobě té optiky a jednak trošičku využíváme různých fin v tom vesmíru, protože my si můžeme vypomoci některými typy objektů, které v tom vesmíru fungují jako další takové jako čočky, jim se dá říkat gravitační čočky, a oni jako fungují tak, že nám umí jako zesílit to světlo těch vzdálených objektů a díky tomu my dohlédneme dále, vidíme ten vesmír ostřeji. Takže astronomové si vypomáhají vlastně tím, co nám ta příroda nabídla.
0: A co to je? To je nějaká vyhaslá planeta, nebo...
1: Ne, je to tak, že to jsou velmi hmotné objekty, nebo skupiny objektů.
0: Já nevím, jak si mám představit velmi hmotný objekt ve vesmíru. Mm-hmm, úplně.
1: Dobře, tak jo. Tak si představte, že to můžou být... Máme slunce, které je jako nepředstavitelně hmotné. Já vám neřeknu z hlavy, jak je hmotné slunce jako teďka, ale můžeme si představit slunce jako obří hvězdu. Mm-hmm. No tak tady se můžeme bavit třeba klidně o nějakých jako kupách galaxií a ty galaxie jsou tam po stovkách nebo tisících a ty samotné jednotlivé galaxie obsahují těch hvězd stovky miliard, řekněme. Jo? Takže prostě zase jsme u toho, že stěží představitelné. Mm-hmm. No a ta finta spočívá v tom, že takhle velká masa hmoty už kolem sebe deformuje, zakřivuje ten prostor a světlo, které prochází tím zakřiveným prostorem, tak se chová, jako by procházelo nějakou obří čočkou. Takže tak jako lupa nám nějakým způsobem zakřivuje, jako vlastně světlo fokusuje paprsky sluneční třeba do jednoho místa, tak tady ty objekty fungují podobně. A my když se díváme skrze ně jako dozadu na ten vzdálenější vesmír, tak oni nám dokážou to světlo, které přichází zpoza nich, vlastně zaostřit, zesílit, takže vidíme dále.
0: Nedávno se mě děti ptali, jak je možné, že vesmír nemá konec. Já jsem jim na to nedokázal odpovědět. Jak to řešíte vy se svými dětmi? Nebo s dětmi, které přijdou na hvězdárnu?
1: No, obtížně to řešíme, protože děti se ptají rády a jsou velmi zvídavé a my samozřejmě dneska úplně nevíme, jestli vesmír má konec nebo nemá, takže my odpovídáme, že nevíme, ale tam je taky trošku háček v tom, že my neumíme úplně dohlédnout do toho nejvzdálenějšího vesmíru, který se nám dnes nabízí, to zatím ještě jako dost dobře nejde, takže se to dá taky shrnout, takže prostě zatím ještě nemáme dostatečný výkon těch přístrojů na to, abychom dohlédli až na ten samotný, jako na tu hranici vesmíru, na ten počátek, do těch míst, kde jsou dneska ty objekty, které byly na tom počátku a už se jako od nás, co vesmír existuje, vzdálili.
0: A co si moderním věda myslí? Že má konec, anebo nemá konec? Nebo no, co tuší?
1: Je to tak, že jako co víme s jistotou je, že ten vesmír se před nějakou dobou prostě začal rozpínat, vzniká, vyvíjí se, že teda jako narůstá, že se zvětšuje, to víme. A co je vlastně zajímavé, tak je, že to rozpínání toho vesmíru, to jak bobtná, narůstá, takže se neustále jako zrychluje a že se asi bude teda rozpínat do nekonečna, to zatím vypadá, jako zatím to tak vypadá, ale je to jedna z největších vlastně záhad otázek současné fyziky, protože to, jak se bude ten vesmír chovat v budoucnu, záleží na tom, kolik je v něm třeba takzvané temné energie, temné hmoty, to jsou takové zvláštní entity, ani ty dneska úplně dobře neznáme, víme, že existují, že tam jsou, že ten vesmír ovlivňují a jejich množství a vzájemné poměry v tom vesmíru nám dají potom odpověď na otázku, co se s ním stane v budoucnu. Jestli se bude donekonečna rozpínat, nebo jestli se třeba to rozpínání zastaví a vesmír skončí takzvaným velkým krachem, opakem velkého třesku a tak dále. Takže těch teorií za poslední dobu bylo jako mnoho a dneska se všichni soustředí na to, aby co nejlíp zmapovali tu temnou energii, temnou hmotu ve vesmíru, protože ta udává tempo tomu, jak ten vesmír funguje.
0: A zabývá se nějaká vědecká studie nebo teorie také tím, že pokud by byl vesmír konečný, co by bylo tam dál?
1: No, jako tak jasně, existuje třeba teorie multivesmíru, která uvažuje nad tím, jestli prostě takových vesmírů nemůže existovat víc, jestli nemůžou být v nějaké vzájemné jako korelaci nebo prostě, ale to už se dostáváme k spíš filozofickým otázkám a k něčemu, co dnes vůbec jako nejsme schopni nějakým způsobem podpořit nějakými pozorováními.
0: Říká Honza Píšala.

0: zapomenout. Honzo, vy jste před malou chvílí mluvil o temné energii vesmíru. Mně napadlo, že ze sci-fi a ze Star Treku znám červí díru a z odborné literatury černou díru. Jaký je v tom rozdíl?
1: Zásadně je v tom rozdíl, protože černé díry fakticky existují, ty známe, ve vesmíru jejich obrovské množství, je to vlastně dnes jako běžná věc, poznaná. Dokonce v jádru naší galaxie máme jednu černou díru, obří, hmotností asi 4 milionů hmotností slunce, jestli se nepletu. A to jsou objekty, které jsou tak hmotné, že z nich nic neunikne. To gravitační působení je tak obrovské, že ani světlo zkrátka není schopné ten objekt opustit, a proto se jim říká černé díry, protože jsou prostě temné, tmavé. A červí díry, to jsou zkratky časoprostoru, to jsou věci, které jsou známé spíš ze sci-fi a tak podobně Star Trek a podobně, ale ty neznáme, bohužel.
0: Ale hodili by se
1: hodili
0: možná.
1: By se, jako asi bychom je rádi využili, abychom prostě poskočili při těch cestách vesmírem, ale ty zatím teda jako nikde nevidíme a zatím teda úplně neexistují ani v nějakých teoretických studiích na papíře, takže tam nic.
0: A když mluvíme o těch černých dírách, my je dokážeme vidět, anebo je umíme jenom spočítat?
1: My už dneska dokážeme i vidět nepřímo, protože ta samotná, ten objekt samotný není proto, že je dokonale temný, jako pozorovatelný, ale co je zásadní, tak ty černé díry jsou obklopeny hmotou, která září. A my jsme schopni tu hmotu pozorovat a uvnitř zářící látky jsme schopni pozorovat i to místo, kde se nachází ta černá díra, skutečně jako tu tmavou oblast. Takže dneska existují snímky třeba právě oblasti v tom jádru naší galaxie, kde jsme schopni vidět, opravdu to trošičku vypadá jako prostě černá díra, jako temné místo, jako na snímcích, kde něco kolem září, takže ono to velmi dobře jako koresponduje s tím, jak jsme si je představovali dlouhou dobu, že mají vypadat, a dneska tak skutečně vypadají a pozorujeme.
0: A my je vlastně ale poznáme díky tomu, co se děje a vidíme v jejich okolí.
1: Přesně tak.

0: Ta sprška těch částic vyslaná ze slunce právě s naším magnetickým polem a s naší atmosférou.
1: Jsem laik, který půjde dnes večer pozorovat hvězdy. Jo? Mm-hmm. Poslouchám takhle večerní pokec v rádiu, říkám si, je, za chvilku se setmí, to bude krásný. Já, když jsem byl malý, tak existovaly atlasy noční oblohy. Zimní, jarní, letní, podzimní. Já jsem se s tím pokoušel točit, no proč jsem tam věděl, co vám budu povídat. Ale dneska už jsou aplikace. Máte nějakou třeba, kterou byste mohl doporučit, že jako je fakt dobrá?
0: Jo, určitě bych mohl na všech operačních systémech doporučit Stellarium. To je aplikace, která je prostě pro počítače, mobily s iOS nebo s Androidem. Můžu doporučit třeba i Sky Safari. Obě dvě ty aplikace jsou v základní verzi zdarma. No a co je na nich skvělé, tak oni vám tu oblohu ukážou, jak vypadá teď, jak vypadala v minulosti, jak bude vypadat v budoucnosti, ale co je nejlepší, tak oni tam mají navigaci, která dnes velmi dobře funguje díky těm polohovacím senzorům v těch mobilech. Takže když vás zajímá, kde hledat planetu Venuši, anebo třeba, já nevím, ten Mars, tak oni vám řeknou, kdy bude nad obzorem, pak vás nasměrují, pokud je nad obzorem, do těch míst oblohy, kde by se měl nacházet, a zároveň vám nabídnou i to, jak vypadá to jeho okolí, takže vy si to můžete tak trošku začít porovnávat s tou skutečnou oblohou a funguje to.
1: To je přece jenom o něco jednodušší než ty papírové mapy, když jsem byl malý.
0: No hodně to je, výrazně jednodušší.
1: Tak pojďme ještě jednou zmínit názvy těch aplikací. Sky Safari.
0: Sky Safari a Stellarium.
1: Jan Píšela je naším hostem. Večerní pokec.

0: prostřed parku, takže spousta lidí zamíří k nám prostě proto, že je tam park, že tam je koupaliště a tak dále. A pak jako když skončí ty letní radovánky, tak to můžou spojit s tou návštěvou hvězdárny, přenést se tam. No a na hvězdárně, tak když je jako pěkně jasno, tak část lidí zamíří na to pozorování oblohy dalekohledy skutečnýma očima, ale tam je, jak jste zmínil, trošičku problém, protože je moc světla, pozdě se stmívá, musí se dlouho čekat a ty noci jsou jako i přes to léto stejně jako ne úplně tmavé, takže to je trošičku rušivé. No a největší sázkou na jistotu, kdy nejste ovlivněn počasím ničím, je prostě stále planetárium, ale já teda to naše digitárium, takže největší procento lidí rozhodně, možná i z důvodu toho, že je klimatizované, míří do našeho planetária.
1: Kdy je nejlepší zajít na hvězdárnu, co se týká toho ročního období, pozorovat hvězdy?
0: No, pokud byste chtěl nejtmavší noci, což je to nejlepší na pozorování, tak to je potom samozřejmě zimní období, jenomže to se trošičku bije s tím, že v zimě je prostě zima a není to úplně komfortní stát třeba hodinku venku prostě za mrazivé noci u dalekohledu. Takže když bychom hledali nějaký kompromis, tak asi to jarní období a to podzimní období, kdy ještě bývá poměrně pěkně, už se rozumně stmívá, noci jsou tmavé a teploty jsou ještě příjemné.
1: Vy už jste zmínil, že i hvězdárna bojuje se světelným smogem města Brna. Mm-hmm. A na druhou stranu v Česku jsou vyhlášená místa, kde je co největší tma, aby se tam dobře pozorovaly hvězdy. Jedno je tuším na Šumavě někde. Kam vyrazit, pokud si to chci užít, abych byl co nejdál od toho lidského osvětlení?
0: Tak kdybych to měl zobecnit, tak vždycky platí to, že prostě vyrazit co nejdál od měst, od těch prostě rušivých zdrojů osvětlení. Ono občas stačí jenom vyjet za to město někam prostě do nějakých vesniček, kopců. Ideální jsou samozřejmě třeba nějaké hory nebo místa hodně vzdálená právě od té lidské civilizace, ale pak jsou ještě takzvané tmavé oblasti oblohy, což jsou takové rezervace, ve kterých je vlastně ta tma chráněná a lidé se v nich mají chovat tak, aby tu tmu si co nejvíce hýčkali a aby tam nevznikaly třeba místa, kde budou nové světelné zdroje a aby tam ta tma zůstala i nadále. A máme třeba v okolí Plzně Manětínská oblast tmavé oblohy, pak máme v Jizerských horách jednu, v Beskydech je jedna, můžete si zajet do Podíjí, anebo třeba na tu Šumavu. Není vždycky nutné, aby to byla deklarovaná oblast tmavé oblohy. Občas prostě stačí jenom zajet opravdu někam jako dál od těch lidských sídel a to úplně stačí a najednou se vám ta obloha promění, vidíte Mléčnou dráhu a tak dál.
1: Jak vypadá Mléčná dráha viditelná pouhým okem?
0: Vypadá jako takový světlý pás, který se pne po obloze. Má místa, která jsou hustší, jasnější. Naopak jsou tam místa, která jsou velmi tmavá, jako by tam něco chybělo. Pak zjistíte, že tam chybí hvězdy. Oni tam ve skutečnosti jsou, ale jsou to místa v té Mléčné dráze, kde se nachází mezihvězdný prach tmavý a on nám stíní ve výhledu, takže vlastně vy ty hvězdy nevidíte, protože mezi vámi a těmi hvězdami je ten tmavý prach, takže tam vidíte spoustu temných zálivů. No a úplně nejlepší je jet se podívat na tu Mléčnou dráhu někam opravdu prostě velmi daleko do míst, kde třeba stojí ty nejlepší observatoře na světě, jako je Chile a tak podobně, protože tam zjistíte, že to, co uvidíte na vlastní oči, je prostě nesouměřitelné s tím, jak vypadá ta Mléčná dráha, když se na ní díváme z té České republiky i z těch oblastí tmavé oblohy. Ten rozdíl je prostě markantní a to, co u nás musíte lovit a hledat, vnímat náznakem, tak tam vás to až oslňuje.
1: Vy také v Brně budete vlastně už za týden a půl rozjíždět Festival Planet a provedeme to za malou chviličku, protože tohle je hrozně hezká akce, kterou stojí rozhodně za to navštívit, pokud kdokoliv bude mít cestu kolem Jižní Moravy nebo přes Brno. Ale teď prostor pro naše posluchače. Telefonní číslo 257 403 9. Máte-li chuť s námi dát řeč, ať už se Honzi píšali na cokoliv zeptat, a nebo třeba nám říct jenom svoje tipy na pozorování letní oblohy. Tak ještě jednou 257 403 9 k tomu.

0: vesmíru, o pozorování noční oblohy a taky o hvězdárně v Brně třeba si povídáme na Frekvenci 1. Ale teď už máme na drátě Pavla. Pavle, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím.
2: Já vás také zdravím, Pavle.
0: Co by vás zajímalo?
1: No, mě by zajímalo prostě jako osobnosti třeba Stephen Hawking a nebo jeho kolegové, kteří nějakým způsobem pracovali, nebo samozřejmě i pokračují jeho následnictví, protože on už nežije, o těch teoriích vesmíru. To znamená, on samozřejmě byl, myslím si, jedním z prvních propagátorů takzvaných černých děr a jak to tedy nějakým způsobem je, kam až se to dostalo dneska, a i ty jeho spolupracovníci, kteří dělali ty modely, měl tam i takového matematika šikovního, tak jak to dneska vypadá, jsem se chtěl zeptat.
0: Dobře, moc vám děkujeme za telefon.
1: Je tam i otázka těch více rozměrných prostorů, že jo, to znamená nejenom těch 3-4 rozměrných, ale i těch větších, a myslím si, že tyto osobnosti jakoby trošku měly být trošku popularizovatelné.
0: Dobře, díky moc za otázku a my jdeme na odpovědi. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju.
0: Vícerozměrný prostor, to byl okamžik, kdy jsem přestal rozumět matematice, když jsem ho musel počítat. Jak už jsem si to neuměl představit, tak to bylo v háji na vysoké škole.
2: No, já jsem když se slyšel takovou poznámku, že matematik, který si neumí představit vícerozměrný prostor, tak není matematik, a ten, který si ho umí představit, tak je s prominutím blázen. Takže jsem jako to tak myslím, že ilustruje to nakládání s tím vícerozměrným prostorem. Ne, ale pravda je ta, že když se vrátíme teda ke Stephenu Hawkingovi, tak on byl samozřejmě úžasná osobnost. Jednak z té vědecké stránky, protože prostě zpracoval teorie právě se zaměřením na ty černé díly, které byly podobně revoluční jako třeba Einsteinova teorie relativity, takže klidně ho můžeme počítat do prostě jako stejného ranku, jako byl Einstein a tak podobně. Jednak to byl ten člověk jako nezlomné vůle, protože on byl samozřejmě upoután na vozík, byl těžce handicapovaný a přes to všechno, přes ten handicap vlastně dokázal žít velmi plnohodnotný život. Navíc byl pro jako každou srandu, takže tím pádem jako byl určitě jako velmi zábavným společníkem, takže on byl jako z mnoha různých úhlů pohledu fascinující. A co je důležité, tak možná to nejdůležitější, že to, co se na začátku rodilo jako teorie a s čím on přišel podobně revolučně jako ten Einstein, tak potom ty následující pozorování a právě těho pokračovatelé, kolegové, všechno jako dokázali těmi přímými pozorováními. Takže to, co bylo do té doby prostě někde na papíře a začínalo to prostě výpočty, jako když to řeknu jednoduše, tak prostě tuškou v ruce, tak dneska už to bereme za hotovou věc a třeba to pozorování té černé díry v jádru naší galaxie je takové pokračování tady toho příběhu, který dnes prostě žije dál, ale už ho bereme s mnohem větší jistotou a už to není jenom o tom, že by to byla teorie.
0: Pojďme na brněnský festival Planet. Tohle téma jsme nakousnuli před pár minutami a nedokončili. Díval jsem se, že by měl začínat někdy 6. července, což je pondělí za týden a půl. Je to tak?
2: Je to tak. 6. července, když bude pěkné počasí, tak od 2 hodin odpoledne startuje festival Planet, což v tomto případě znamená, že začínáme nafukovat náš nový největší model, jaký jsme kdy měli. Největší je proto, protože to je největší planeta sluneční soustavy Jupiter, takže zatímco do minulých let jsme se pohybovali z rozměry na fukovadel o průměru 10 metrů, tak teď ten model má 12 metrů, takže je skutečně největší, obří, říkáme mu proto Gigalon. K tomu Jupiteru přidáme černou díru velikosti, která odpovídá černé díře, která by vznikla, kdyby se do ní zhroutil Jupiter, takže to bude takové zajímavé srovnání. No a pak tam budeme mít ještě modely třeba Jupiterových měsíců, budeme tam mít také velký model Slunce, takzvanou heliosféru, takže to je ten první festivalový týden. V tom druhém festivalovém týdnu budou pak ty modely dokonce 4. Zase Jupiter.
0: A to je tuším ale až v srpnu.
2: To je v srpnu.
0: A řekneme přesné datum?
2: Řekneme přesné datum. První týden začíná od 6. a trvá do 12. července a ten druhý začíná 3. a končí 9. srpna.
0: A vy mluvíte o obrovských nafukovacích planetách. Kdo nebyl v Brně a neviděl to, tak si to možná úplně neumí představit. Tak v čem je to festival?
2: Festival je to v tom, že probíhá v parku u brněnské hvězdárny pod čírým nebem za pěkného počasí. Je to naprosto jako pohodová atmosféra. Tam můžete si přinést sebou prostě deku, udělat tam piknik, jenom tak se procházet, záleží na vás. Ten park je docela rozlehlý. No, my tam v tom parku nafoukneme ty modely, takže tím ho trošičku jako vyplníme. Sem tam vám k tomu něco zajímavého řekneme. Můžete si projít nějaké výstavy, podívat se na nějaké experimenty. Můžete samozřejmě zajít na hvězdárnu, do planetária, na nějaké pořady, anebo si můžete střihnout, my tomu říkáme letní kimono s vesmírnou duší, protože pouštíme s nástupem setmění v našem letním kině vedle těch modelů ještě filmy většinou s nějakou tematikou sci-fi a tak.
0: Takže až někdo půjde centrem Brna a uvidí obrovský Jupiter, ne, není to chyba.
2: Ne, naopak.
0: Tak přátelé, blížíme téměř do finále dnešního večerního pokecu, ale je tady určitě ještě prostor aspoň pro jeden z vašich telefonátů.
3: Ptejte se našeho hosta právě teď.
4: Volejte 257 400.

0: Večerní pokec Frekvence 1, Honza, Ondra a teď na drátě Martin. Martine, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Co by vás zajímalo?
2: Dobrý večer. Mě by zajímalo, já vím, že v dřívějších dobách, nevím, jestli to ještě furt funguje, bylo možné za určitý poplatek koupit si nějakou jakoby licenci a nechat si pojmenovat hvězdu podle sebe. Dostal se k tomu nějaký, kde tu hvězdu najdem, a chci se tady, jestli je to vůbec reálné, jestli to jde i teď a jak se vlastně hvězdy normálně pojmenovávají.
0: Šel byste do toho, Martine?
2: Jednou jsem nad tím přemýšlel bývalé přítelkyni, že bych to pořídil, ale pak jsem měl právě strach z toho,
0: že
2: jak se
0: kdysi
2: prodávali pozemky na měsíci a kde si to takového.
0: Super otázka, děkujeme moc, jdem na odpověď, naslyšenou.
2: Super, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Tak co, pravda nebo hoax?
1: Hoax, nebo respektive spíš smutná pravda. Tak, ono je to trošičku jako s těmi pozemky na měsíci. Nekupovat pozemky na měsíci, neplatit za to, že po vás někdo pojmenuje hvězdu. Ne, že by ty hvězdy, které jste si mohl po sobě nechat pojmenovat, nebyly reálné. Oni na té obloze skutečně byly, ale celé to bylo založené na tom, že někdo vytvořil nějaký katalog hvězd. Ty hvězdy za úplatu začal pojmenovávat třeba vaším jménem. Ten katalog si někde vedl, ale nebyl to žádný oficiální katalog, který by brali v potaz astronomové nebo kdokoliv další, takže tam nebyla vlastně žádná váha, vy jste platil za nic. A ono je to celé dáno i tím, že vlastně vesmír si nemůžeme rozkouskovat, rozparcelovat, protože je premisa, že patří celému lidstvu, takže si nemůžete narokovat pozemky na měsíci, anebo třeba hvězdu svým jménem. No a hvězdy mají buď historická jména, právě vycházející z té mytologie, anebo mají jména, která nejsou moc atraktivní, to jsou katalogová čísla, tak podobně, a pojmenovávají si astronomové prostě jenom nějakou zkratkou a tak.
0: Takže Martin udělal dobře, že své přítelkyni nekupoval název hvězdy.
1: Rozhodně.
0: Jo, Martine, šel jste na to správně. A volají nám další posluchači. Tak jsme tady pro ně. Tak já zvednu ještě jedno telefonní číslo a jsem zvědavý, jaký to bude dotaz. Tady je Frekvence 1, Ondra. Dobrý večer.
3: Haló, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co by vás zajímalo?
3: Já jsem se chtěl zeptat. Vesmírná obloha je stacionární nebo není stacionární? Já jsem zjistil, že velký vůz se prostě pohybuje, zatímco vlastně vzdálenost země nebo vzdálenost země od slunce je nepatrná ve vztahu k hvězdám, které jsou na obloze, a přesto zjišťuju, že velký vůz prostě jednou je na západě, jednou je víc jako na...
0: Jako na dám je ta otázka asi jasná. Hele, rozumíme otázce. Rozumíme, díky moc, jsme téměř před desátou, tak teďko jenom pro nás rychlý čas na odpověď. Souhlasíte?
3: Děkuji.
0: Tak jo, díky, ano. Naslyšenou.
3: Tak.
1: Odpověď je jednoduchá. Země se točí, rotuje a ta rotace země vytváří pro nás ten dojem toho, že hvězdy vycházejí na nebi a zase zapadají. Takže ta obloha se pro nás pozemšťany točí vlastně nad námi a to vytváří právě ten, ne iluzi, ale vlastně díky tomu vidíme občas různá souhvězdí na různých místech, protože oni vyjdou, putujou nad jihem, potom zase zapadnou. Některá máme nad hlavou celý rok, nezapadají. To jsou souhvězdí v blízkosti takzvaného nebeského pólu a ten nebeský pól je místo, které zůstává při pohledu ze Země jako statické, takže tam toto se nehýbe, tam nám v blízkosti polárky vlastně zůstávají na stejném místě ty věci.
0: Rychlá otázka na úplný závěr, Honzo. Aleš Svoboda, náš další kosmonaut, který se chystá do vesmíru. To je projekt, do kterého je zapojené i Hvězdárna a planetárium v Brně. A vy Alešovi hodně fandíte. A ta mise je v tenhle ten okamžik, pokud vím, definitivně potvrzená. On by prostě už letět měl, že ano?
1: Letět by měl, tak je to asi příliš odvážné u těchto aktivit říct, že to všechno s jistotou a že Aleš Svoboda poletí. Musíme být přece jenom jako realisté. Na té cestě ještě spousta překážek. Ne, ale co je potvrzené je, že prostě Aleš Svoboda by se měl stát pilotem kosmické mise, která zamíří na mezinárodní kosmickou stanici a pokud to všechno dobře půjde, tak někdy na sklonku příštího roku, řekněme na podzim roku 2027, by skutečně měl jako druhý český kosmonaut letět do vesmíru.
0: Jak moc je to v roce 2027 prestižní záležitost?
1: No, je to velmi prestižní záležitost, protože když si vezmete, že na počátku bylo nějakých 20 tisíc zájemců, uchazečů, tady o tu cestu do vesmíru, a Aleš Svoboda nakonec jako letí, tak je to prostě jako nepředstavitelně prestižní. Jo.
0: Jsme opravdu na konci. Moc děkuju, že jste dorazil vlakem, neklimatizovaným vlakem, jak jste zmiňoval na začátku, za posluchači Frekvence 1. Úplně na závěr. 6. červenec, to je to datum, kdy začíná první týden Festivalu planet v Brně před hvězdárnou a planetáriem v parku. Největší lákadlo, veliký Jupiter.
1: Přesně tak, rozhodně.
0: A pojďme ještě připomenout, protože se venku začíná v tenhle okamžik stmívat a ta noční obloha vystupuje a začíná být vidět, jak se jmenují ty aplikace, které mi pomůžou se na té noční obloze zorientovat.
1: Jmenují se Stellarium, anebo třeba Sky Safari.
0: Najdu to jak na Google Play, tak v App Store.
1: Přesně tak.
0: Jan Píšel, aby naším hostem. Díky
1: za pozvání.
0: Moc.
1: Díky.
4: Večerní pokec. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Hnutí SPD bylo neprávem ve zprávě o extremismu. Český USAR tým míří na pomoc do Venezuely. A Pošikovi oznámil konec u reprezentace další hráč. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k městskému soudu v Praze. Ministerstvo vnitra sdělilo, že vyčká na písemné vyhotovení rozsudku. Je před námi čas dovolených a mnoho Čechů vyrazí na prázdniny autem. Známý cestovatel a autor pořadu Fotr na tripu Josef Vrtal tvrdí, že dobrý plán na cestu je, že si nesmíte udělat žádný plán.
6: Já to mám rád, tu improvizaci, protože plán vás vždycky sváže, musím říct, že člověk prostě si něco naplánuje a někde musí bejt a teď je někde nehoda, anebo jede kolem místa, který vůbec netuší, že tam je a mrzí ho, že tam nezastaví, protože musí bejt v 9 hodin večer v kempu, takže my neplánujeme.
5: Celý presklub s Josefem Vrtalem si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po téměř 4-hodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla. Více k rozhodnutí řekl státní zástupce Jurka.
7: Navrhoval jsem důvod vazby koluzní, to znamená za ovlivňování svědků. Soud dospěl k závěru, že věc je v takové fázi řízení, kdy toto jednání, které teda já jsem popisoval ve svém návrhu, již nemá na věc vliv. Propuštění ze zadržení je rozhodnutí, proti kterému nelze podat opravný prostředek.
5: Wolf tak od soudu mohl svobodně odejít. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 920 lidí, zraněných je 3360. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Předchozí bilance přitom uváděla 589 mrtvých a skoro 3000 zraněných. Pátrací a záchranné akce pokračují. Do země přichází pomoc ze zahraničí. Na místo míří i český USAR tým. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se prý rozhodl už před šampionátem.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Také v sobotu nás čeká tropický den, bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.
0: Dobrý večer, přátelé, tak před námi další 60-minutovka show Konečně pátek a já pro vás za chvilku budu mít jednu moc zajímavou hudební novinku od zpěváka, o kterém jste možná ještě neslyšeli, ale věřím, že vás ta písnička zaujme. Jmenuje se Mikael, je to Čech a jeho písnička se jmenuje Spolu. Tak jsem zvědavý, co na to řeknete. Potom všiml jsem si, že zpěvačka Ariana Grande má dneska narozeniny, tak pro vás mám připravený jeden nádherný živý duet Ariany Grande a Miley Cyrus. Je to písnička, kterou zpívali v pyžamech. Ariana Grande přitom měla takový obrovský kostým unicorna a byli na nafukovacím gauči. Takhle vypadá ten klip, respektive takhle vypadá to situace, kde to zpívají a ta písnička je boží. Tak za 20 minut ji uslyšíte. K tomu nebude chybět ani Marta Jendová a dnešní přání k narozeninám. A nebo třeba to nejlepší z velkých hlav na téma, z čeho pochází slovo škola a co to vlastně znamená. Možná vás to překvapí.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Frekvence 1.

0: Teď ale český zpěvák Mikael a jedna jeho hudební novinka. Že vám Mikael za stolik neříká. A dobře, a co když bych vám řekl, že to je Michael Foret, který zpívá v češtině, zpívá v angličtině a poprvé vás mohl zaujmout ve druhé řadě Superstar v roce 2005. To je totiž on taky. A tohle je písnička, která ho před, já nevím, 5-6 lety hodně proslavila. Alone Together. A nebo je docela známá Lottery. Michael Foret má tenhle ten umělecký pseudonym. Michael skládá pod ním, publikuje nové a nové písničky a postupně přichází se spoustou zajímavých hudebních novinek. A na té hudební scéně není osobností, jako jsou ty nejznámější kapely, ale rozhodně je stálicí, kterou stojí za to slyšet. No a teď má hezkou písničku spolu a tu jsem vám chtěl představit, tak si ji pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

pátečnímu večeru tady na Frekvenci 1 patří vždycky taky živá muzika. A dneska bych se s vámi rád zastavil u jedné moc zajímavé písničky v podání Miley Cyrus a Ariany Grande. Proč zrovna u nich? Díval jsem se, Ariana Grande má dneska narozeniny. Je jich rovných 33 let. Tak živá muzika trošičku jinak, než jste zvyklí. Začneme originálem. Já pro vás mám písničku, kterou natočila v roce 1986 kapela, která si říkala Crowded House. Don't dream, it's over. Je to velmi slavná písnička od rockerů, byla to vlastně rocková skupina, napůl australská a napůl novozélandská. No ale tuhletu písničku si právě vzali Ariana Grande a Miley Cyrus před 11 lety. Miley Cyrus totiž v roce 2014 založila nadaci Happy Hippie. Happy Hippie Foundation. A je to nadace, která pomáhá hlavně mladým lidem bezdomova a taky LGBT komunitě. No a v rámci propagace té své nové Happy Hippie Foundation uspořádala celou řadu hudebních vystoupení a taky něco, čemu se říká v Americe backyard session. Že se prostě tak trošičku jako sejdou jak někde na dvorku u někoho muzikanti a zpívají a hrají. No a pozvala právě Ariana Grande. A tyhle dvě holky vystřihly v rámci Backyard Session jako Happy Hippie tuhletu písničku od Crowded House. A byly přitom na gumovém nafukovacím kanapy, které bylo průhledné zelené. Kolem nich byly nafukovací mochomůrky. Miley Cyrus na sobě měla takový oblek unicorna, tedy jednorožce, modrý s tím rohem na hlavě, a Ariana Grande měla neuvěřitelně růžové svítivé ponožky a šedou kombinézu a myslím si, že měla být buď malý medvídek nebo malá myška. Nedokážu říct. A živě spolu naprosto neuvěřitelně zaspívali tuhletu písničku. Ostatně, když se zaposlouchá do textu, tak tam uslyšíte, jak se holky mezi sebou i dohadují, cože to má za kostým Ariana Grande. Pokud byste pak chtěli najít i to video, na YouTube ho najdete, prostě dejte si nám Happy Hippie Presents Don't Dream It's Over. A pojďte už na tu písničku, ale já myslím, že je prostě skvělá.

0: Kim Wilde vám hrajeme na frekvenci 1. Teď ale dostává slovo Marta Jandová, vaše průvodkyně dopoledním vysíláním u nás v rádiu, ale také expertka na to, jak někomu udělat obrovskou radost. Přání k narozeninám.
1: A už je to tady, už je to tady. Prázdniny jsou taky tady, ale hlavně ty narozeniny. Pojďme na to. Já vytáčím první telefonní číslo a aby to bylo fér, tak to vzal po pořádku. Ten, kdo napsal první. Brácha Lipinka Kubala. Lipiček, takzvaný.
2: Prosím.
1: Dobrý den, mluvím s bráchou Lipinkou Kubalou.
2: No.
1: Dobrý den, já jsem Marta Jandová, omluvám se za to oslovení, ale takhle vás nazvala vaše sestra. Já vám totiž volám z rádia Frekvence 1. Já teda mám každý dopoledne takovou rubriku narozeniny, kdy mi lidi napíšou, ať někomu můžu poblahopřát. A dneska jste mi vyšel vy, takže já vlastně nevím, jak se jmenujete, protože ona napsala Lipičku.
2: Ano, jsem Libor, ale...
1: Jo, Libor, tak už to chápu. Tak milý Libore, jste připravený na blahopřání od vaší sestry?
2: Jo.
1: Tak pozor. Milý Lipičku, jež jsem ti dnes přála, ale jako překvapení ti čte přání ode mě ještě jednou i Marta Jandová. K tvé 40 co nejvíce zdraví, štěstí, kapsy plné peněz, hodně dětí a stále stejný smysl pro humor. Dnes to pořádně oslav a žádnou ostudu. Ti přeje sestra Petra. PS, snad už se nezlobíš, jak jsem tě nechala na apríla zbořit bunkr v lese.
2: To je suka.
1: A zlobíte se ještě, Libore?
2: No stále.
1: A co provedla teda, já jsem to nepochopila úplně.
2: Já je byl si apríla, oni zavolali, že jsou myslivec a že musím zbořit bunkr v lese, že jsme stavili se známýma.
1: Aha.
2: A já jsem šel a musel jsem to zbořit, že? Aha. Musel jsem si to, že mluvím myslivce, no na to tam bude se jinak.
1: Jo. No tak, od toho je máme ty sourozence, že jo? Jinak by ten život byl strašně nudnej. No tak moc ségru pozdravujte, Péťu, a mějte krásný narozeniny, Lipičku. Všechno nejlepší. Tak jo.
2: Mějte se,
1: taky, nashledanou.

0: Mr. Prezident, letní vypalovačka, taneční JoJo Action a teď také to nejlepší z dnešního vysílání Velkých hlav. Přátelé, začínají prázdniny, končí škola, jasně, mluví se o tom všude od rána, ale Velké hlavy to vzaly tak trošku za jiný konec.
1: Tak garanti zase budou doma, maminky jsou rádi, že nemusí dělat svačiny, ale zase je mají doma.
2: A víš, jak jsou spokojení ti učitelé?
1: Těšiš.
2: Jsou nejspokojenější na světě.
3: Jak učitelé na 2 měsíce vysadí antidepresiva. Velké hlavy,
2: frekvence 1. To by neměla, ale vy jste rozvážil si hormony.
3: Přesně tak. Takže, to jsem zvědavý, jak zareagujete. Slovo škola pochází z gréckého výrazu scholé. Jeho původní význam je toho slova scholé.
2: Vzdělávat.
3: Ještě nějaké typy a potom vám dám možnosti.
4: Škola, dej nám možnosti.
2: Dej rovnou.
3: Můdrost, povinnost, odpočinok.
4: Tak, moudrost.
1: Měla by to být ta moudrost.
3: Moudrost?
2: Bude to moudrost.
3: Je to odpočinok.
2: Ne.
3: Fakt slovo.
2: Fakt jo.
3: Škola v překladě z gréčtiny.
2: Ty jsou taky učitelé úplně odpočetí.
0: A tak si ty prázdniny užijte. Začíná léto a začíná teda neuvěřitelným počasím. 30, 40 stupňů, jako u rybníka to bude parádní. Ať už jste dospěláci, ať už jste děti, krásné léto vám všem. Dobrou noc vám taky teď přeju a slyšíme se zase příští týden. Tady na Frekvenci 1. Tak ahoj.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Extrémní teploty budou pokračovat i o víkendu. Na nádražích se můžete osvěžit vodou z automatů zdarma. A tenistka Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady a samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili také některé víkendové akce. Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů.
6: Zadarmo si vodu můžeme načepovat z automatů na 15 nádražích po celé zemi. A nejde jen o nádraží vlaková, ale i autobusová. Soukromá firma je provozuje třeba na vlakovém hlavním nádraží v Praze, na Masarykově nádraží, na nádraží v Praze Libnič, na autobusovém nádraží Praha Florence. Svůj krok prezentuje jako možnost dostupnosti pitné vody zdarma pro každého během tropických dnů. Firma ve zprávě rozeslané médiím taky celkově nepřímo kritizuje stav některých veřejných pítek. Uvádí, že lidé k něm často nemají dostatečnou důvěru a raději si kupují balenou vodu v plastových lahvích. Ladě Jakub, frekvence 1.
5: Malé děti v online prostředí sledují například nesmyslná, strašidelná či nevhodná videa, hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Starší děti na sociálních sítích streamují videa toho, co dělají, některé se na online platformách svlékají za peníze. Na konferenci Děti a digitální svět live to řekli Jaroslav Doležal a Václav Linhart z Českého telekomunikačního úřadu. Čas strávený online podle nich nehraje takovou roli jako to, co děti na internetu sledují. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že uvalí 100% clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy se Spojenými státy, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti True Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských firem. Daň z digitálních služeb je zaměřená na nadnárodní technologické korporace. Cílem je zdanit příjmy, které tyto firmy generují v dané zemi prostřednictvím poskytování digitálních služeb. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Naomi Osakaovou.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Také v sobotu nás čeká tropický den. Bude jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz. Frekvence 1.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Hnutí SPD bylo neprávem ve zprávě o extremismu. Český USAR tým míří na pomoc do Venezuely. A Pošikovi oznámil konec u reprezentace další hráč. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze. Ministerstvo vnitra sdělilo, že vyčká na písemné vyhotovení rozsudku. Je před námi čas dovolených a mnoho Čechů vyrazí na prázdniny autem. Známý cestovatel a autor pořadu Fotr na tripu Josef Vrtal tvrdí, že dobrý plán na cestu je, že si nesmíte udělat žádný plán.
3: Já to mám rád, tu improvizaci, protože plán vás vždycky sváže, musím říct, že člověk prostě si něco naplánuje a někde musí bejt a teď je někde nehoda, anebo jede kolem místa, který vůbec netuší, že tam je a mrzí ho, že tam nezastaví, protože musí bejt v 9 hodin večer v kempu, takže my neplánujeme.
2: Celý presklub s Josefem Vrtalem si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Soudkyně okresního soudu v Ostravě propustila po téměř 4-hodinovém jednání primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové aféře. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla. Více k rozhodnutí řekl státní zástupce Jurka.
4: Navrhoval jsem důvod vazby koluzní, to znamená za ovlivňování svědků. Soud dospěl k závěru, že věc je v takové fázi řízení, kdy toto jednání, které teda já jsem popisoval ve svém návrhu, již nemá na věc vliv. Propuštění se zadržení je rozhodnutí, proti kterému nelze podat opravný prostředek.
2: Wolf tak od soudu mohl svobodně odejít. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie a státního zastupitelství označila za nestandardní. Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 920 lidí, zraněných je 3360. Oznámil to předseda parlamentu Jorge Rodriguez. Předchozí bilance přitom uváděla 589 mrtvých a skoro 3000 zraněných. Pátrací a záchranné akce pokračují. Do země přichází pomoc ze zahraničí. Na místo míří i český USAR tým. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se prý rozhodl už před šampionátem.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Také v sobotu nás čeká tropický den, bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Extrémní teploty budou pokračovat i o víkendu. Na nádražích se můžete osvěžit vodou z automatů zdarma. A tenistka Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia. Už v sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady a samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili také některé víkendové akce. Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů.
2: Zadarmo si vodu můžeme načepovat z automatů na 15 nádražích po celé zemi. A nejde jen o nádraží vlaková, ale i autobusová. Soukromá firma je provozuje třeba na vlakovém hlavním nádraží v Praze, na Masarykově nádraží, na nádraží v Praze Libniči či na autobusovém nádraží Praha Florence. Svůj krok prezentuje jako možnost dostupnosti pitné vody zdarma pro každého během tropických dnů. Firma ve zprávě rozeslané médiím taky celkově nepřímo kritizuje stav některých veřejných pítek. Uvádí, že lidé k něm často nemají dostatečnou důvěru a raději si kupují balenou vodu v plastových lahvích. Ladě Jakub, frekvence 1.
1: Malé děti v online prostředí sledují například nesmyslná, strašidelná či nevhodná videa, hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi. Starší děti na sociálních sítích streamují videa toho, co dělají, některé se na online platformách svlékají za peníze. Na konferenci Děti a digitální svět live to řekli Jaroslav Doležal a Václav Linhart z Českého telekomunikačního úřadu. Čas strávený online podle nich nehraje takovou roli jako to, co děti na internetu sledují. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že uvalí 100% clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy se Spojenými státy, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti True Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských firem. Daň z digitálních služeb je zaměřená na nadnárodní technologické korporace. Cílem je zdanit příjmy, které tyto firmy generují v dané zemi prostřednictvím poskytování digitálních služeb. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Naomi Osakaovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v sobotu nás čeká tropický den. Bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. Tolik ze zpráv, další už za hodinu.